Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně i mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všemu, všem. To vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl. Omlouvám se. Na druhou stranu už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmem dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

říkají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových pohlazení a jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finister jihlavské skupiny Randefu. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligenci.

Ani má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Janina zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mě ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podyšvou zraje, autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Mezi město se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím.

podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

cesta, došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj, ahoj.
3: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědo chdlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, račte poznávat, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráhneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych, si vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: no to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
1: je
0: to, za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý. Mm-hmm.
0: Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná, úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečný, neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s ním vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužský.
8: Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.

má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko, je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.

0: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
1: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
0: Světlu zdar, dýmu zmar.
1: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
0: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
1: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
0: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
1: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbydeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
0: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní. Zalez, dětku.
1: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
0: Haha, chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
1: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Richard Genser a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
4: Ano, ano, připraven. Ano, no podívejme.
3: Kamarádili jste se?
4: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říkal, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
3: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě,
4: ne,
3: samozřejmě. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
4: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne.
3: Máme
4: to, jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
3: No, samozřejmě.
4: Velmi charakterní, milí holky a tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
3: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
4: Tak, a české
3: a
4: taky.
3: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genser, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jinýho.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logáři.
5: Tak, tady to bude z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek, zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, my
7: vás zdravíme. A také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló, haló.
4: Haló.
5: Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižeňka. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jsme se zasmáli s pejskem a já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prosím. My vám přejeme tež.
10: Takže mějte krásně, chápci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, napá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netipoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn, mu dáme přednost.
3: Teď má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad, a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
4: No, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzjela, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás Pupu, a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno, Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jediný tam byl na té terase, a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká, Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teplická konzervatoř má po opravě modernější zázemí pro výuku. V České Lípě je ode dneška u čistírny odpadných vod uzavřený železniční přejezd. Systém vysílání pro krizové situace spolu už rok buduje Český rozhlas, hasiči, policisté a záchranáři. Čekejte převážně oblačno, během odpoledne se zatáhne a bude pršet. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Konzervatoř Teplice otevřela v úterý odpoledne opravené budovy v Českobratrské ulici. Investice kraje za víc než 60 milionů korun zahrnovala mimo jiné výměnu střechy nebo novou fasádu, upřesňuje ředitelka školy Kateřina Boudníková.
2: Tohle byla stará budova z roku 73, takže tady nestačili jističi a všechno to začalo tím, že jsme dostali pokyn od požárníků, musíte to vyměnit, jinak to zavřeme. K tomu se samozřejmě nabalili i ostatní topení, všechny trubky, nejenom elektřina, že jo, takže to byla velká rekonstrukce.
0: Teplická konzervatoř je jediná v Ústeckém kraji, navštěvuje ji 220 studentů. S uzavřeným železničním přejezdem za čistírnou odpadních vod na Holém vrchu musí ode dneška počítat obyvatelé České Lípy. Omezení potrvá do úterý 22. září. Informaci zveřejnilo město na webových stránkách. Místní a pracovníci čističky se uzavírce vyhnou přes ulice pod Holým vrchem a Boženy Němcové. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
3: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
4: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
3: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
5: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
3: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Český rozhlas.
0: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu premiéru v střet zájmů neřeší.
1: Počasí.
0: Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky, místy se vyskytnou bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v Poohří až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu a překážku na silnici máme hlášenou z dálnice D8 mezi 56. a 57. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Několik aut tam narazilo do pneumatiky na vozovce. Projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po páté, krásný den vám všem. 16. září máme středu, venku ještě tma, ještě nějakou chvíli tma bude. Už ve vzduchu cítíme podzim, ale rozhodně, co ve vzduchu cítíme, jsou další písničky, které nestárnou. Samozřejmě těšte se na kalendárium, ale k těm písničkám. Teď na rozjezd dnešního dne je připraven Michal Tučný a Václav Neckář.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 5. hodině raní Český rozhlas Sever s vámi. Středa 16. září, Ludmila má svátek, přeju všechno nejlepší. Tak já doufám, že ten dnešní den prožijeme s úsměvem, s dobrou náladou, proto jsme tady, abychom vám tu dobrou náladu dodali. A hned na úvod je potřeba říct, komu je potřeba dneska popřát. Jaké svátky či narozeniny si právě dnes připomínáme.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lístky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Sever, rádio

0: Krásný den s českým rozhlasem Sever, 6:03. Legiovlak dorazil na Liberecké nádraží. Jak dlouho tam bude, co tam můžete vidět, to se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď se samozřejmě dozvíte něco o dnešním počasí. V tuto chvíli je to beze srážek, 14 stupňů nám hlásíte z Krásné Lípy, 12 stupňů z Chomutova. Dnešní maximální teploty, když se dívám na tu dnešní předpověď, budou do 25 stupňů. Očekáváme oblačno, od severozápadu se začne zatahovat, postupně se objeví déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Později večer budou srážky ubývat. V bouřkách může samozřejmě napršet více, ojediněle kolem 20 mm srážek. Hezký den.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Hystrs.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Už několik let projíždí po naší republice legiovlak a ten se tentokrát zastavil na libereckém vlakovém nádraží. Uvidíte tady pojízdnou nemocnici i vagon pro jednání důstojníků. U 5. nástupiště stojí tento legiovlak. Jde o repliku legionářského vlaku z období od roku 1914 do roku 1920. Ve více než 10 vagónech je k vidění výstava s názvem Společně pro republiku.
1: Legiovlak jako takový je vlastně naše pojízdné muzeum se zaměřením na působení československých legií, hlavně tedy v Rusku v průběhu ruské občanské války.

0: Přítek s těmi transportovanými pacienty, je tady třeba protéza nohy. No, tady jsme potom v štábním voze, ty štáby to byly řídící mozky těch legií.
1: V tomhle voze vidíme i ukázku uniform, oblečení.
0: Tady to, co je teď vidět před námi, tak máme rekonstrukci toho, jak by vypadal takový československý důstojník legií v průběhu roku 1916. Má ocelovou přilbu Adrián, vlněnou celoroční bluzu, důstojnické řemení.
2: Jsme se na přípravu této výstavy spojili skauti, Sokol a legionáři.
3: Tobiáš Zavřel Smolík ze Skautského institutu na výstavě připravil některé historické texty.
2: Zkoušíme trošku mapovat, jak se ta naše společná historie, ta společná cesta dějinama prolíná. To, co je tam společného, je pozice v budování toho státu, toho, jak civilně ty organizace slouží tomu rozvoji té první republiky a posléze dál.
3: I proto je v Pojízdném muzeu na Libereckém nádraží k vidění taky část výstavy o sokolské a skautské historii. Legiovlak můžou lidé navštívit do 27. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Krásné dobré ráno, Petr Pavel. Prezident dnes zamíří na severozápad Čech. To se dozvíte ve zprávách v půl od Zuzany Zejdové. I nadále hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Ústecké Spolchemii budou dnes záchranné složky nacvičovat zásah. Podle krajských hasičů bude scénář imitovat únik chloru z železniční cisterny. Kvůli tomu bude od ranních 9 hodin v oblasti kolem závodu omezená doprava, a to včetně autobusů a trolejbusů. Nácvik zásahu má skončit ve 13 hodin. Prezident Petr Pavel zamíří na 2 dny na severozápad Čech. Společně s první dámou Evou Pavlovou dnes navštíví mimo jiné strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Na Ústeckém hlavním nádraží dnes v 17.30 začne Noc literatury. Knihovna Ústeckého kraje ji pořádá přímo ve vlaku z Ústí nad Labem do Bíliny. Číst budou herci z Městského divadla Most. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity. Výzva potrvá do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujmekroužky.cz. Soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu v sídlící v nizozemském Hágu dnes vynese rozsudek nad bývalým kosovským prezidentem Hašimem Tačim. Společně s ním na verdikt čekají i další 3 někdejší velitelé kosovské osvobozenecké armády. Čelí obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během války za nezávislost na Srbsku v 90. letech. Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehodu a překážku na silnici máme hlášenou z dálnice D8 před tunelem Prackovice mezi 56. a 57. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Několik aut tam narazilo do pneumatiky na vozovce, projíždějte tam velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Pro mě podzim začal už včera. Ne, znamením podzimu pro mě není spadané listí nebo ranní plískanice, ale to, že máme za barákem docela velkou louku. A když se podívám z okna, tak už tam odpoledne letají draci, tatínky a maminky, tatínci a maminky tam s draky létají, samozřejmě s dětmi, a zkoušejí to. Tak pokud máte malé děti nebo vnoučky, zkuste s nimi postavit draka, určitě to stojí za to. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška, teď už skupina Olympic.

0: Pěkný den, 9 minut po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Sever a pokud už jste v práci, ať vám to jde od ruky. Rozhodně buďte s námi i po 13. hodině, protože dnes v pořadu Alex a host bude sympatický herec Alexej Piško. Na co se bude Alex Minářová ptát?
1: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.
0: Bude to určitě zajímavé povídání. Hezký den, dobré ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku se dozvíte, jestli si vzít svetřík nebo pláštěnku.

0: Krásný den, téměř ve 5:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Jukneme teď na to dnešní počasí.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli, když se dívám na aktuální teploty, tak ty jsou kolem 15 stupňů. 15 stupňů máme třeba teď v Ústí nad Labem, 13 stupňů je v Roudnici nad Labem. Dneska se nám počasí malinko pokazí, teploty nejvyšší budou do 25 stupňů. Očekáváme převážně oblačno, odpoledne se začne zatahovat. Postupně se objeví déšť, přeháníky, lokálně se vyskytnou i bouřky. V bouřkách může napršet až kolem 30 mm srážek. Hezký den vám všem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: někdy hledáme signál.
1: Za 12 minut 6. hodina vy jste s Českým rozhlasem Sever, zatímco jablkům se letos moc nedařilo, tak rajčat, těch je, myslím, kolem nás až moc. Už jste je doma zkusili usušit, pokud máte opravdu nad úrodu. Víte, jak na to? No, je to snadné a během minuty vás to naučí Jarka Vykoupilová, její dnešní Babské rady.
2: Babské rady.
3: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Krásné dobré ráno i nadále vám všem s Českým rozhlasem Sever ve zprávách. V celou budeme slavit 10. výročí oddělení sportovní medicíny v Ústecké nemocnici. Možná pomohla i vám. Podrobnosti už za chvíli. Teď si dáme na zdraví laciný víno. Hezký den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Do západní části Ústeckého kraje dnes přijede prezident Petr Pavel s manželkou. Navštíví například průmyslovou zónu na Žatecku. Oddělení sportovní medicíny v Ústecké nemocnici ročně ošetří přes 2,5 tisíce lidí. Letos slaví 10 let. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí s hudebníkem Richardem Tesaříkem. Čekejte převážně oblačno, během odpoledne se zatáhne a bude pršet. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes přijedou do Ústeckého kraje na Lounsko a Chomutovsko. Za doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z hnutí ANO si například prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle u Žatce.
3: Cesta prezidentského páru pak bude pokračovat do Kadaně do sídla neziskové organizace Radka, která se stará například o zdravotně postižené. Návštěvu Ústeckého kraje zakončí prezident Petr Pavel s manželkou Evou v Kovářské na Chomutovsku. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem oddělení sportovní medicíny oslavilo 10 let své existence. Od roku 2016 pracoviště zůstává v krajské zdravotní jediné tohoto typu. Ročně zvládne ošetřit až 2,5 tisíce pacientů a odoperovat skoro 200 dalších. A právě v oblasti operací zaznamenal během uplynulé dekády obor největší pokrok, vysvětluje primář Jakub Malý.
4: Ty implantáty se zprůchodnily, je jich víc dostupných, máme možnost používání těch nejmodernějších. Techniky se zjednodušily, ale právě že naopak děláme tu nejnáročnější operativu, kterou se nezabývá jen tak nikdo, a ta rekonvalescence těch pacientů je daleko rychlejší, než dřív bývala.
1: Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel v neděli 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozónové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat.
2: Sport.
1: Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy venkovním utkáním proti Araratu Arménia. Hrát se bude v Jerevanu, kde Pražané uspěli už v minulé sezóně, když v kvalifikaci konferenční ligy zvítězili 2-1. Dnešní duel začne v 18 hodin a 45 minut. Uslyšíte ho živě na radiožurnálu Sport.
2: Počasí.
1: Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví dešť nebo přehánky, místy se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v Poohří až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Čerstvou nehodu máme hlášenou na Českolipsku ze silnice 2/270 v Hradčanech mezi Mimoní a Doxy. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Právě teď to probíhá takovéto střídání směn, noční zaraní, a právě dnes v pořadu Dáme řeč se vás kolegyně Renata bude ptát, jestli pracujete nebo jste pracovali na směny, jaké to má výhody, nevýhody, jak jste zvládali noční směny, jak dlouho jste si na směnný provoz zvykali. No prostě, pokud jste ponoční, tak ještě vydržte do 9 a zavolejte. Pokud jste na raní, tak snad vám šéf dovolí k nám zavolat. Nebo už teď napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Jiří Korn, teď Petr Muk.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, dobré ráno všem, 12 minut po 6. Je středa, je 16. září, svátek má Ludmila, všechno nejlepší, ať vás potkají jen dobré věci, ať se nedostanete do krimi historky, se kterou se teď vydáme za jedním vandalem společně s Petrem Beranem.
1: Krimi historky.
2: Sprejovat bezpečnostní kamery fialovou barvou se rozhodně nevyplácí. Své o tom ví i vandal v Lovosicích, který takhle poničil zařízení u vlakového podchodu a způsobil Správě železnic škodu za víc než 5 000 korun. Jenže chytrák domyslel svůj plán jen na půl. Kamery ho totiž stihly detailně natočit ještě předtím, než je postříkal barvou a vyřadil z provozu. Policisté tak díky jeho vlastnímu záznamu šli prakticky najisto a muže velmi rychle vypátrali. Z malého hrdinství s barvou v ruce je teď vážný průšvih a sprejerovi za poškození cizí věci hrozí až roční vězení.
1: Krimi historky.

0: Krásný den, 7:02. Lidé, jděte, pochodujte, my vás pozveme na další turistický pochod. 166 tisíc stop krajem Lučenů, můžete si to spočítat, jestli těch stop bude opravdu tolik. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. V tuto chvíli na severu Čech aktuálně teploty kolem 13 stupňů v Teplicích, 13 stupňů máme také v Žatci. Dnešní maximální teploty budou do 25 stupňů a zatáhne se. Během odpoledne se objeví déšť i přehánky, můžou být i bouřky. Hezký den vám všem.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Tak jestli ještě nemáte plány na sobotu, jeden bych měl. Jestli si chcete dát trošku do těla, můžete vyrazit na 52. ročník turistického pochodu 166 tisíc stop krajem Lučanů. Pozvánku přidává teď Eva Hajková z klubu českých turistů Louny a kolegyně Eva Bucharová.
2: Paní Hajková, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Kde bude start a vlastně zároveň i cíl pochodu?
3: Naše základna této akce je v Konětopech v Hostinci pod Borem. Na start mohou přijít všichni účastníci už od 7 hodin od rána. Cíl bude do 18 hodin do večera a zároveň se na tom stejném místě můžou všichni třeba občerstvit.
2: Dobře, vy tam budete celý den, takže není nutno tam být zrovna v těch 7 ráno.
3: Určitě ne. Ta 7. hodina je spíše pro ty, kteří opravdu si chtějí dát tu nejdelší trasu, aby měli dostatek času, ale já na tom cíli a na tom startu budu sedět celý den, takže není to ohraničeno časově.
2: Pojďme k našim trasám. Nejdříve k těm pěším a potom k těm cyklotrasám. Tak jak dlouhé jste připravili pěší trasy?
3: Pěší turisté si mohou vybrat ze 3 tras, 12, 22 a 34 kilometrů. Ta nejkratší trasa vede přes Pint Luky a Pravdu, prostřední se přidává třeba i Špičák nebo Kounovské kamenné řady a na té nejdelší se mohou turisté podívat navíc třeba do Mutějovic nebo na Hrad Čbán.
2: Kudy povedou ty cyklotrasy?
3: Cyklotrasy v podstatě vedeme oběma směry kolem těch Konětop. Jedna je dlouhá 20 kilometrů, druhá 40, to znamená, objede se vlastně celé okolí.
2: Vy jste říkala, že v tom cíli bude možné občerstvení a jinak po cestě taky budou nějaké záchytné vody, nebo máme mít pro jistotu všechno sebou v batohu?
3: Na každé trase máme několik záchytných bodů. V Hostince, například v Mutějovicích nebo v Domoušicích a úplně všechny tři trasy vedou vlastně přes Hrad Pravda, kde na kontrolním stanovišti budeme prodávat i špekáčky, takže pokud někdo bude mít čas a chuť, může si i opět špekáček.
2: A ještě navíc ho nemusí mít sebou.
3: Přesně tak.
2: Co čeká naše turisty v cíli?
3: V cíli je určitě čeká diplom, protože zvládli tenhle podzimní pochod a bude pro ně připravena i nějaká drobná odměna.
2: Na sobotní 52. ročník turistického pochodu 166 tisíc stop krajem Lučanů pozvala Eva Hajková z klubu českých turistů Louny. Děkujeme za pozvání a těšíme se na shledanou.
3: Na shledanou, moc se těšíme.
1: Tak ať vám to šlape, hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever

Dobrý den vám všem s Českým rozhlasem Sever. V České Lípě u čistírny odpadních vod je od dneška uzavřený železniční přejezd. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v půl, konkrétně od Zuzany Zejdové. Hezký den.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Simulace úniku chloru z poškozené železniční cisterny, to je námět dnešního cvičení v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem. Cvičný zásah složek integrovaného záchranného systému prověří jejich připravenost a koordinaci. Začne v 9 hodin a omezí dopravu v okolí chemičky. U čistírny odpadních vod v České Lípě je ode dneška uzavřený železniční přejezd na staré silnici pod novým obchvatem. Město to oznámilo na svých webových stránkách. Uzavírka potrvá do úterý 22. září. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku

0: zapsat lidé od 18 do 40 let. Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ní za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby. Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Českolipsku, na silnici 270 v Ralsku skončilo nákladní auto mimo vozovku. Dopravu tam řídí policie. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Včera oficiálně začala hokejová extraliga, ale hrál se jen jeden zápas ve Varech. Ty pravé utkání začnou dneska, včetně severočeských týmů, takže fandit můžete jít do Litvínova, kam přijede Brno. Naopak Liberec jde do Plzně. Hraje se mimochodem i Maxaliga, do Litoměřic přijede Třebíč a Chomutov hraje v Přerově. Takže už víte, komu dneska fandit. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petr Novák, teď už Argema.

0: 10 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever, je středa, je 16. září, co přinese dnešní den. Dnes je posledním dnem výroční výstavy Zahrady Čech v Litoměřicích, slavíme 50. výročí a my se na Zahradě Čech potkáme. Ano, Český rozhlas Sever chystá přímý přenos po 12. a po 14. hodině a ani dnes nebudou chybět vězní hosté, a to skupina Kolárovci. Přijďte se podívat na to, jak se v uplynulých letech psal příběh Zahrady Čech. Letošním tématem jsou pohádky a na výstavišti určitě pohádkové postavy potkáte. Brány se otevírají v 9 dopoledne. Ve studiu 3 v Mostě dnes bude dokonalý koncert, čeká nás pohlazení po duši. Hrát tady bude Mirek Kemmel, kterého určitě znáte jako velmi vtipného karikaturistu, ale on je také osobitým písničkářem. Zachycuje silné lidské příběhy na pomezí balad, šanzonu a blues. Mirek Kemmel Trio začíná hrát ve studiu 3 v Mostě v 19 hodin. V Ústí nad Labem si dnes můžete nechat překontrolovat své zdraví. Na Mírovém náměstí od 10 do 17 hodin proběhne den nejen pro zdraví. A co vás všechno čeká? Workshop Vzpoura úrazům zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých, ukázky první pomoci a prohlídky sanitního vozu, bezplatné měření, poradenství a prezentace různých zdravotnických organizací. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Tento týden jsme rozjeli řidičskou abecedu, protože přece jen někdy na našich silnicích je to divočina, tak abychom si zopakovali takové nezvyklé situace. Stále se věnujeme kruhovým objezdům. Další krizová situace, která na kruháčích může nastat, tak tu probereme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Ale nejdříve probereme dnešní počasí. Na telefonu je Jana Hertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Tak, já vás v tuto chvíli zdravím. Jak to vypadá po ránu na severu Čech?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Tak na severu Čech to vypadá tak, že teď aktuálně máme nějaké polojasno až oblačno, s tím, že teploty se pohybují teď nejčastěji od těch 11 do 13, ale ve stanici Varnsdorf máme teď aktuálně 15,6°C, takže tady je nejtepleji.
0: A počasí se nám přes den zkazí nebo vylepší?
2: No, bude to taková učebnicová ukázka přechodu studené fronty, kdy bude přibývat oblačnost během dne a taky nám zaprší. Vypadá to, že na Krušných horách by se první déšť nebo první srážky měly objevovat kolem 1 hodiny odpoledne, potom teda se dostanou i více do nížin. Takže během těch odpoledních hodin očekáváme jak občasný déšť, přihánky, anebo taky bouřky a teploty ještě předtím stačí vystoupit v Ústeckém kraji na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, jestli někam půjdete odpoledne, večer, tak deštníky sebou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio

0: Za 10 minut 7 byste s Českým rozhlasem Sever, taky se děsíte některých křižovatek nebo kruhových objezdů už dopředu, než tam přijedete. Tak my se zkusíme teď zopakovat některá pravidla, abychom se za volantem cítili bezpečně a jistěji. Až do konce září vám nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybuje. Mě dneska uslyšíte, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Šťastnou cestu, zítra probereme takzvané lepiče, neboli jak se zachovat, když se na vás tlačí jiné auto. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever.

Pěkný den, hezké ráno všem. Od dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v rámci projektu Darujeme kroužky dětem. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách v celou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Mezi Českou Lípou a Děčínem ode dneška nejezdí vlaky. Nízkopříjmové rodiny můžou žádat o příspěvek na kroužky pro děti v rámci projektu Darujme kroužky dětem. Prezident Petr Pavel s manželkou navštíví Ústecký kraj. Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne zatahovat a postupně se objeví déšť. Teploty 22 až 25 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil liberecký krajský koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje.
6: Jeden z nich bude výjíždět ve standardním čase a druhý pojede skoro o půl hodiny dříve, aby mohl navázat na přípoje v cílové stanici. Autobusy nahrazující rychlíky přejedou později, protože jsou pomalejší. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a ve čtvrtek navštíví severozápad Čech. Dnes prezidentský pár přijede do strategické průmyslové zóny Triangle na Žatecku. Čeká ho také setkání se zástupci komunitní organizace Radka, destinační agentury Krušnohoří nebo projektu Vagony na horách na nádraží Kovářská v Krušných horách. Ve čtvrtek prezidentských pár pojede do Karlovarského kraje. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
7: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
4: Výzva Darujme kroužky dětem startuje dnes v 9 hodin ráno a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujmekroužky.cz. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní z té sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho. V Rudolfinu zahrali Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
8: Sport.
4: Hokejisté Litvínova nastoupí v úvodním kole Tipsport Extraligy od 17 hodin a 30 minut proti Kometě Brno. Po 9 letech se v české nejvyšší soutěži opět představí největší posila Severočechů David Kempf. Toho čeká po návratu z NHL premiéra v litvínovském dresu.
8: Počasí.
4: Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Místy se vyskytnou bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v poohří až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehoda dvou osobních aut překáží v Chomutově ve Školní ulici. Nikdo se tam nezranil, ale objíždějte to opatrně. Šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Je období burčáku. Je dobré vědět, jak správný burčák vybrat, aby fakt chutnal, tak asi bych ho nekupoval někde u silnice. Základním vodítkem je vzhled a jeho vůně. Kvalitní burčák by měl působit svěže, přirozeně zakaleně, neměl by být úplně nahnědlý a varovným signálem je nepříjemný třeba takový výrazně octový zápach. Jinak při přepravě pozor na utažená víčka, aby vám v autě nevybouch. Říká se, že bychom burčáku měli vypít tolik, kolik máme krve, tak to vám asi moc nedoporučuju. Jinak vychutnejte si letošní burčák. Teď již další písničky, které nestárnou, budou tu Honza Nedvěd a Anna K.
9: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 7 jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den, ještě stále pěkné léto, pár dní ho budeme mít. Je středa, 16. září, svátek má Ludmila. Co dále slavíme, co si dál připomínáme, to ví Petr Jungmann v kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 16. září, svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno, na boso už toho letos asi moc nenaběháme. A neb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: falling down from the sleepy lagoon, palm swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime.
1: Minutu po čtvrt na 8, Český rozhlas Sever s vámi. Už jsem vám dneska říkal, že v Litvínově dneska startuje další ročník hokejové extraligy. Jiří Šléger začínal v Litvínově sezony v nejvyšší hokejové soutěži jako hráč, trenér nebo manažer. Teď ho premiérově čeká start v roli majitele klubu. Co od sezony čeká, to se dozvíte za chvíli.
2: Počasí.
1: Aktuální informace o počasí, teploty kolem 12 stupňů. 12 stupňů je v Litvínově, 13 stupňů je v Lovosicích. Dnešní maximální teploty 25, bude oblačno. Začne se zatahovat, odpoledne se objeví déšť, přehánky a možnost bude i bouřek. Hezký den vám všem.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Heasters.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: 10 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Jiří Šléger prostě patří k Litvínovu. Už po několikáté prožije začátek sezóny v nejvyšší hokejové soutěži v Litvínově, poprvé ale v nové roli, která mu přináší nejvíc starostí. Už není hráč, trenér nebo manažer, ale stal se novým spolumajitelem tradiční extraligové značky.
1: Vítěz olympijských her, mistrovství světa a NHL očekává těžký začátek sezóny.
2: Asi samozřejmě výsledkově člověk by rád vyhrával, ale já očekávám dobrý start z pohledu výkonu. To je pro mě zásadní, že ty kluci se tam v uvozovkách roztrhají, budou dělat maximum pro to, aby vyhráli. Nemůžeme očekávat, že budou vyhrávat pořád a máme těžký soupeře samozřejmě na začátku, ale to uvidíme. Myslím si, že tím, že jsme přivedli Kempfa s Jaksem, tak jsme posílili z mýho pohledu.
1: Řekl Jiří Šléger, přestože jmen v kolonce odchodu je daleko víc než příchozích hráčů. Hokejistům, kteří jsou v extraligovém kádru, ale jejich nový šéf věří.
2: Cítím, že má dobrý charakter. To je pro mě to nejdůležitější. To, že tam hokejisty máme, tak jsem přesvědčený, že tam byli i loni, ale bohužel prostě ta situace, která byla, tak se to sešlo ne úplně dobře a my věříme, že teď do toho vstoupí s čistou hlavou a daleko líp než loni.
1: Litvínov v nové sezóně vede jako hlavní trenér Robert Reichl, který k mužstvu přišel na konci minulého ročníku a uspěl s ním v baráži.
2: On přináší nejenom tu kondiční stránku, ale i to, co léta dělal ve dvacítkách, a to vlastně bych chtěl podobný, ne, stejný systém hrát tady, a denodenně na tom pracují, pilují a myslím si, že to je znát. Já jsem se byl podívat poslední přípravný zápas z Boleslavy a tam už jsem ty prvky určitě viděl. Já si myslím, že v jednoduchosti je síla, a když jsem viděl na olympijských hrách, jak i hráči jako Crosby, McDavid hráli jednoduše a házeli to za nás a dojížděli si ty puky, tak prostě ten hokej se takhle dneska hraje, a když ztratím puk, tak moje první cesta je co nejrychleji zpátky, a o tomhle tom to je, a je to o tom, aby to dělali všichni, ne aby jedinci třeba vypouštěli, protože pak tady nemají co dělat.
1: Litvínovský kádr vypadá na první pohled úzký, i proto je Jiří Šléger připravený ho ještě posílit. Finanční rezervy na to má.
2: I takhle musíme samozřejmě přemýšlet, protože pokud bychom takhle nepřemýšleli, že bychom neměli kam šáhnout, tak bychom úplně nebyli v té komfortní situaci, takže určitě takhle na to připravený nějak jsme, ale ono pak v té sezóně někoho jako úplně sem přitáhnout od někať je hrozně složitý, to by se někomu nesmělo dařit v zahraničí a my bychom šli do toho rizika, že teda u nás se mu dařit bude, ale stát se může cokoliv. Hlavně si myslím, že hodně ještě takových těch šancí na takový ty posílení bude, až skončí kempy v NHL, a tam my to určitě budeme mapovat a sledovat.
1: Do extraligové sezóny vstoupí hokejisté Litvínova zápasem s Kometou Brno. Ten začne na zimním stadionu Ivana Hlinky v 17 hodin a 30 minut. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Ústecké Spolchemii budou dnes záchranné složky nacvičovat zásah. Podle krajských hasičů bude scénář imitovat únik chloru z železniční cisterny. Kvůli tomu bude od ranních 9 hodin v oblasti kolem závodu omezená doprava, a to včetně autobusů a trolejbusů. Nácvik zásahu má skončit ve 13 hodin. Mezi Českou Lípou a Děčínem ode dneška nejezdí vlaky. Výluka potrvá do 22. září. Informace zveřejnil liberecký krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje. Na Ústeckém hlavním nádraží dnes v 17:30 začne Noc literatury. Knihovna Ústeckého kraje ji pořádá přímo ve vlaku směrem z Ústí nad Labem do Bíliny. Číst budou herci z Městského divadla Most. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun. Výzva potrvá do 24. listopadu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Později večer budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší

0: teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Chomutovsku mezi Pesvicemi a Údlicemi se asi zdržíte, kvůli opravě se tam jezdí kyvadlově a v Žadci je kvůli opravě neprůjezdný most přes Ohři na průtahu ulicí Plzeňská. Sledujte značení objížděk a očekávejte silnější provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Máme teprve půlku týdne pracovního, tak kdyby to chtělo něco optimistického, tak jestli ještě máte 3 dny dovolené, tak můžete mít každý měsíc krásný prodloužený víkend, protože státní svátek v září připadá na pondělí, v říjnu na středu a v listopadu bude v úterý 3 dny volna a samozřejmě 3 dny dovolené a hned prodloužené víkendy a hned volníčko, krásný podzim vám všem i s písničkami, které nestárnou. Dobré ráno. Pod nocí.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný směr.

0: 10 minut po půl osmé Český rozhlas Sever s vámi. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme rozebírali, co, jak reagujete, co děláte, když vám volá neznámé číslo. Dovolal se i Milan z Ústí nad Labem.
1: Dobré dopoledne, tady Milan Ústí.
2: Co vy a obtěžující telefonáty, jak na ně reagujete?
1: No tak volá nám už asi rok, jako ne na můj telefon, ale na ženy telefon. Mm-hmm. A vždycky, když nejsem na blízku, tak žena mu to vyčípne a to. A když jsem na blízku, tak si vemu ten telefon já. On vypovídá, že nám založili nějaký účet, aby jsme tam připoslali peníze. Vůbec nereaguju na takovýhle věci. Člověk už asi pozná z toho telefonu, že to je nějaký lotr, no.
2: Mm-hmm, že to je prostě podvodník.
1: A říkám, už asi rok, otravuje vždycky chvíli, měsíc dá pokoj, mm-hmm. A pak se zase třeba dvakrát, třikrát ozve, a už poznáte podle hlasu, že to je jeden a ten samej.
2: A pane Milane, on vám volá vždycky z jiného čísla.
1: Z jiného čísla.
2: Z jiného čísla.
1: Z jiného čísla.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vlastně nepomůže ani blokace.
1: Z jiného čísla vždycky volá, no. Takový zoufalec.
0: A dneska práce na směny. Tak pracovali jste nebo pracujete na směny, jaké to má výhody, nevýhody, jak jste zvládali noční směny, jak dlouho jste si na noční nebo na směný provoz zvykali, už teď můžete psát maily na dameřeč@rozhlas.cz a samozřejmě budeme rádi, když po 9. hodině zavoláte. Hezký den.

0: 8:15. Vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezkou středu. Do Ústeckého kraje dnes přijde prezident Petr Pavel s manželkou, která místa navštíví, to si řekneme za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí. Aktuálně v Ústí nad Labem například svítí sluníčko, 11 stupňů hlásí Kadaň, 14 stupňů teď máme ve Varnsdorfu. Dnešní maximální teploty 25, bude oblačno, zataženo, postupně se objeví déšť, přeháníky, lokálně se mohou vyskytnout i bouřky, které budou později ustávat. Hezký den vám všem.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Za 11 minut 8 hodina ranní, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zavítají dnes do Ústeckého kraje, na která místa se podívá a jak dlouho se zdrží, zjišťoval náš reportér Honza Beneš, který bude prezidentskou návštěvu kraje sledovat. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, program prezidentské návštěvy začne dopoledne v průmyslové zóně Triangle v Bícoze vsi u Žadce. Provázet ho tam bude hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z Hnutí ANO. Cesta prezidentského páru bude pokračovat do Kadaně, kde si prohlédne sídlo neziskové organizace Radka, která se stará například o zdravotně postižené, připravuje i volnočasové aktivity pro děti nebo seniory a v neposlední řadě nabízí i vzdělávací programy. Pak program prezidentského páru pokračuje za hranici Ústeckého kraje. Ještě odpoledne se ale Petr Pavel s manželkou Evou na Chomutovsko vrátí.
0: Kam konkrétně má prezident Petr Pavel z Kadaně namířeno?
1: Program ho zavede na Boží dar, který leží už v Karlovarském kraji. Má se tam sejít se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Pak se ale ještě na chvíli vrátí do našeho kraje, konkrétně do Kovářské na Chomutovsku, kde si prohlédne tamní nádraží. Zítra pak bude Petr Pavel pokračovat v cestě Karlovarským krajem.
0: Honzo, díky za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Ulica. Závidím všem kočkám a pejskům, kteří mají čas, koukají z okna na ulici a užívají si ten pohled. Hezký den, hezké ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Ludmilám přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Před námi zprávy v celou. V nich se dozvíte, že řepka olejná mizí z českých polí. Její pěstování je ztrátové. Podrobnosti za chvíli.

0: město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci zdravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Do západní části Ústeckého kraje dnes přijede prezident Petr Pavel s manželkou. Navštíví například průmyslovou zónu na Žatecku. Na Libereckém nádraží stojí replika legionářského vlaku z počátku 20. století. Řepka olejná mizí z českých polí, její pěstování je ztrátové. Bude převážně oblačno, během odpoledne se zatáhne a bude pršet. Teploty 22 až 25 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes přijedou do Ústeckého kraje na Lounsko a Chomutovsko. Za doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z hnutí ANO si například prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle u Žatce.
4: Cesta prezidentského páru pak bude pokračovat do Kadaně do sídla neziskové organizace Radka, která se stará například o zdravotně postižené. Návštěvu Ústeckého kraje zakončí prezident Petr Pavel s manželkou Evou v Kovářské na Chomutovsku. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Lidé v Liberci můžou nově navštívit pojízdné muzeum v legiovlaku, a to přímo na vlakovém nádraží. U 5. nástupiště stojí replika soupravy, která na počátku 20. století vozila československé legionáře v době ruské občanské války. Výstava ve vagónech se jmenuje Společně pro republiku. Legiovlak bude v Liberci k vidění do 27. září. Zemědělci už třetím rokem po sobě vyseli méně řepky. Její pěstování se nevyplácí, výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
5: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní vstupy.
6: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
7: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
6: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Při pádu vrtulníku v Los Angeles v Kalifornii zemřeli tři lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří z něj informovali o strážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi dvě komerční budovy. Na místě začalo hořet. Podle policie zatím není jasné, kolik lidí bylo na palubě. Nehodu úřady vyšetřují.
8: Sport.
2: Hokejisté Třince vstoupili do nové extraligové sezóny výhrou 2-0 v Karlových Varech. První kolo bude dnes pokračovat dalšími 6 zápasy. Hrát bude taky Litvínov Kometa Brno a Plzeň Liberec.
8: Počasí.
2: Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Později večer budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v jižní části kraje až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor na Českolipsku, na silnici 1/9 mezi Zahrádkami a Sosnovou dělají silničáři údržbu značek a větrných rukávů. Objíždějte je velmi opatrně.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Čtyři minuty po 8. posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno. Kdy se u vás vynáší koš? Asi většina z nás to má po ránu, to je někdy kontejnerů i fronta, hlavně u plastu. Také chodíte s několika pytli, aby bylo vše správně roztříděno, nebo netřídíte vůbec. Možná si nevíte rady, tak vám po 11. dopolední poradíme. Naším hostem bude Lucie Millerová, tisková mluvčí Eko.com. Tak a my jsme teď roztřídili pár písniček, teď konkrétně tu máme písničky, které nestárnou. Budou tu Václav Neckář a Karel Gott.
9: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tak co, zaspívali jste si, abych v tom zpěvu pokračoval třeba v duchu písničky Nech brouka žít. Víte, jaký brouk je u nás nejvzácnější? Já to nevím, ví to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska končí jubilejní 50. zahrada Čech. My z tohoto výstaviště chystáme přímý přenos a za chvíli se dozvíte, proč se slaví 50. ročník, když zahradnické výstavy v Litoměřicích probíhaly mnohem dřív.
1: Počasí.
0: Venku svítí sluníčko, aktuálně v Ústí nad Labem, ty teploty jsou kolem 15 stupňů. Teď v Teplicích 12 stupňů máme v Děčíně, maxima dnešní 25 stupňů, bude oblačno zataženo. Postupně se objeví déšť, přeháníky a lokálně se mohou vyskytnout také bouřky. Krásný den!
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever.

0: 9 minut před 8:30 Český rozhlas Sever s vámi. Dobré ráno, v pátek jsme zahájili 50. jubilejní zahradu Čech na výstavišti. No a dneska končí, i když s tou 50. to není tak jednoduché, protože úplně první zahradnická výstava se v Litoměřicích konala v roce 1936. Jak to tedy je, na to se Jiří Zemana zeptala Michaly Mokré, ředitelky městských kulturních zařízení Litoměřice.
1: Já bych chtěla nejdřív zdůraznit, že to není jakoby 50 let fungování, protože první výstava tohohle z toho druhu proběhla v Litoměřicích už v roce 1936. Původně nesla název Výstava ovoce, zeleniny a chmele a tak určitým způsobem putovala po různých místech Litoměřic. A vlastně až v 80. letech se dostala do prostor současného výstaviště, ale výstavištěm to ještě nebylo označováno. A začalo se aktivně pracovat na transformaci toho prostoru. Jako kuriozitu můžu třeba říct, že pavilon K byl kravín, pavilon T tělocvična a tam, kde je dneska pavilon D, tak vlastně byla tribuna fotbalového hřiště. Až v roce 72 nesla výstava svůj název, který má až doteď. Ona neprobíhala v pravidelných cyklech, měla určité intervaly ze začátku, až vlastně v posledních letech probíhá každoročně. Třeba já jsem na výstavišti více než 13 let a to už probíhá každoročně a i předtím probíhala každoročně. A proč vnímám takovou tu důležitost anebo znalost značky Zahrada Čech a vůbec toho veletrhu jako takového, tak já to přikládám právě té tradici a právě tomu tématu, kterému se Zahrada Čech věnuje. Protože to je všeobecně oblíbené téma, je to relaxační téma, nenásilné téma a umožňuje to zároveň setkávání lidí.
2: Která osobnost veřejného života nebo známý host zanechal na výstavišti největší stopu nebo vzbudil největší pozornost?
1: Tak já si troufnu říct, že podle dochovaných fotodokumentací výstaviště navštívila řada známých jako významných osobností z oblasti politiky, kultury, ale i odborného života. Ale já jsem skálopevně přesvědčená o tom, že největší stopu tam zanechal Přemek Podlaha. To je osoba, která je úplně neodmyslitelně spjata se Zahradou Čech. Kdykoliv se kohokoliv zeptáte, tak by byli nejradši, aby se k nám vrátil a mohl pokračovat v tom oceňování Jablko roku, které se mimochodem v průběhu doby transformovalo do podoby křišťálového jablka, které dodnes předáváme. Ale neodmyslitelnou stopu na výstavišti zanechala i paní Jiřinka Bohdalová, která taktéž tam jezdila dělat své pořady a velmi na ní ty, řekněme, tradiční vystavovatele vzpomínají.
0: A dnes naposledy tedy se otevírají brány výstaviště, bude tam i Český rozhlas Sever, chystáme přímý přenos. Po 12. hodině si přímo na výstavišti můžete přát písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. Tak se na vás těšíme.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Simulace úniku chloru z poškozené železniční cisterny, to je námět dnešního cvičení v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem. Cvičný zásah složek integrovaného záchranného systému prověří jejich připravenost a koordinaci. Začne v 9 hodin a omezí dopravu v okolí chemičky. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil liberecký krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje. V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ní za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby. Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na 25. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Řidiči tam viděli železný předmět na silnici. Buďte velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Já už tady mám připravenou písničku Disco příběh. Mimochodem, v příštím roce film Disco příběh oslaví 40 let od své premiéry. A už teď v Plzni, kde se tento snímek natáčel, chystají velké oslavy, návrat do 80. Tak jestli 80 máte rádi,

tak si napište datum, který by měl být 18. června v příštího roku, disco příběh 40 let, ale teď už písničky, které nestárnou, Michal David a za chvíli Petra Janu a Petr Janda. Dobré ráno.

0: Jedeme dál, někde se jí zastavíme, tam, kde se opravují silnice. My se teď podíváme s Českým rozhlasem Sever na důležité silnice v našem kraji, co se na ně v nejbližší době chystá. Nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Ústeckém Mojžíři jsme dokončili betonáž mostovky nového mostu. Celkem jsme spotřebovali 4000 kubíků betonu, který na stavbu přivezlo 35 autodomíchávačů. Teď nás čekají dokončovací práce a zprovoznění mostu plánujeme ještě na podzim. Most je kvůli rekonstrukci úplně uzavřený. Osobní doprava je vedená přes Mojžíř, nákladní vozidla využívají objízdnou trasu přes Jílové a Libouchec po silnici 1/13. Náklady na stavbu vyjdou na 250 milionů korun.
0: Tak se těšíme, až to bude všechno hotové. Šťastnou cestu vám všem.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Za 3 minuty 8:45 jste s Českým rozhlasem Sever. Teplická konzervatoř se po roce zase vrátila do všech svých prostor. Studenti a učitelé si chválí akustiku a odhlučnění v opravených učebnách. My se tam vydáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď ale něco o počasí. Stále venku svítí sluníčko u nás na severu Čech, ale někde už se začíná zatahovat. 14 stupňů teď máme v Rumburku, stejně tak jako v Roudnici nad Labem. Dnešní maxima 25 stupňů, bude oblačno zataženo, odpoledne se objeví déšť, přehánky, lokálně i bouřky.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio

0: Pěkný den, za 13 minut 9. hodina jdeme do konzervatoře, do Teplic. Letos je konzervatoři z Teplicích 55 let a výročí oslaví v opravené budově v Českobratrské ulici. Nová je střecha, fasáda, všechny vnitřní instalace nebo ústřední topení. Po rok a půl trvající přestavbě se zvýšil komfort pro učitele i žáky a taky si zlepšila zvuková pohoda, která je pro hudebníky důležitá.
1: Píseň z muzikálu Starci na chmelu, který konzervatoř nastudovala, interpret a student zpěvu Jan Svoboda oceňuje akustiku v opravené učebně.
2: Hodně lepší než předtím. Předtím jsme se fakt slyšeli skoro každý slovo je z vedlejší třídy.
1: Přikivuje taky učitelka zpěvu Eva Boháčková.
3: Je to naprosto velká změna, kromě vizuálu, tak i akusticky, protože teď jsou tady nový akustický stěny. Předtím jsme se slyšeli s kolegyněma ze třídy i z chodby a teď je to tady úžasně odizolované.
1: Studenti i kantoři museli přečkat období, kdy se do školy nastěhovali řemeslníci. Půl roku opravovali střechy a fasády, rok pracovali uvnitř. Konzervatoř podle své ředitelky Kateřiny Boudníkové upravila rozvrhy a hledala náhradní učebny.
4: Kantoři byli velmi flexibilní. V budově Diplomát jsme udělali hromadné třídy, prostě jsme si pomohli, v sálech jsme udělali třídy a Základní umělecká škola Teplice nám moc pomohla.
1: Podle ředitelky se kompletní oprava chystala několik let.
4: Tohle byla stará budova z roku 73, takže tady nestačili jističe a všechno to začalo tím, že jsme dostali pokyn od požárníků, musíte to vyměnit, jinak to zavřeme.
1: Konzervatoř si stabilně drží 220 studentů, v popředí zájmu je třeba populární zpěv.
4: Ale jinak ty klasické obory máme třeba teď hodně houslistů.
1: Investice kraje přesáhla 60 milionů korun, upřesňuje hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.
5: Tady se dělalo opravdu řada věcí, některé ty viditelné, fasáda, střecha, ale taky třeba nový řešení akustický, což konzervatoře je prostě zásadní.
1: Před dvěma lety platil kraj 140 milionů za rozsáhlou opravu historické budovy Diplomat, kterou konzervatoř taky využívá. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Už je se mnou tady Renata Filipi. Hezký den.
1: Ahoj. Ahoj Zdenku.
0: Já tě zdravím. Jak se těšíš na dnešní pořad Dáme řeč?
1: Těším se, máme skvělé téma.
0: A jaké?
1: Práce na směny.
0: Yeah.
1: Zdenku, pracoval jsi někdy na směny?
0: No jasně, já pracuji přes týden na ranních.
1: Ano.
0: A přes víkend na nočních.
1: Na nočních, ano. Tak to máme hodně podobně. No a já si vzpomínám, že za dob, když jsem studovala v Praze, tak jsem pracovala v kasínu.
0: Ano.
1: A tam jsem měla jenom noční.
0: A to já jsem dělal v továrně v Liberci na Vejšce a taky jsem tam dělal noční. Tam jsem takový, takový trubičky jsem tam to stříhal pořád 8 hodin.
1: No tak já jsem obsluhovala štamgasty, kteří házeli peníze do automatu.
0: A v kolik to na tebe přišlo v noci, jako krize?
1: Taková ta krize, přes noc to bylo v pohodě, ale pak vím, že byl vždycky problém, když jsem měla krátký týden, když klasika, dlouhý krátký týden a nemohla jsem spát v noci. Takže jsem jako čumákovala, chodila po bytě a přes den, když jsem chtěla spát, tak všichni lomozili, mi to hrozně vadilo.
0: No vidíš, takže dneska práce na směny, budeme se těšit.
1: Ano, přesně tak.
0: S Renatou Filipi. Hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel navštíví Ústecký a Karlovarský kraj. Mezi Českou Lípou a Děčínem ode dneška nejezdí vlaky. Ústecká nemocnice si připomněla 10 let od vzniku oddělení sportovní medicíny. Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se zatáhne a bude pršet. Čekejte 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes přijedou na návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Dopoledne si prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Odpoledne se setkají se zástupci komunitní organizace Radka v Kadani a v Ryžovně se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnešní program zakončí na nádraží Kovářská. Zítra zamíří prezidentský pár do porcelánky Thun v Nové roli na Karlovarsku nebo na státní hrad a zámek Bečov. Prezident taky vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje.
2: Jeden z nich bude výjíždět ve standardním čase a druhý pojede skoro o půl hodiny dříve, aby mohl navázat na přípoje v cílové stanici. Autobusy nahrazující rychlíky přejedou později, protože jsou pomalejší. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem oslavilo 10. výročí od svého vzniku. V Ústeckém kraji je podkrajskou zdravotní stále jediné tohoto typu, a to už od roku 2016. Pracoviště v posledních letech eviduje nárůst počtu amatérských sportovců, doplňuje primář oddělení Jakub Malý.
3: Úroveň hobíků se obecně zvyšuje, není to navázáno na mužskou nebo ženskou populaci, přibývá ženské populace. Fyzička těch hobíků je za mě čím dál tím větší a větší, protože lidé se daleko líp víc sledují, mají na sebe vyšší nároky a celkově se víc baví sportem.
0: Služby sportovní medicíny v Ústecké nemocnici pravidelně využívají kromě pacientů ze severu Čech taky obyvatelé Středočeského kraje nebo Německa. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě a proto není potřeba do případu zasahovat. Vláda do budoucna plánuje tresty za týrání zvířat zpřísnit.
1: Počasí.
0: Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 133 cm, průtok 87 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Českolipsku v Zákupech na silnici na Veselí se srazilo nákladní a osobní auto, unikly provozní kapeliny, jezdí se kyvadlově. A nehodu dvou osobních aut máme hlášenou taky v Novosedlické Teplici, ulici v Teplicích. Už by tam měla být policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní středeční Dáme řeč. Máme skvělé téma. Budeme si povídat o práci na směny. Pro a proti. Pracovali jste nebo pracujete třeba na směny? Jaké to má výhody a naopak nevýhody? Jak jste třeba zvládali noční směny? A jak dlouho jste si na směnný provoz museli zvykat? Zavolejte mi do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu dáme řeč@rozhlas.cz. www.cz nebo posílejte vaše zprávy na Facebook Českého rozhlasu Sever. No a se mnou ve studiu je i má kolegyně Zuzka Zídová. Zuzko, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Tak a práce na směny, my vlastně máme v rozhlase práce na směny.
0: No, máme, je to takové hodně nepravidelné, nejsou to takové ty typické směny, ale já jsem přemýšlela nad tím tématem a říkala jsem si, že vlastně od té doby, co se mi narodilo dítě, tak jsem se to naučila snášet líp.
4: Opravdu?
0: No, jak to? Jak ty děti v noci jako vstávají, jo, a ten režim, tak si zvykneš.
4: No a co třeba ranní vstávání, dělá ti problém, nedělá?
0: Ani ne, přijde mi to tak jako, jasně, tak člověk si musí zvyknout a když ten budík uprostřed noci zazvoní, mně teda zvoní ve 3:30, když se tady máme ráno slyšet, tak jako je to nepříjemné, ale ve chvíli, když už spustíš nohy na zem z postele, tak už to jde.
4: Člověk si zvykne na všechno. Tak to má kolegyně Zuzka Zejdová. A co vy? Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám písničky i ty, které nestárnou, od Karla Černocha, taky Heleny Vondráčkové, ale teď už zaspívá Hanka Zagorová.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Popelky a vy posloucháte dnešní Dáme řeči. My si povídáme o práci na směny. Já se vás ptám na pro a taky proti. Ptám se vás, jestli jste pracovali nebo pracujete na směny, jak jste třeba zvládali ty noční a jak dlouho jste si zvykali. Zavolejte mi do studia na telefon 475 212 212. Klidně pište e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz a využít můžete i Facebook Českého rozhlasu Sever. No a teď jedna otázka. Dá se dospat pro bdělá noc? Právě to teď zkoumají odborníci z Fyziologického ústavu Akademie věd. Naše biologické hodiny se s nepravidelným spánkem srovnávají jenom těžko a vědci tedy hledají cesty, jak je sklidnit. Jestli může pomoct třeba jídlo nebo fyzická aktivita. S takzvaným sociálním jetlagem se potýkají nejen lidé, co pracují na směny, ale i ti, co si o víkendu rádi pospí trochu déle.
1: Jsem zvyklá pracovat dlouho do noci, ale někdy musím stávat brzo do práce, třeba na 6, na 7. A pak se to snažím dospávat o víkendu, ale úplně se to nedaří.
2: Říká slečna Zuzana, aniž by tušila, že nepravidelným spánkem dělá pěkný zmatek svým biologickým hodinám.
3: Bohužel většina lidí, i já mám tendence to dělat, si podporuje ten svůj sociální jetlag.
2: Tedy nesoulad mezi pracovními povinnostmi a nastavením vlastního těla, jak vysvětluje Tereza Dočkala z Fyziologického ústavu Akademie věd.
3: Přes týden máme úplně jiný režim, tím, že chodíme do práce a do školy, ale když přijde víkend, máme tendenci se vracet do svého přirozeného chronotypu a vstávat třeba někdy kolem oběda. A právě tady dochází k obrovské desynchronizaci těch rytmů, protože zase jsme nuceni v pondělí vstávat o několik hodin dříve.
2: Ale ani probdělá noc se dospat nedá.
3: I když půjdu spát ve 4, tak moje hodiny automaticky řeknou ne, budeme prostě vstávat třeba v 9 a rozhodně nejsem schopná nikdy ten jetlag dospat.
2: Každá buňka má vlastní biologické hodiny a všechny by obrazně řečeno měly mít stejný čas. Aktivují se hlavně světlem, ale také jídlem nebo pohybem a právě to zkoumají vědci na myších modelech.
4: Bychom mohli napravovat ten sociální jetlag pomocí synchronizování přímo potravy, že třeba potrava bude podávána jenom v omezenou část dne nebo noci.
2: Vysvětlujeme Katarina Semenových cestou k nenápadným dveřím na konci dlouhé chodby Fyziologického ústavu Akademie věd, kde je zvěřinec.
3: Ty myši nesmí být rušeny, protože když někdo přijde, samozřejmě začnou běhat, což by teďka neměli.
5: Ale my můžeme vidět, co vlastně dělají, protože vy tady máte počítač, kterým v podstatě ovládáte jejich život.
3: Můžeme nastavit, jak dlouho tam bude světlo, jak dlouho bude tma. Tady tenhle počítač za vámi je nahrávání pohybové aktivity. Myši teďka spí, takže vidíte, že se tam žádná nehýbe.
4: Ale během noci běhají téměř pořád.
5: A tam je vidět, jak fungují ty biologické hodiny?
4: Máme tam 6denní záznam a můžeme vidět, že se to střídá každý den.
2: Jak jim tady simulujete ten sociální jetlag?
4: Jednou za týden posuneme světelný režim o 6 hodin a můžeme vidět přímo potravy.
2: Jestli se biologické hodiny dají při nedostatku spánku kompenzovat pravidelnou stravou, by mohlo být jasné do 2 let. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Já rozhodně vím, že tu probdělou noc už prostě nedospíte. Třeba zrovna předevčírem se mi stalo, že jsem se probudila ve 3 hodiny v noci. Vůbec nevím proč, nemohla jsem spát do 4:30. Celý včerejšek jsem byla neuvěřitelně unavená, tak jsem šla spát včera velmi brzo, už v 9 hodin večer. A dneska to není nic moc. Jsem sice trošku vyspala, ale ne úplně chillá, jako kdyby každá noc byla taková spánková, jaká by měla být. Co vy? Máte třeba práci na směny? Má to třeba nějaké výhody nebo nevýhody? Jak jste zvládali noční a jak dlouho jste si zvykali? Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč.

0: Paul Simon a jeho Graceland na Českém rozhlase Sever. My si povídáme v dnešním Dáme řeč o práci na směny. Tak třeba i můj manžel pracuje na směny, má ranní od 6 do 14, potom takzvanou překlenovací od 7 do 15 a odpolední od 9 do 17. Většinou to je v pohodě, jenom v rámci plánování hodně věcí zbývá na mě, když má třeba odpolední, protože školku máme pouze do 4 hodin, tak to potom všechno musíme plánovat v rámci mého času. Jak je na tom pan Honza z Děčína, tak to se dozvíme právě teď. Pane Honzo, hezké dopoledne. Tak, pane Honzo, chviličku mi vydržte, protože tady máme opět maličký technický problém. Tak a už se slyšíme.
1: Už se slyším.
0: Výborně, výborně. Tak jak to máte? Máte práci na směny, nemáte práci na směny?
1: Už nemám, už je to dobrý, už jsem v důchodu. Já se směju, protože když to spočítám, tak kromě, já nevím, dejme tomu 8-10 let, když jsem dělal ta normálně od rána, nebo od 6 do 2 nebo do 2:30, tak v podstatě od 15, od 18, to už mi to dovolili, jsem dělal na šichty. A dělal jsem z začátku na 8, to znamená ranní, odpolední, noční, jak se to střídalo všelijak.
0: Ano.
1: A ke konci jsem dělal posledních 15, 16, možná, 16 určitě let na 12-kových. 12, 12,
0: denní, noční.
1: Není noční, jo, takže takhle. A já teda mám jednu výhodu, nebo nevýhodu, nevím. Já zkrátka, když si půjdu teďko lehnu, tak půjdu spát. Teďko. Klidně, teď si lehnu vedle auta a budu spát.
0: Váš organismus je prostě tak zvyklý, že když vidí postel, lehne si, tak spí.
1: Jo, jo. A když nemůžu, tak jsem vzhůru. Jako doopravdy já jsem s tím neměl takhle, co aby lhal, když jsme dělali ještě týden, osmičky,
0: ano.
1: Tak po týdnu osmiček nočních, tak jako to pondělí jsem vypadal jak zbytej pes teda. Jo, to jako už, že my jsme měli malé děti, takže já jsem jako spal, já nevím, 4 hodiny, když jsem potřeboval, jo, po 3 hodinách jsem se byl schopen zbudit a jít dělat, jo, takže to jsem ještě zvládal, ale bylo to už pak dlouhý, tak když jsem měl pak nějaký ten turnus takový, tak to bylo v pohodě docela, ale já mám doopravdy výhodu, že moje žena je sova, takže ona jako v noci spát nemusí a ráno ji nezbudíte, když ano. Na to přijde, jo. Ale mě to opravdu nikdy nevadilo tady to a nevím, měl jsem kolegy, kteří se mnou dělali a byli z toho špatní a dělali to, že jsme byli placeni relativně slušně a ta práce nebyla špatná, ale doopravdy někdo se s tím nevyrovná celý život a někomu je to celkem v podstatě bušt. Takže já, když jsem byl pak v důchodu a potřeboval jsem noci se zbudit a zavolat někam, to bylo další vyprávění, tak jsem se zkrátka o půlnoci mi cinknul budík, já jsem vstál, zvedl jsem telefon, zavolal jsem tam, otočil jsem se a spal jsem dál.
0: Mm-hmm. Jo. To je naprosto jako neuvěřitelné.
1: No, takhle znám lidi, kteří to umějí, já jsem nevím, po kom to mám, že naši takhle nedělali nikdy, nepamatuju si v rodině nikdy, že bych to zdědil po někom, ale doopravdy, já když přijdu domů, tak se klidně natáhnu a půjdu spát a vím, že když stanu v 5 večer a budu do rána muset být vzhůru, tak budu vzhůru. Neměl jsem s tím doopravdy problémy. Věřím tomu, že spousta lidí má, já jsem neměl problémy ani psychický, ani se stravováním s ničím, to jsem přiznám dobrovolně, že jsem asi výjimka, ale byl jsem docela rád, že jsem to takhle dělal, že jsem měl relativně dost času mezi těma šichtama.
0: Pan Honza z Děčína, skvělé, tak pane
1: tak
0: Honzo,
1: jo,
0: já jsem moc ráda, že jste zavolal. Dobrou noc, pokud byste šel právě spát a díky za telefon.
1: Ne, já jdu teďko vystoupit z auta, jdu něco dělat.
0: Dobře, mějte se naslyšenou. No a co vy, máte to podobně jako pan Honza, nedělala vám třeba práce na směny vůbec žádný problém? A nebo naopak druhý den po noční jste jako mátohy? Zavolejte mi do studia, telefon je 475 212 212.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hodina 28 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak i dnešní dáme řeč, povídáme si o práci na směny. Píšete i e-maily k nám do studia. Dobrý den, pracuji jako sestřička v nemocnici na 12-hodinové směny, tedy denní a noční. Výhoda je, že mám sice hodně odpracováno naraz a pak mám klidně 3 dny v kuse volno, které můžu 100% věnovat dětem. Nevýhoda je logistická. Bez pomoci babiček a manžela, který má pevnou pracovní dobu, by to vůbec nešlo. Když mám noční, rodina mě prostě dopoledne nechá spát a taťka chystá snídaní i školu. Zvykla jsem si asi za 30 a neměnila bych. Stereotyp v kanceláři by mě rozhodně nebavil. Hezký den a přeje paní Martina. Tak a paní Martino, díky za e-mail a k nám do studia se dovolala i paní Irena z Roudnice nad Labem. Paní Irenko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Renatko, moc vás pozdravuji. A chtěla bych říct jenom tolik. Když jsem chodila na noční od 10 do rána do 6, tak jsem ještě potom někdy chodila na brigády v létě, protože jsem měla hodného manžela a děti, který se o sebe postarali a odpoledne mi nechali spát. No a potom později jsem vyučená cukrářka, takže v pekárně chtěli ještě, abych dělala cukrařinu. Takže od 6 hodin odpoledne jsem chodila do 10 si pít korpusy a ráno, když skončila na lince, na rohlíky a na chleba směna v 5 hodin, nebo někdy ve 4, tak jsem začala cukrařinu a tam mi končila taky až 10 hodin dopoledne. Takže jsem přišla domů, spát se mi nechtělo, ale odpoledne to jako vzalo. No ale stačilo mi třeba 2-3 hodiny a nevadilo mi to, šla jsem zase do práce. Pak ten předěl na normální, to mi dlouho trvalo, to jsem třeba odpoledne seděla pod pergolou a spala jsem v tu dobu, co jsem byla zvyklá, když jsem chodila do práce. A dlouho mi to trvalo, než jsem přestala jako tohle to mít, ale večer zase koukám dlouho na televizi a ráno není problém v 5 hodin se vzhůru a nevadí mi to.
0: Jasně. Je to vlastně o tom, jak to tělo si zvykne. Paní Irena z Roudnice, tak díky za zavolání a přeji hezký den i vám.
1: Děkuji, Renatko, nashledanou.
0: A co vy máte práci na směny? Klidně zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212.
2: Dáme řeč s Renátou Filipi.

0: Tohle byla ABBA, tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeč. 9 hodin a 32 minut, k tomu povídáme si o práci na směny a problémy s prací na směny mohou mít i rodiče malých dětí. Potřebují dřívější odchod z práce, možnost pracovat na dálku nebo sdílené úvazky. Podle platformy Mamdu, která rodičům zadáním zaměstnání pomáhá, se počet pracujících na částečný úvazek za posledních 5 let zvýšil, ale stále to bohužel nestačí.
1: Z 90% bych řekla, že spíš dělám z domova. To, jak si to plánuju, je na mě, jestli jdu do kanceláře nebo jestli dělám z domova.
2: Říká Natálie Márová, která má skoro 3letého syna a pracuje v poradenské společnosti RSM. Žen s částečným úvazkem v Česku přibývá. Podle Českého statistického úřadu jich letos ve druhém čtvrtletí bylo 14,5%. To ale podle spoluzakladatelky Mamdu Lucie Bášové nestačí. Letos zveřejněná studie Ministerstva práce a sociálních věcí ukázala, že čtvrtina matek končí po návratu z rodičovské

0: dovolené do jednoho roku na úřadu práce, tedy výrazně častěji než lidé, kteří měnili práci z jiného důvodu, říká Bášová.
1: Takže tam je obrovský rozdíl, který právě přikládáme často tomu, že těm rodičům se nedaří najít dostatečně flexibilní pracovní uspořádání, které by umožňovalo vlastně návrat tak, aby respektovali ty nároky toho malého dítěte. Stále je tady nějaká logistika kolem odvádění do školky, stále je tady nemocnost, která se musí brát v potaz. A to bez té flexibility prostě je strašně složité.
0: Studie zároveň ukázala, že nezaměstnanost se častěji týká žen, které nepracovaly ani před rodičovskou dovolenou, říká mluvčí rezortu práce Kateřina Procházková.
2: Vyšší riziko se právě i v odvětví s nižší mírou flexibility, například zemědělství nebo průmyslu. Služby jsou v tomto ohledu mnohem flexibilnější. Nicméně je dlužno dodat, že analýza nezkoumala důvody matek, které po ukončení rodičovské dovolené do práce nenastoupily.
0: Platforma Mamdů proto spustila druhý ročník kampaně s názvem Mámy to chtějí taky, která má motivovat zaměstnavatele, aby zkrácené úvazky víc nabízely. Firmy můžou už teď například žádat 5% slevu na pojistném u zkrácených úvazků. Podle Jaroslavy Rezlerové z pracovní agentury Manpower to ale pro zaměstnavatele není tolik motivační.
3: Z těch čísel, která vidíme, kolik pracovních smluv poslali do těch žádostí o tu slevu na pojistném, to spíš vypadá, že to byli ti zaměstnavatelé, kteří už zkrácené úvazky dávali. Za mě, aby to mělo skutečně motivační charakter pro zaměstnavatele, tak se pohybujeme někde kolem 10% slevy na pojistném.
0: Podle Rezlerové by rodičům pomohlo taky víc možností péče o děti. Od května například fungují takzvané sousedské dětské skupiny, kam je možné umístit až 4 děti. Z dat platformy Mamdů ale vyplývá, že skoro 60% rodičů, kteří chtějí pracovat, má nárazové hlídání nebo vůbec žádné. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Je to pravda, jakmile je práce na směny, tak s dětmi je to o mnoho, ale o mnoho komplikovanější. A co vy, pracovali jste nebo pracujete na směny? Má to nějaké výhody anebo naopak nevýhody? A jak jste třeba zvládali noční? Zavolejte mi do studia, telefon je 475 212 212. Teď už posílám Pavla Haberu.

0: Tohle byl Pavol Habera a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeče. My si povídáme o práci na směny, no a k nám do studia zavolal i pan Evžen. Pane Evžene, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak, my jsme si povídali, že jste řidiče kamionů, ale hodně zvláštní systém práce na směny měl váš tatínek. Tak řekněte mi to ještě jednou.
1: No, můj otec pracoval na směny, nepřizvědej provoz. Mhm. A tam bylo dva dny ranní, 24 hodin volná, 2 dny odpolední,
0: ano.
1: 24 hodin volná, 2 dny noční, 48 hodin volná a zase to pokračovalo znovu dál.
0: Jasně.
1: To prostě byl svátek, nesvátek, kurt, pryč.
0: Pořád se jelo takhle, ale když si na to tak jakože zkusím si to propočítat, tak toho volna měl docela dost, když vlastně vezmeme, když jel ranní, odpolední, noční, měl tedy 8-hodinovou pracovní směnu, toho volna mohlo být spousta.
1: No však otec si taky nikdy nestěžoval, protože říkal, jako nejhorší byla pro mě první noční.
0: Jasně.
1: Protože to jsem, přišel jsem odpolední, pak jsem měl 24 hodin, měl jsem volno 24 hodin a měl jsem jít jako na noční, no a jenže těch 24 hodin využil na nějakou práci a tohleto a blablabla a nešel spát.
0: Mm-hmm.
1: Ale přišel první noční, říkal, praštil jsem s sebou do postele a spal jsem 12 hodin a pak jsem něco doma podělal a šel jsem na noční.
0: A šel jsem zase na noční. Pane Evžene, ale vy jste mi říkal, že jste řidičem kamionu, tak řídíte třeba taky v noci nebo zásadně přes den? Jak je to u vás?
1: Já už jsem starý pán. Já už jezdím takhle po noci. Já už se snažím jezdit jeho slunce.
0: Ano.
1: Já když nevidím svoji postýlku večer, tak jsem nervózní.
0: Rozumím, máme to podobně. Pane Evžen, tak pokud jste právě na cestách a jste, tak hlavně dobře dojte. Díky za zavolání, mějte se a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Hysters.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Helena Vondráčková a taky Valdemar Matuška na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte dnešní Dáme řeč, my si povídáme o práci na směny a napsal i pan Jirka, pěkné dopoledne, dělám na železnici, takže noční a víkendy jsou můj denní chleba. Jak zvládám noční, mám na to svůj recept. Před první noční si jdu po obědě na 2 hodiny lehnout a po směně musí mít v ložnici absolutní tmu. Pořídil jsem si kvůli tomu černé zatemňovací závěsy. Člověk si na ten režim zvykne zhruba za měsíc nebo dva, ale musíte mít disciplínu. Jakmile po noční začnete hned doma uklízet nebo pracovat na zahradě, zničí vás to. Hezký den a pevné zdraví přeje všem pan Jirka. Pane Jirko, díky za e-mail.

0: Poetika na Českém rozhlase Sever. My si povídáme o práci na směny a se mnou ve studiu je i má kolegyně Lenka Šubová. Lení, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak my vlastně práci na směny máme taky, ale ano. Není to taková ta klasika, jako ten kolotoč, že jo, denní, ranní, odpolední, ale taky nám to dokáže občas zamotat den.
1: No zvláštně.
0: No třeba včera, že jo, bylo hodně vtipné.
1: Ne, to bylo ano. V pondělí. V pondělí po dovolené jsem se hrnula na svou klasickou, to jest tuhle dopolední směnu, ale protože si to čas od času s Milanem Králem střídáme, ukázalo se, že mám odpoledne.
0: A všichni jsme se ti smáli.
1: Ano, je to tak. Jakákoliv nepravidelnost v tom střídání směn mi přijde jako naprosto devastující. Mm-hmm. Takže jsem vlastně vždycky obdivovala lidi, kteří dělají týden ranní, týden odpolední, týden noční, protože já si myslím, že jako není problém dělat třeba samé ranní nebo třeba samé noční, i když pro rodinný život a tak to asi musí být veledivná záležitost, ale jakože na to si člověk zvykne. Mm-hmm. Ale když to máš každý týden jinak, no tak jako na co si máš zvyknout?
0: No ono stačí, když občas máme třeba naše víkendové vysílání, tak si pamatuju jednou, že už jsem tady seděla, byla nějaká neděle, připravovala jsem se na vysílání, ty si rozrazila dveře, říkám, Leni, co tady děláš? Já vysíláš jako až příští neděli?
1: Já jako nevím, proč se vytahují moje jako nedostatky, typu koukni se do kalendáře včas.
0: Ale to je naprosto v pořádku, protože si vzpomínám, že mi jednou volali tady od nás z recepce a já jsem se s nimi dohadovala, že ne, že nejdu v neděli na ráno, ale tady nikdo nebyl. A opravdu jsem šla v neděli na ráno.
1: Prostě dokáže to nadělat zmatky, když přesně to není tak pravidelně.
0: Lenka Šubová vás za chvíli provede dopoledním expresem a Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V Ústecké Spolchemii začalo velké cvičení složek integrovaného záchranného systému. Zámecké barokní sochy z Ploskovic se možná dočkají záchrany, na jejich opravu může přispět kdokoliv. Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Během odpoledne se začne zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Simulace úniku chloru z poškozené železniční cisterny, to je námět dnešního cvičení v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem. Cvičný zásah složek integrovaného záchranného systému prověří jejich připravenost a koordinaci. Na místě máme reportérku Janu Vitáskovou.
6: Krátce po 9. hodině se rozezněla siréna a začala přijíždět hasičská vozidla. Je to taktické cvičení. Záchranáři se na něj mohli připravit. Jsou tady 200 příslušníků integrovaného záchranného systému, 8 sanitek nebo 20 vozidel a další technika hasičů, taky desítky figurantů. Scénář vychází ze situace, kdy v chemičce poblíž centra krajského města vykolejí cisterna a unikne z ní nebezpečná látka. Dopravu v okolí Spolchemie řídí podle aktuální situace policisti, řidiči mají raději zvolit jinou trasu. Omezení se během dopoledne dotýká i MHD. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Vedení zámku v Ploskovicích na Litoměřicku vyhlásilo sbírku na opravu 3 poškozených historicky cenných barokních soch. Restaurování se ujmou studenti závěrečného ročníku ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských a z Akademie výtvarných umění v Praze. Na jejich záchranu teď může přispět kdokoliv, říká kastelán Ondřej Píš.
7: Jsme si řekli, teď vlastně mohou mezi návštěvníky, mezi lidmi existovat lidé, kteří by třeba rádi něco podpořili, ale jenom neví co. A budeme samozřejmě moc rádi za každého, kdo přispěje malinkou částkou, ale i samozřejmě za ty lidi, kteří třeba přispějí nějakou větší částku.
4: Armáda dnes začne mapovat situaci v kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku. Na základě průzkumu pak ministerstvu obrany předloží další plán sanace. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů se v lesích Národního parku Šumava nachází asi 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Na sanaci se bude podle armády a policie podílet i specializovaná firma. V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřelo 5 lidí. Ruský dron je zasáhl v autobuse v Nikopilském okrese. Zraněných je nejméně 7. Informovala o tom agentura Reuters. Rusko v noci útočilo taky na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti a na Kyjev. V jednom z tamních skladů po dopadu dronů hořelo. Ukrajinský server Kyiv Post napsal, že na místě nebyli mrtví ani zranění. Rusko podle tamního ministerstva obrany zasáhlo nákladní loď v ukrajinském přístavu Černomorsk.
5: Počasí.
4: Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v jižní části kraje až 26.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Velmi opatrně na Liberecku v obci Dlouhý most je nehoda nákladního auta, je převrácené a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, zasahují tam hasiči a policie. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Dnes si společně nasušíme rajčata, pozveme vás na výlet krajem Lučanů a podíváme se na to, jestli jsou severočeské školy bezbariérové. Chybět samozřejmě nebudou ani naše pravidelné kulturní tipy. To vše mezi 10. a 11. v dopoledním expresu, který právě začíná písničkou Richarda Millera. Dobrý poslech a dobrý den s námi.
5: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Jiří Korn poděkoval 12 minut po desáté. Já myslím, že my můžeme poděkovat Jiřímu Kornovi za to, že celý život dělal a stále ještě dělá dobrou muziku a dělá ji dobře. Konec konců na vlastní oči jste se o tom mohli přesvědčit v neděli na Zahradě Čech, která při svém 50. výročí hostila právě tuhle českou, nebojím se říct, pěveckou megahvězdu. Tolik o Jiřím Kornovi a teď o muži, jehož jméno možná znáte o poznání méně, ale to neznamená, že by vám jeho osud neměl připadat zajímavý. Slavný Severočech v rubrice Milana Knotka.
1: Slavní Severočeši.
2: Propojování politických funkcí s podnikáním bylo v 19. století běžné. Jedním z biznismenů, kteří usedli do starostovského křesla, byl také Wenzel Seifert, který se narodil v roce 1832 v Mostě. Jako mladík studoval vojenskou školu. V roce 1859 byl odvelen na frontu a zúčastnil se armádního tažení rakouské armády do Itálie. Za své zásluhy byl povýšen do hodnosti podporučíka. Klíčem k jeho životnímu úspěchu bylo manželství s Antonií Fridrichovou. Stal se příbuzným giganta severočeského textilního průmyslu Antona Fridricha. Seifert tím získal významný majetkový podíl v podnicích na výrobu a zpracování textilu, které patřily k největším ve Šluknovském výběžku. Vlastnil také domy a sklady, které pronajímal místním živnostníkům a dalším obchodníkům. V roce 1879 se stal starostou Krásné Lípy. Tuto funkci vykonával dlouhých 22 let. Během jeho éry se město urbanisticky rozvíjelo, stavěly se reprezentativní budovy a posilovala pozice Krásné Lípy jako jednoho z center severočeského průmyslu. Jako poslanec Českého zemského sněmu dokázal Seifert také lobovat za finanční dotace a podporu železnic a silnic v regionu. Držitel řádu Františka Josefa Wenzel Seifert zemřel v roce 1909 v Krásné Lípě. Bylo to přesně v den jeho 77. narozenin.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Už máte plány na tuhle sobotu. Jestli ne a chcete si dát do těla, můžete vyrazit na 52. ročník turistického pochodu 166 tisíc stop krajem Lučanů. Pozvánku pro vás teď má Eva Hájková z klubu českých turistů Louny a redaktorka Eva Bucharová.
2: Paní Hájková, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Kde bude start a vlastně zároveň i cíl pochodu?
3: Naše základna této akce je v Konětopech v Hostinci pod Borem. Na start mohou přijít všichni účastníci už od 7 hodin od rána. Cíl bude do 18 hodin do večera a zároveň se na tom stejném místě můžou všichni třeba občerstvit.
2: Dobře, vy tam budete celý den, takže není nutno tam být zrovna v těch 7 ráno.
3: Určitě ne. Ta 7. hodina je spíše pro ty, kteří opravdu si chtějí dát tu nejdelší trasu, aby měli dostatek času, ale já na tom cíli a na tom startu budu sedět celý den, takže není to ohraničeno časově.
2: Pojďme k našim trasám. Nejdříve k těm pěším a potom k těm cyklotrasám. Tak jak dlouhé jste připravili pěší trasy?
3: Pěší turisté si mohou vybrat ze 3 tras, 12, 22 a 34 kilometrů. Ta nejkratší trasa vede přes Pintluky a Pravdu, prostřední se přidává třeba i Špičák nebo Kounovské kamenné řady a na té nejdelší se mohou turisté podívat navíc třeba do Mutějovic nebo na Hrad Čbán.
2: Kudy povedou ty cyklotrasy?
3: Cyklotrasy v podstatě vedeme oběma směry kolem těch Konětop. Jedna je dlouhá 20 kilometrů, druhá 40, to znamená, objede se vlastně celé okolí.
2: Vy jste říkala, že v tom cíli bude možné občerstvení a jinak po cestě taky budou nějaké záchytné vody, nebo máme mít pro jistotu všechno sebou v batohu?
3: Na každé trase máme několik záchytných bodů, v Hostince, například v Mutějovicích nebo v Domoušicích a úplně všechny tři trasy vedou vlastně přes Hrad Pravda, kde na kontrolním stanovišti budeme prodávat i špekáčky, takže pokud někdo bude mít čas a chuť, může si i opět špekáček.
2: A ještě navíc ho nemusí mít sebou.
3: Přesně tak.
2: Co čeká naše turisty v cíli?
3: V cíli je určitě čeká diplom, protože zvládli tenhle podzimní pochod a bude pro ně připravena i nějaká drobná odměna.
2: Na sobotní 52. ročník turistického pochodu 166 tisíc stop krajem Lučanů pozvala Eva Hájková z klubu českých turistů Louny. Děkujeme za pozvání a těšíme se na shledanou.
3: Na shledanou, moc se těšíme.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Skupina Turbo a jejich hráč 10 hodin a 33 minut, pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Spolek Obyčejný život chce mimo jiné pomáhat rodičům s výběrem školy, která je bezbariérová, a to prostřednictvím projektu Výtahy do škol. Vznikla mapová aplikace s informacemi o dostupnosti jednotlivých institucí. Je v ní i 29 škol z Ústeckého kraje, například Biskupské gymnázium v Bohosudově, kam do první třídy dojíždí Majdalenka.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý den.
3: Autem zastavíte tady?
1: Jo, máme tady takovou výjimku, že můžeme vjet až do toho zákazu, protože tady můžeme zaparkovat. I odpoledne, když jde z družiny, i když jde po obídku. Protože ona tady má vozíček zaparkovaný, takže ráno se vždycky nevymění z tohohle bajku na vozíček a jde do školy s paní asistentkou.
3: Jste Martina, maminka Majdalenky. Podle čeho jste

0: vybrala pro Majdalenku školu?
1: Tak úplně prvotně jsem samozřejmě koukala, aby škola byla alespoň částečně bezbariérová, ale budu upřímná, já jsem sem chodila na gympl, takže to byla jako moje srdcovka a byla jsem strašně ráda, když jsem zjistila, že tady asi 2-3 roky zpátky postavili výtah a mě se hrozně ulevilo, že jí se můžu dát i z toho důvodu, že tu školu mám ráda, že jsem jí sem chtěla dát a že je už plně bezbariérová.
0: A teď s ředitelem Biskupského gymnázia v Bohosudově Jakubem Wiednerem vstupujeme do školy po schodech.
2: Škola má několik vstupů, máme jak po schodech, tak máme bezbariérový vstupy, máme ještě jeden vstup bezbariérový z té severní strany a pak máme tamhle nově nájezdovou rampu právě pro bezbariérový přístup pro vozíčkáře.
0: A do ředitelny pojedeme výtahem. Ten výtah je nový?
2: Výtah je přesně rok starý.
0: Vy tím, že máte výtah, máte plnou bezbariérovou a ta částečná je to, že se student dostane do školy, ale po škole už ten pohyb není tak volný.
3: Vím, že některé školy mají třeba schodolezy a dostanou se třeba jenom do prvního patra a tam jsou omezení tím prvním patrem, dostanou se do jiných učeben. I my máme ještě jedno takové křídlo, kde je výtvarna a do té výtvarny se bohužel ty vozíčkáři nedostanou. Ale je to vlastně pro nás jediná učebna v celé škole.
0: Nabízíte studium školy s tím, že někde je i ten přídomek, že jste bezbariérová škola?
3: Přesně tak. Minulý rok jsme si do všech časopisů a inzercí přidali, že jsme bezbariérová škola. Těch dětí, kteří mají tu omezenou mobilitu, přibývá a přibývá i různých operací během školního roku, takže nám to využívají i studenti, kteří jsou například 1-2 měsíce oberlých.
0: Takové informace a zjištění rodičů dětí s omezenou mobilitou začal dávat dohromady spolek Obyčejný život v projektu Výtahy do škol. Výběr školy by tak mohl být s pomocí mapové aplikace otázkou několika málo minut. Z Krupky Robin Rerich, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Pavel Bobek a Karel Zicha, jedna z písniček, které nestárnou Bowery Street v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. A před námi věc, která podle mě také nezestárne. Já nevím, koho kdy poprvé napadlo usušit rajčata, ale jestli za to nedostal Nobelovku, tak to byla chyba.
1: Babské rady.
2: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Já mám velkou výhodu, Slávka Brádlová totiž rozhodně vymyšlená není. Je se mnou ve studiu a to znamená, že nás čekají dnešní kulturní tipy. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No já jsem spíš vymýšlela, jak ten čas natáhnout, protože těch tipů pro dnešek je velká spousta. Totiž na dnešní den připadá jubilejní 20. ročník Noci s literaturou a řada literaturních nocí se bude odehrávat i v Ústeckém kraji. Tak například v Litoměřicích v kapli svatého Jana Křtitele. Jedním z těch předčítajících je herec Petr Uhlík a bude číst ukázku z románu Amadoka ukrajinské spisovatelky Sofie Andruchovič. A ještě se tam představí Ivana Ticová, Jakub Ružbacký, Lukáš Fíla a další a bude to mít i hudební doprovod kytaristy Martina Hávy. No a i na jiných místech se bude číst z takové nové evropské literatury, takže třeba v Ústí nad Labem na místech několika, například ve Vysokoškolském klubu Fakulty sociálně ekonomické, začátek v 17 hodin. A bude se číst také v Děčínské městské knihovně na několika místech. Na terase, v kanceláři ředitelny, v depozitáři od 18 do 23 hodin. A bude to, jak jsem řekla, současná literatura na netradičních místech. A číst tam budou poměrně, bych řekla, velká jména. Ondřej Pavelka, Stanislava Jachnická, Maximilián Dolanský a Hedvika Řezáčová. No a ještě bych přidala pozvánku, už ne tak podrobnou, ale Noc literatury dnes bude také v Chomutově, v Žadci, v Lounech, no v Ústí nad Labem, to jsem říkala. Ale měla bych tu ještě jeden tip a to se bude trošičku lišit od toho předčítání. Bude to pozvánka na koncert na zámku Velké Březno. Jmenuje se List versus Chopin a víc řekne sám pořadatel Michal Mašek.
2: Ale to je to taková novinka, že jsem pozval rovnou dva muzikanty, vlastně moje dva spolužáky, Ivoše Kahánka a Martina Kasíka. No a každý zahraje jednu polovinu, Ivo Kahánek bude hrát Ference Lista a Martin Frederika Chopina. Proto jsem to nazval takhle List versus Chopin a ten program bude opravdu jako úplně špičkový. Vždycky chceme od těch interpretů, aby hráli vrcholné skladby, ostatně tak, jak to dělával Ference Lista. A já jenom prozradím, že třeba Martin Kasík bude hrát všechny Chopinovy etídy opus 10, což je prostě stěžení dílo klavírní literatury, ale extrémně, extrémně náročné.
1: Tak a začátek toho klavírního dvojkoncertu List versus Chopin na zámku Velké Březno je v 19 hodin. Tak abychom se vzpamatovali z literatury a hudby, tak přidám ještě pozvánku na divadelní představení. To je Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem v 19 hodin, Svatba bez obřadu, komedie v podání divadelní společnosti Háta. No a Lovosice, Zámecká zahrada od 14 hodin, Malování v zámecké zahradě. Což si myslím, může být také zajímavá akce.
0: Opravdu nadupané kulturní tipy přinesla Slávka ve středu. Pokud se nedostanete na žádné předčítání, radím, otevřete si knížku alespoň sami doma.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Školáci v Krásné Lípě se budou brzy učit v nové přístavbě. Její součástí je i vzdělávací zahrada. Jablonecký magistrát bude dražit pamětní mince. Výtěžek chce použít na obnovu lázní. Malý Jindra z Karlovarska nutně potřebuje dárce kostní dřeně. Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců. Během odpoledne se začne zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Krásná Lípa dokončila přístavbu školní budovy pro vyučování technických a vědeckých předmětů za 20 milionů korun. Město na ni dostalo 85% dotaci z fondu Spravedlivá transformace. Žáci ji začnou používat na začátku roku 2027. Teď město soutěží vnitřní vybavení. Součástí přístavby bude i vzdělávací zahrada a budova má na sobě zelenou střechu, říká Petr Simandl z odboru výstavby, investic a životního prostředí.
4: Tam je to zelená střecha, to jsou tam nějaký skalničky, dělala to specializovaná firma. Přijela firma s velkým jeřábem, vystrkali nahoru substrát, který tam rozprostřeli, na to pak rozprostřeli ten koberec, už hotovej.
2: Město nechalo vedle přístavby zabudovat nádrže na dešťovou vodu, se kterou bude zahradu zavlažovat. Jablonec nad Nisou vydraží stříbrné medaile vyrobené ke 160. výročí povýšení na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se bude dražit celkem 110 medailí. Je na nich motiv městských lázní. Přímo do nich město na konci 8. října aukci naplánovalo. Zájemci se musí do konce září registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Potřeba je taky složit dražební jistotu 1500 korun. Výtěžek aukce chce město použít na obnovu lázní. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Její projevy popisuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
5: Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce.
2: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Současně zpomalil pokles cen v zemědělství na 11,8%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,4%. V meziročním srovnání ceny v uvedených odvětvích stouply.
3: Počasí.
2: Očekáváme převážně oblačno, během odpoledne se začne od severozápadu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v jižní části kraje až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, při cestě do Prahy po dálnici D8 na 43. kilometru komplikuje průjezd nehoda dvou kamionů, pravděpodobně se tam zdržíte a v okolí Ústecké Spolchemie je cvičení, ulice je uzavřená, nedostanete se od Kauflandu do okružní ulice a části Tovární.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď už zase pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Už Jan Neruda v jednom ze svých vtipných fejetonů řešil otázku, kam s ním, rozuměj, s odpadem. V jeho případě šlo o dosloužilý slamník. V našich časech toho odpadu každý vyprodukujeme neskutečné množství, ačkoliv slamníky už tedy opravdu neřešíme. Za to plastů, papíru, skla, kovů i kuchyňského odpadu je mnoho. A otázka, kam s ním, je stále velmi aktuální. O třídění odpadu si dnes budeme povídat s mluvčí společnosti Ekokom Lucií Millerovou. Ještě předtím ale písnička Mekyho Žbírky.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a v tradičním čase také tradiční host. Je to dnes Lucie Millerová, takto tisková mluvčí společnosti Ecocom. Hezký den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: No a když společnost Ecocom, tak pojďme pro ty, kteří čistě náhodou nevědí, jenom říci, čím se tato společnost zabývá.
2: Tak Ecocom je autorizovaná obalová společnost. V České republice působí téměř 30 let. A má na starosti systém třídění a recyklace odpadů. Nejčastěji si nás lidé spojují právě s těmi barevnými kontejnery na ulicích.
1: Tak na barevné kontejnery dnes určitě ještě dojde, ale ráda bych hned v úvodu se pozdržela u termínu udržitelnost. Je to termín, který kolem nás krouží čím dál tím častěji, tak co si pod tím vlastně má člověk představit?
2: On je to široký pojem, málo kdo přesně ví, co ta udržitelnost znamená. Kdybychom to vzali ve zkratce, tak udržitelnost je o tom žít nějakým způsobem v souladu s přírodou, co nejméně zatěžovat životní prostředí a nechovat se takzvaně komerčně, protože v dnešní době jsme si navykli na komerční styl života, to znamená koupíme, použijeme, vyhodíme, což není právě udržitelné.
1: Komerční, tady bych řekla, že bude následovat i další termín konzumní společnost, ale samozřejmě, že tedy ten odpad a jeho třídění, že s tou udržitelností velmi souvisí. Jenomže někdy slýchám, no tak já tedy třídím, ale sousedka se tím vůbec nezabývá, tak co já jako jednotlivec zmůžu. Má to tedy význam i ten jeden jediný člověk?
2: Ano, právě každý z nás může do velké míry ovlivnit stav prostředí kolem nás, té přírody. Čím víc vytřídíme jako jednotlivci, tím více toho můžeme změnit. Použiji čísla z roku 2025, tak v tom roce 2025 vytřídil každý obyvatel České republiky přes 90 kg odpadů, což je velmi zajímavé číslo. Nově se začíná třídit také dřevo a s tím dřevem to bylo dokonce přes 100 kg odpadů, což není vůbec málo. Když si to představíme, že by to udělalo jen 10 lidí, tak už je to docela velká hromada. Jestli tato hromada nám vznikne někde na skládce, nám rozšíří tu skládku stávající, nebo jestli takováhle hromada odpadu může být vytříděna a použita na další surovinu.
1: Čili tak, recyklace.
2: Ano, recyklace vlastně nahradí primární zdroj surovin, takže o to méně zatěžujeme to životní prostředí.
1: No, je tady ještě jeden argument, který se občas slýchá, totiž já tedy třídím, ale ono se to pak stejně sesype všechno na jednu hromadu. A to je téma, které si probereme po písničce.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Lucie Millerová, tisková mluvčí společnosti Ekokom, je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Tak a skončili jsme u toho třídění odpadu a u argumentu, že jestli to má vůbec význam, protože nakonec to stejně skončí na té jedné hromadě.
2: Mohu posluchače ujistit, že skutečně na jedné hromadě to neskončí. Odpad, pokud už je jednou vytříděn, tak se dotřiďuje na dotřiďovací lince, na jednotlivé druhy materiálové, které se potom dále zpracovávají, využívají se při výrobě nových produktů. Buď to jdou přímo na recyklaci, ty méně vhodné se zpracovávají například energeticky nebo na takzvaná tuhá alternativní paliva také.
1: A pojďme si teď dát tedy tu základní abecedu. Vy jste se zmínila o těch barevných kontejnerech, tak máme žluté, modré, zelené, taky máme ale kontejnery hnědé, což je kapitolka sama pro sebe. Tak opravdu ta základní abeceda.
2: Žlutý kontejner je na plasty, ale stále častěji se v České republice do žlutého kontejneru také třídí kovy anebo nápojové kartony.
1: Upřímně řečeno, ty nápojové kartony, tetrapaky, ty mě velmi udivují, protože přemýšlím, jak při té recyklaci nebo dalším využití se oddělí ten papír od toho plastu.
2: Je to speciální technologie, skutečně ta papírová vrstva se dá velmi dobře oddělit, rozvákní se to a dokonce určité druhy nápojových kartonů obsahují až 80% kvalitní papíroviny.
1: Pokročíme ke kontejneru modrému, to vím, že je papír, ale taky to není tak jednoduché, protože slyšela jsem, že třeba takové ty proložky na vajíčka, že to je papír, který je už recyklovaný několikrát a že v podstatě další využití není možné.
2: Do modrého kontejneru skutečně patří papír a dokonce i tyto proložky od vajíček nebo různých ruliček od toaletních papírů, kuchyňských utěrek a podobně. Je to samozřejmě méně kvalitní papírové vlákno, protože je kratší, ale i proto již v dnešní době existuje zpracování.
1: Volíme třetí barvičku, kontejnery zelené.
2: To je na sklo. Dříve jsme mívali na ulicích bílej kontejner, který byl na čiré sklo a ty zelené byly výhradně na barevné sklo. Dnes se to většinou sjednocuje, to znamená, že v ulicích najdeme většinou jenom ten zelený a třídíme do něj veškeré sklo. Nepatří tam rozhodně nějaká zrcadla, autoskla, drátěné skla nebo například varná skla.
1: To já se musím za ústí pochlubit, protože u nás máme kontejner, který je zelenobílý, má dva otvory, takže mohu hned rozlišovat skla a házet je tam, kam patří. Kontejner hnědý, bioodpad.
2: Někde její lidé najdou přímo v ulicích. Pokud není k dispozici na ulici, tak většinou se bioodpad třídí prostřednictvím sběrného dvora, nebo mají lidé k dispozici vlastní kompostérny. Případně ještě existuje takzvané komunitní kompostování, což je jeden velký kompostér, který slouží většímu počtu lidí, ale to není až tak časté. A co se týče té skladby, co můžeme do bioodpadu vhazovat, tak jsou to samozřejmě rostlinné zbytky z kuchyně, různé slupky, listí, tráva, pokud máme zahrádky.
1: A poslední položka, olej, protože to zaneřádí jak ten směsný odpad, tak cokoliv jiného. Fungují někde i speciální nádoby na ten spotřebovaný, vypotřebovaný, přepálený olej?
2: Ano, v ulicích některých měst mohou lidé najít přímo menší nádoby určené na jedlé, tuky a oleje. Ty se vhazují do těch nádob v uzavřené petlahvy. Případně, pokud nemáme tuto nádobu ve svém bydlišti, tak další možností je sběrný dvůr, kam bychom měli
1: tohle odvést.
2: Ideálně plastové nádobě, aby se nám to nerozbilo.
1: Máme tady ještě další problémy, které se týkají třídění odpadu. Samozřejmě třídím, ale je to nějakým způsobem špinavé, mastné, tak o tom zase po písničce.
3: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
4: Český rozhlas Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Společnost vám dělá stále Český rozhlas Sever, stále vám tu společnost dělá i náš dnešní host ve vysílání Lucie Millerová, tisková mluvčí společnosti Ecocom. Tak a teď pojďme k tomu, jak bych měla vlastně ten tříděný odpad předem upravit. Tak samozřejmě kelímek od jogurtu vím, patří do plastu, no ale přece jenom něco malinko tam zbyde. To samé třeba papír, ve kterém bylo zabalené něco mastného. Tak mám to tedy předtím nějak upravovat? Papír asi těžko, kelímek mohu vymýt?
2: Kelímky není nutné v podstatě vymývat, stačí jenom, bavíme-li se o kelímku od jogurtu, tak ten jogurt důkladně vyškrábnul lžičkou s ním.
1: A stačí.
2: Tak to stačí.
1: Dobře, potom jsou to etikety na lahvích. Pracně odstraňovat nebo už si s tím ta recyklace poradí?
2: Není nutné ty etikety odstraňovat, pokud to nejsou ještě takové ty košilky, jak jsme jim říkali, tak tam pokud někdo chce, tak je možné tu košilku rozstřihnout a oddělit z té lahve a vhodit samostatně do nádoby na plasty. PET lahev vytřídit také zvlášť, ale není to v podstatě nutné. PET lahev můžeme třídit jako celek, to znamená i s touto etiketou, i s víčkem, ale vždy bychom ji měli sešlápnout.
1: Tak tam jde spíš o ten objem, tak aby to nezabíralo zbytečně místo. Ještě u těch skleněných lahví se zastavím, protože některé jsou uzavřené klasickým korkem, tak ten většinou tedy vyhodíme, ale spousta dnes i vinných lahví je opatřena kovovým uzávěrem. Šroubovací čepičkou, kterou samozřejmě můžeme vytřít, třídit do kovu, ale přece jenom zbyde tam ta spodní část a to tedy odstraňovat z lahve, to bych doma nedoporučovala, to hraničí s rizikem úrazu.
2: Skutečně lidé to odstraňovat nemusí, dokonce ty skleněné lahve, pokud jsou od vína nebo od čehokoliv jiného a mají ten kovový uzávěr, tak mohou vytřídit i právě s tím kovovým uzávěrem. Stejně tak další sklenice, například od kečupu, mohou třídit i z víčky.
1: To bych řekla, že jsou docela dobré zprávy, takže doufám, že posluchačům jsme poskytli i pár dobrých rad, jak na to třídění odpadu. No ale ještě pár otázek bych tady měla. Například, jak vypadá to následné zpracování? Co vlastně z toho vytříděného odpadu může vzniknout?

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posledních pár minutek s dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever, s Lucií Millerovou, tiskovou mluvčí společnosti Ecocom. Tak pojďme je využít ještě k opravdu důležitým informacím. Chtěla jsem se zeptat na to, co vlastně se z těch vytříděných odpadů dá dál vyrobit, ale ještě bych měla jednu připomínku, co jsme možná opomněli v těch druzích tříděného odpadu, a to je textil. Protože tam je velká druhová rozmanitost. Bavlna, len, směsky, polyester, viskóza. A nevzpomínám si, že bych někde viděla kontejner na oděvy. Maximálně nějaký sběr třeba pro charitu, ale jako vyloženě odpadní materiál textil u nás neexistuje.
2: Většinou se setkáváme právě s těmi kontejnery charit, ale od loňského roku mají obce povinnost zajistit oddělený sběr textilního odpadu. Buď přistaví nějakou nádobu na ulici na sběr textilu, anebo to mohou řešit právě prostřednictvím sběrného dvora. Co se týče textilních odpadů, tak velmi často se používají na nějaké střiže nebo hadry na podlahu a tak.
1: Takhle, pojďme od textilu k těm dalším materiálům vytříděným a co z nich vlastně může vzniknout dál, že to opravdu není samoúčelné, to třídění.
2: Ty možnosti jsou skutečně velké. Pokud si vezmeme nějakou klasickou skleněnou láhev, například od vína, tak ta může být znovu zpracována například na láhev, ale stejně tak na nějakou dekorativní vázu, zavařovací sklenici a podobně.
1: Prostě ze skla zase bude sklo.
2: Ano, přesně tak.
1: A co kovy?
2: Tam jsou ty možnosti také různé. Pokud si vezmeme nějakou plechovku například od Oliv, tak ta se k nám může vrátit zase právě v podobě té plechovky od Oliv nebo třeba v podobě nějakého plechu.
1: A plasty, tak řekla bych, že plastu tedy vyprodukujeme neskutečné množství. Taky dá se to nějak ještě využít? Slyšela jsem, že na jednu flísovou bundu je zapotřebí asi 50 PET lahví a nevím, jestli to je jenom nějaký mýtus.
2: Technologie se samozřejmě vyvíjejí, takže teď těch PET lahví bude možná méně, již potřeba. To je jedna z možností, jak se může PET lahev proměnit. Stejně tak se může také zpracovat na nějakou jinou plastovou nádobu. Kromě té PET lahve se můžeme také setkat s květináči z PETu, také s různými dekoracemi anebo kombinací různých plastů, různých druhů plastů, to znamená méně kvalitní PET je smíchán ještě s nějakým jiným druhem plastu a právě z toho vznikají potom zajímavé výrobky.
1: Máme dnes z plastu kde co, viděla jsem dokonce i stavební prvky, tvárnice právě z toho druhotně zpracovávaného plastu. No tak v každém případě je to zase zdroj surovin, kterých, co si budeme říkat, v přírodě ubývá. Já myslím, že pro dnešek jsme toho řekli docela dost, snad si posluchači z toho i vezmou nějaké dobré rady. Vám děkuju za čas, za to poradenství a někdy u nás zase na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuju za pozvání a přeji hezký den.

0: I 20.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: I 20 minut před 12. jste s Českým rozhlasem Sever a jak jste slyšeli, čeká nás příspěvek našeho regionálního stopaře, se kterým tentokrát budeme sportovat, respektive alespoň budeme o sportu mluvit. Katedra tělesné výchovy a sportu Ústecké univerzity totiž pořádá vzdělávací seminář nazvaný Tělo Ústí. Je určený hlavně pro ty, kdo učí tělesnou výchovu na školách nebo se věnují dětem v různých zájmových kroužcích. Za tělocvikáři se tedy vydal i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Program semináře začal v areálu pedagogické fakulty v 10 hodin zahájením. Je to ale třídenní seminář a účastníci nezůstanou jen na půdě univerzity. Dnes odpoledne budou třeba na atletickém stadionu, zítřek stráví taky s cyklistikou v Tise a v pátek zase pro změnu v plavecké hale. Největší část podle pořadatele Jana Kresty tvoří pedagogové z Ústeckého kraje, ale přijeli sem i ze vzdálenějších částí Česka, z Pardubic, Plzně nebo z Brna.
0: Takže ten seminář není jenom o mluvení, ale i o praktickém sportu. V jeho podtitulu je uvedeno Nové trendy ve výuce tělesné výuky. Znamená to, že se tělocvik bude ve školách učit jinak?
2: Nemělo by to znamenat, že se výuka tak zásadně změní. Seminář pořádá Centrum celoživotního vzdělávání a už po desáté a jde o to, aby šla výuka s dobou. Pedagogové se u těch běžných sportů dovědí třeba nové přístupy a také si osvojí aktivity, které můžou být úplně nové, jako byl v minulých letech třeba parkour. Letos si vyzkouší třeba podvodní hokej. Z atletických disciplín se letos budou věnovat sportovní chůzi nebo vrhu koulí. To všechno vlastně proto, aby dokázali naplno využít čas, který v hodinách výuky nebo na těch kroužcích mají. A hlavně, aby při výuce dokázali děti zaujmout a nadchnout.
0: To, že je pohyb pro lidské tělo prospěšný a zdravý, asi není potřeba zdůrazňovat. Všichni ale třeba nemají možnost sportovat.
2: Někdy jsou ta omezení opravdu fyzická, ale důležitá je taky motivace. A právě k tématu motivace k pohybovým aktivitám už dnes večer bude mít příspěvek speciální host. Přijede handicapovaný sportovec, cyklista Jiří Ježek, šestinásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který v 11 letech přišel po autonehodě o část nohy.
0: No a ten o motivaci ke sportu opravdu něco ví. Povídali jsme si s Robinem Rerichem. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Heasters.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: Petr Spálený v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Na dosah máme středeční poledne a tak se předpokládám všichni docela už těšíme na oběd, tedy já určitě. No a právě v čase těšení se na oběd vám v našem vysílání pravidelně předkládáme recepty Slávky Brádlové, to abychom vám dělali ještě větší chutě. Recept, který pro vás Slávka má, dneska nebude receptem obědovým. Řekla bych, že je to spíš o nějaké výtečné svačince nebo o večeři. Připravíme si totiž slaný štrůdl.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme kynutý závin s rikotou a nivou. Rikota dodá náplň vláčnost a niva zase chuť. Tak a budeme potřebovat 250 gramů hladké mouky, 250 gramů polohrubé mouky, půl kostičky droždí nebo sáček sušeného droždí, jednu rovnou lžíci cukru, jednu kávovou lžičku soli, jedno vajíčko, 250 ml mléka, 250 gramů rikoty a bude stačit takových 100 gramů nivy a ještě budeme potřebovat jedno vejce a černý a bílý sezam, tedy sezamová semínka. Nejdřív připravíme kynuté těsto buď s kváskem z trochy mléka, cukru a droždí a mléka samozřejmě, nebo se sušeným droždím, které jen nasypeme do mouky. Do moučné směsi přidáme pak jedno nebo druhé, přidáme i část rozkvedlaného vejce, část si necháme na potření závinu. Do těsta opravdu patří i troška cukru pro lepší kynutí a také samozřejmě sůl. Pokud si chceme ušetřit čas, tak můžeme na tenhle závin použít i polotovar, hotové těsto na pizzu. Náplň umícháme z rikoty a strouhané nivy a podle chuti můžeme ještě trošku přisolit. Vyválené těsto potřeme náplní, zavineme, položíme švem dolů na pečící papír na plechu a povrch potřeme rozkvedleným vajíčkem a posypeme sezamovými semínky. Povrch pak ještě několikrát propíchneme špejlí nebo párátkem, aby mohla unikat pára při pečení. A pečeme ve středně předehřáté troubě pěkně do zlatova.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci zdravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Do Ústeckého kraje dnes zavítal prezident Petr Pavel, dopoledne navštívil průmyslovou zónu na Žatecku. V areálu Ústecké spolchemie poblíž městského centra dnes záchranné složky prověřovaly svoji spolupráci. Dnes odstartoval projekt Darujme kroužky dětem. Počasí pro dnešek bude většinou oblačno, čekáme později i déšť a teploty do 24 stupňů. Dobré poledne, zprávy a Jana Moravcová. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes přijeli na návštěvu západní části Ústeckého kraje, konkrétně na Žatecko a Chomutovsko. Dopoledne si prohlédli strategickou průmyslovou zónu Triangle. Návštěvu prezidentského páru sleduje náš reportér Jan Beneš.
3: Prezident Petr Pavel si dopoledne prohlédl část průmyslové zóny Triangle na Žatecku. Zavítal i mezi policisty tamního dálničního oddělení, které v zóně sídlí, a zašel i na tamní základnu hasičského záchranného sboru, kde si zblízka prohlédl techniku. Podívat se ale šel i na děti v dětské skupině Tygří letka, která slouží pro děti zaměstnanců průmyslové zóny. Jeho další kroky povedou do Kadaně, do neziskové organizace Radka, která pomáhá tělesně postižení, ale i seniorům a rodinám s dětmi. V rámci návštěvy Ústeckého kraje prezident Petr Pavel ještě dnes zavítá i do Krušných hor, na Chomutovsko do obce Kovářská. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Dnešní taktické cvičení v Ústecké spolchemii prověřovalo součinnost složek integrovaného záchranného systému. Na místo se sjelo kolem 200 příslušníků záchranných složek, několik záchranářských vozidel a další techniky a taky desítky figurantů. Námětem cvičení byl simulovaný únik chloru v areálu Chemičky a jejím okolí. Pokračuje mluvčí zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.
4: Taktická cvičení, co se týká úniku nebezpečných látek, tak se pravidelně dělají. Je to vlastně na základě schválení bezpečnostní rady Ústeckého kraje a pro nás je to velmi důležité, protože tyto provozy v Ústeckém kraji máme, je několik velkých takovýchto průmyslovo-chemických provozů v Ústeckém kraji a musíme je trénovat, aby jsme byli připraveni.
2: Kvůli opětovné krádeži kabelů na území sousedního Saska je omezen až do odvolání provoz vlaků v úseku Žitava-Varnsdorf-Zeif-Hernsdorf. Místo vlaků je zavedena náhradní autobusová doprava. Informovala o tom společnost Trilex, která na trati zajišťuje dopravu. Ode dneška se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujmekroužky.cz.
1: Počasí.
2: Meteorologové pro dnešní odpoledne hlásí oblačno, objeví se taky déšť nebo přehánky. Lokálně se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme do 24 a na horách do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá na severu v dopravě u Starého Hraběcí na Děčínsku na silnici 265? Havarovala dvě osobní auta a komplikace očekávejte aktuálně taky Vnitřní ulici v Ústí nad Labem, taktéž po nehodě dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
6: Krásný den vám přeje Eva Bucharová ze Zahrady Čech. 50. ročník Zahrady Čech je tady opravdu v plném proudu a Český rozhlas Sever pro vás bude vysílat živě celou hodinku písničky na přání právě ze Zahrady Čech. Tak doufám, že vy, kteří se sem nemůžete dostavit, takže si tu atmosféru s námi užijete. Opravdu přeji všem příjemný poslech.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den vám přejeme z Českého rozhlasu Sever, přímo ze zahrady Čech v Litoměřicích. Proto písničky na přání dneska vysíláme výjimečně živě právě ze zahrady Čech. Tak doufám, že nasajete alespoň přes svoje rozhlasové přijímače trochu atmosféry. Ale my tady máme už hosty taky u našeho vysílacího studia, kteří už vybrali písničku a muziku, kterou mají rádi. A tím prvním hostem je návštěvnice zahrady Čech, paní Ilona. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste, Ilono?
1: Tady z Litoměřic.
0: Vy jste místní.
1: Ano.
0: Chodíte ráda na zahradu Čech?
1: Pravidelně, těch 50 let po každý, skoro určitě.
0: Opravdu?
1: Opravdu.
0: Jak se to tady proměnilo za 50 let? Jestli se to proměnilo?
1: Je to víc toho všeho, ale pořád je to krásný. No,
0: krásný.
1: Opravdu a lidi jsou spokojení, pěkný je to.
0: A vy jenom koukáte, nebo si tady třeba něco pořídíte?
1: Pořídím, my jsme dřív měli zahradu, takže vlastně po každý a já chodím první den a poslední.
0: Prostě. A proč?
1: Celý si to projít, ten nádherný pocit klidu, jo, prostě bez žádných nějakých velkých nápadů nebo něco.
0: A na koncerty chodíte taky?
1: Na koncerty si někdy vybírám, ano,
0: jo.
1: Ty samozřejmě. No, ještě když jsme chodili s manželem, tak pravidelně.
0: Tak a co jste vybrala do písniček na přání dneska?
1: Vybrala jsem písničku od Jaromíra Majera, Děti slunce, a hlavně mojí vnučce Karolínce, která tady byla v sobotu s rodiči, tetou, bratrancem, moc si to užili, velice si chválili toto výstaviště, jsou zvyklí taky jezdí každý rok, ale letos to je opravdu je vidět,
0: výjimečné,
1: že to bylo výjimečně a připravili to velice dobře.
0: Tak vyřídíme a vám děkuji za návštěvu u nás ve venkovním studiu Českého rozhlasu Sever a příjemný den přeju.
1: A děkuji za písničku. Naschledanou.

0: Polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás dneska vysíláme živě ze zahrady Čech. A u našeho venkovního studia se střídají hosté, návštěvníci zahrady Čech. A tím dalším hostem je pan Kocourek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ať vám nemusím říkat pane Kocourku, ale křesním jménem.
1: Vladimír.
0: Vladimíre, odkud jste přijel?
1: Drahobuz, to je vesnice tak 20 km odtud.
0: Tak to není až tak daleko.
1: Není.
0: Jaká byla cesta?
1: No, jedeme za den tady, tak žena tady pracuje na kraji, tak jsem si tam nechal auto, tak je dobrý. No.
0: Jo, takže jste zaparkovali dobře.
1: Zaparkovali dobře, no.
0: Jo, vy jste říkal, že vyděláte klobásy doma.
1: No, vyrábím, no. Veškerou uzení rozděláme, uzený,
0: že
1: klobásy.
0: Že nic nekupujete, že všechno si vyrábíte.
1: Všechno si vyrábím, no.
0: A pak chodíte takhle po zahradě Čech a testujete, jestli mají tak dobré klobásy, no, jako děláte vy.
1: Určitě nemají.
0: Děkujeme za upřímnost a zajímá vás na zahradě Čech něco jiného než klobásy?
1: A jo, tak já jsem zemědělský. Pořádáme ty traktoriády, tady mají kamarádi traktory postavený, to jsou od nás, našeho toho spolku, takže i tak se podívám, technika mě hlavně zajímá, no, ta náhradní a něco se občas podívám, už. Mezi jsme pěstovali zeleninu všechno, dneska už to neděláme, jo. Dneska máme jaká trávník na zahradě místo toho bazén.
0: Ale tak traktoriáda, to je dobrý nápad, jak to často děláte?
1: No, dělali jsme to, už to neděláme, dělali jsme to pět let. A tam se sjížilo tak kolem stovky účastníků, takže tam byla velikánská akce, tu nás byla. Naše malá vesnička má 250 obyvatel.
0: Se pěkně prohnula pod těmi traktory.
1: Tak to ne, tak hlavně tam bylo, já nevím, třeba 300 lidí, jo, tý vlastníci, a jsou účastní a dělali jsme to 5 roků a teď jsem to předal kamarádovi do...
0: Zase někdo jiný, že jo, kochat se. Tak a teď teda pojďme k naší písničce, k našemu přání, co jste vybral, Vladimíre?
1: To Arrival od skupiny ABBA. Já jsem chtěl původně Jam od Michelle Tork, to je podobně cenná písnička na jiný téma, ale nebyla tam, tak jsem si dal to Arrival a chtěl bych to věnovat, jestli mě poslouchá paní máma Děčíně, máma mojí ženy, paní Křepelová, takže tý by to chtěl věnovat. A pak bych to chtěl věnovat ještě sousedovi panovi Vítkovi, ten ještě zaplatil velikánskou raketu za opravu auta, tak aby mu to nebylo tak těžko, takový pro něj, no a pro na sebe a všem lidem, tak aby pro radost, já jsem takový pozitivní člověk, jo. Tak.
0: No, to je správná věc. Tak Vladimíre, díky, že jste byl taky s náma v živém vysílání na zahradě Čech a přeju vám i dál krásný den, užijte si to tady.
1: Děkuji moc.

Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás vysíláme dneska v poledne živě z 50. ročníku Zahrady Čech v Litoměřicích. Máme tady venkovní studio přímo uprostřed dění, uprostřed kytek, jablek, česneků a vonavých dobrot. A máme tady taky spoustu hostů, návštěvníků, kteří přicházejí sem k nám do našeho venkovního studia a vybírají muziku. Tak potkali jsme tady paní Dášu. Paní Dáša nám odběhla někam koupit česnek, ale říkala, abychom zahráli pro paní Marušku písničku Pán hor, takže písnička je připravená a já té jmenované Marušce přeju hezký poslech. Tady Český rozhlas Sever živě ze Zahrady Čech.

0: Český rozhlas Sever je s vámi v téhle hodince živě na zahradě Čech v Litoměřicích a písničky na přání tady vysíláme právě z návštěvníky zahrady Čech. U našeho venkovního studia se na chvilinku posadila i paní Marta. Paní Marto, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud pak jste přicestovala?
1: Já jsem z Bíliny.
0: Z Bíliny. A jaká byla cesta?
1: Úplně super autem, takže pohodička.
0: Parkování jste
1: krásný,
0: zvládli.
1: Ano, všechno v pohodě.
0: Počasí se vám líbí.
1: To doufám, že bude, že to vydrží hodně.
0: Zatím je takové, že bychom ho neměnili ani za nic, jak je krásně. Co jste už prošla, co jste viděla?
1: No, my jsme akorát přišli s manželem, takže ještě vůbec nic.
0: A máte nějaký plány nebo nějaký představy, co byste třeba chtěli pořídit na zahrádku?
1: Určitě, ne, na zahrádku ne, tak chtěli bychom nějaký dobrý česnek a pak jsme teda hlavně se přišli podívat na Kolárovce. Teda já, manžel ne, manžel...
0: Ale česnek vidím a vidím ho velkou hromadu, takže si určitě domů něco povezete.
1: Stopro.
0: Kolik tak toho česneku byste si tak chtěli pořídit?
1: No trošku, ale hodně burčáku.
0: Hodně burčáku. Mm-hmm, a mají tady někde?
1: Mají, tam na začátku hned.
0: Jaký máte ráda, bílý nebo červený?
1: Oba.
0: Oba burčáky.
1: Oba, ano, oba. Mm-hmm.
0: No tak to už předem přeju dobrou chuť a dobrý poslech koncertu. Jinak, co si zahrajeme?
1: No, já bych chtěla od Harleje, až tady jednou s váma nebudu.
0: Oblíbená skupina?
1: Určitě. Mm-hmm.
0: No tak pozdravujte manžela, tamhle se na nás usmívá, už se těší na burčák.
1: No.
0: Děkuju, že jste byla s náma ve vysílání a užijte si to tady. Krásný den vám přeju. Na shledanou.
1: Vám také, mějte se hezky, naschle.
2: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit.

0: řeknu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej, holky se válej.
1: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. V téhle hodince pro vás vysíláme živě ze zahrady Čech. 50. ročník zahrady Čech je v plném proudu, počasí je krásné. Máme tady spoustu vůní, a to nejen česnekových, ale třeba i květinových. A máme tady taky u našeho venkovního studia spoustu návštěvníků, kteří přijeli a kteří taky vybírají muziku. A tím dalším je pan Stanislav. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Odkud jste přijel?
2: Já jsem přijel z malé vesničky na Lounsku, jmenuje se to Želevice.
1: Želevice, a jaká byla cesta?
2: Výborná. V klidu. Dneska v klidu.
1: Dneska v klidu. A vy tady chodíte pravidelně?
2: Pravidelně. Na jaře, na podzim.
1: Na jaře i na podzim.
2: Na jaře,
1: a řekněte mi, pane Stanislave, za něčím konkrétním, anebo jen tak na čumendu?
2: Na čumendu taky, ale za včeličkama.
1: Za včeličkama.
2: Tady na jaře nebejvá, ale na podzim bejvá včeličkový pavilon tamhle.
1: Tamhle včeličkový ano. Pavilon. A co tam mají zajímavého?
2: Všecko. Co se týče včeliček, tak tam mají všecko.
1: Med.
2: I pivo.
1: Jo, zapuckala. I medové pivo.
2: Ano, ano.
1: Propolis třeba tam mají taky.
2: Taky. Všecko.
1: A vy včelaříte?
2: Ano.
1: A jak to jde?
2: Letos dobře.
1: Letos dobře. Už máte stočený med?
2: To dávno.
1: To dávno, že pozor. Se ptám. Kolik? Kolik máte?
2: Jsem spokojený.
1: 5 litrů.
2: Medu. Med se nepočítá na litry.
1: Na kila, 5 kilogramů.
2: Od čeliček.
1: Tak kolik, 10?
2: To musíte se zeptat nejdřív, kolik mám čeliček, tak vám řeknu, kolik mám úlů, a pak vám můžu říkat, kolik mám...
1: Kolik máte úlů?
2: 10.
1: Kolik máte včeliček?
2: No, každým úle nějaký.
1: Takže 10.
2: No.
1: 10 včelstev.
2: Včelstev, tak ano, ano, to jste řekla správně.
1: No a kolik máme toho medu? Už jsme u toho.
2: Tak od každých tak 30 kilo, 40. Když je dobrý rok, když je dobrý rok.
1: Je letos dobrý rok na včely?
2: Letos to dá, jenom. Není to špatný.
1: A to mi řekněte, pane Stanislave, jak se včely vyrovnaly s tím ukrutným vedrem a suchem letos?
2: Nevím. Umějí to.
1: Neříkali nic.
2: Neříkali nic, ale nestěžovali si taky. Hmm,
1: takže to umějí. No, vzhledem tomu, kolik máte medu, tak to umějí.
2: Poraděj si.
1: Tak, pojďme k naší muzice. Co si dáme?
2: Život je boj.
1: A je to tak?
2: Asi jo, se na mě podívejte, už mám šedivý vlasy.
1: Tak to máme všichni. Tak život je boj, budeme to brát optimisticky a vám přeju krásný den. Užijte si to na 50. ročníku zahrady Čech Litoměřicích.
2: Děkuju.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás dneska vysíláme živě z Litoměřic ze zahrady Čech. Je to velká událost, protože už 50. ročník téhle zahrádkářské a kutilské události. No a my tady na zahradě Čech taky máme svoje studio venku a máme tady návštěvníky, kteří tady si občas sednou, vyberou písničku, vyberou muziku, povědí nám svoje dojmy a dalším hostem u nás ve studiu je paní Eva. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela?
1: Přijela jsem z Dox.
0: A vy jste mi říkala před chvilinkou, že jste tady už letos byla jednou.
1: Ano, byli jsme tady skoro na zahájení v sobotu.
0: Parádní, hezký, no, hodně lidí asi.
1: Moc lidí.
0: No. Dneska je to trošku volnější.
1: Ano, proto si to přijeli jsme znova si projít to vychutnat. A přijeli jsme sem na koncert Kolárovců.
0: Přijeli jste si vychutnat atmosféru a vy sem jezdíte vlastně spoustu let, jste říkala?
1: Ano, ano, už hodně let.
0: A
1: že se sem těšíme vlastně. Se. Sledujeme, kdy ten zahajovací den přijde, aby jako jsme, nám to neuteklo.
0: No tak vy jste tady věrní návštěvníci a chodíte jen tak koukat, nebo třeba něco si i pořídíte na zahradě Čech?
1: Spíš jako seznamujeme se s novýma výrobkama, koupíme si třeba nějaký ten výrobek, nebo med si tady hrozně rádi kupujeme, protože tady jsou včelaři, kdy teda máme možnost si to tady koupit a prostě si tady odpočineme a nasajeme takovou tu klidnou atmosféru.
0: A máte už med?
1: Ano, koupili jsme si v sobotu, jsme si koupili sobotu tři
0: už,
1: medy.
0: Už máte doma, dokonce. Už jsou doma.
1: Ano, už jsou doma. Já jsem milovník medu, my to máme celou zimu.
0: Vážně. Mhm. Tak to vám přeju, ať vám med z Litoměřické zahrady Čech chutná. Mhm. A co jste vybrala za písničku?
1: Vybrala jsem od Karla Gotta Být stále mlád.
0: Tak buďte stále mladá, zdravá, spokojená. Přeju vám krásný den, užijte si koncert. Naschledanou.
1: Děkuju moc krát a naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever a polední písničky na přání. Dneska živě z Litoměřic ze zahrady Čech. Máme tady venku studio a spoustu návštěvníků, kteří taky se u nás tady zastaví na chvilku, vybírají muziku. A tím dalším hostem je pan Vladislav. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju.
0: Tady se u nás posadil se svojí manželkou Jaroslavou. A tak se i vás zeptám, odkud jste přijeli?
1: Přijeli jsme tady odsud, nedaleko Střebušína.
0: Střebušína. A vy jste tady často, nebo poprvé letos?
1: Ne, pravidelně.
0: Pravidelně. A chodíte se inspirovat, nebo třeba jenom ochutnávat dobroty?
1: Inspirovat předně, něco si koupit hezkýho. A něco jak pro zahradu, tak i pro nás do bříška.
0: A co jste se, čím jste se inspirovali letos? Jestli už jste to stihli tedy.
1: Teď jsme přišli.
0: Teď jste přišli, takže ještě nestihli. Takže inspirace vás čeká, zahrádku máte?
1: Ano.
0: A co pěstujete?
1: Tak potrošku nějakých pár stromků a jinak zeleninu pro svou potřebu. Jablhody, okurky, rajčata a kytky, hodně kytek.
0: A hodně kytek, to je krása. Jaká byla úroda, protože už máme pomalinku podzim za dveřmi, už jste něco sklidili letos?
1: Tak úroda byla, nebyla tak dobrá jako jiný leta.
0: Bylo
1: samozřejmě
0: sucho?
1: Bylo sucho. Takže okurky už skončily, ale rajčata ještě dozrávají. Jahody máme stále plodící, takže ještě pořád potrošku je.
0: A já jsem tady taky viděla tamhle, že nabízejí stále plodící a přemýšlela jsem, jestli mám si je pořídit a opravdu stále plodí, můžu tomu věřit?
1: Určitě, vynikající.
0: Vynikající stále plodící.
1: Samozřejmě není to na pořád, musíte po nějakým roce vyměnit a připravit je vždycky na tu sezónu, to znamená, potřebují teda hnojení a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Čistit.
0: No, tak vy jste zkušený zahrádkář. A jinak, co se týká muziky, jakou jste vybral písničku?
1: Mám rád námořnické písničky.
0: Protože jste byl námořník?
1: Ano, ano. Mm-hmm. A poprosil bych My Bonny.
0: My Bonny. Tak Vladislave a Jaroslavo, já vám přeju, krásně si to tady užijte, inspirujte se a třeba u nás někdy naschledanou.
1: Děkuji a přeju hezký zbytek dne. Jak vám, tak i posluchačům.
0: Děkujem.

písničky na přání Českého rozhlasu Sever vysíláme v téhle hodince živě z Litoměřic ze zahrady Čech. Za chvilinku už se budeme loučit, ale ještě tady mám jedno přání. Ještě musíme zahrát písničku, která se jmenuje Od žampionu k bedle od Jiřího Helekala. Tuhle písničku posílá Marie z Děčína Božence, Šárce, kamarádkám z jógy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova, Haničce do Příkrého a všem posluchačům. Takže za chvilku bude Od žampionu k bedle, ta se taky docela hodí na zahradu Čech. A my se s Českým rozhlasem Sever vám přihlásíme opět po 14. hodině s přenosem se zajímavými hosty. Takže po 14. hodině opět se těšíme na shledanou tady odsud ze zahrady Čech s takovými hosty, kterými budeme probírat třeba závlahy do zahrad, nebo zahradní techniku, nebo různé skleníky, pařníky ze zajímavých materiálů. Tak těšte se na to a mnoho více. Já se na vás taky těším, přeju vám i dál hezký den. Eva Bucharová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústečtí policisté trestně stíhají zaměstnance městského úřadu na severní terase. Knihovny v Ústeckém kraji dnes pořádají noc literatury. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Počasí pro dnešek oblačno, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili z podvodu muže, který pracoval na úřadu městského obvodu Severní terasa. Starosta Jaroslav Šimanovský z hnutí ANO potvrdil, že policie 1. září odvedla z úřadu dva zaměstnance. O případu informovala policejní mluvčí Veronika Hešplerová.
2: Kriminalisté se případem začali zabývat na základě získaných poznatků a následně zahájili trestní stíhání 33letého muže, který pracoval na úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Severní terasa jako správce informačních a komunikačních technologií.
0: Více podrobností policisté momentálně nemůžou sdělit. Obviněný správce informačních systémů na radnici podle starosty Šimanovského od začátku září nepracuje. Knihovny po Ústeckém kraji se dnes znovu zapojí do celorepublikové akce Noc literatury. Jubilejní 20. ročník nese podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Program se v jednotlivých městech liší. V Litoměřicích se účastníci sejdou v kapli svatého Jana Křtitele, v Chomutově zase v kostele svatého Ignáce.
3: V Žatci zvolili jako místo setkání například Muzeum pivovárnictví. Netradiční místa vybrali organizátoři v Kadani. Tam se čtenáři sejdou třeba na úřadu práce, kde akce začne v 18 hodin. V Kadani se ale bude číst i na koupališti. Podrobnosti k akcím v dalších městech Ústeckého kraje najdou zájemci na webu nocliteratury.cz. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit. Oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie. Uvedl to Antonín Vohrad z ministerstva dopravy. Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek, oblačno, postupně bude přibývat oblačnosti, objeví se déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky a teploty naměříme do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Zbývá ještě doplnit informace ze severočeských silnic. Komplikace čekejte řidiči ve Varnsdorfu, na Děčínsku v Polní ulici, po nehodě dvou osobních aut. Stejné problémy hlásí taky silnice 265 u obce Velké Hraběcí na Děčínsku a bouralo se taky v Ústí nad Labem v ulici Jitřní. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou středu s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaký prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tady otevřená. Ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako přišel jsem za Kanizou, za těma lidmama, a to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, a oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínů, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, že nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně naklonění, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko a najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam pět neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Měnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem tý kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný. Ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn. Takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezblázil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To,
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas, no tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky, a jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale

0: mám nápad, tak za něm jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
1: Umístili jste střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit.
0: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit. Ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto, tohleto, tohleto a druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
1: Jaké to bylo?
0: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
1: Po Gangstru K přišel Rappel, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
0: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proto byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
1: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
0: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
1: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
0: No tak
1: a
0: já vám to
1: řeknu. A že působíte prostě trochu drsněji?
0: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla milá teď.
1: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Rapplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
0: Ano.
1: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho
0: to
1: znova?
0: Někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by stoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
1: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu, tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus života.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence, a i na

0: frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik a bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku dobrý den, a šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně. Postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje. Dneska, kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
1: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
0: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá, jo. V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
1: Jsme trochu zvážněli, tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita. Vy to říká tak smutně.
1: No, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na Vrchní Prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne, po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo. Upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to tam 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo. Ale Alex, to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda?
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dopoledne zavítal do průmyslové zóny Triangle na Žatecku, navštívil i tamní dětskou skupinu. Historické kino Sokol v Roudnici nad Labem čeká rozsáhlá oprava. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. Počasí pro dnešek oblačno, postupně odpoledne s deštěm nebo přeháňkami a teplotou do 24 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Na návštěvu západní části Ústeckého kraje dnes zavítal prezident Petr Pavel. Dopoledne si prohlédl průmyslovou zónu Triangle na Žatecku. Navštívil i dálniční oddělení policie a základnu hasičského záchranného sboru, které v areálu sídlí. Nevynechal ani dětskou skupinu pro zaměstnance zóny. Navštívil také neziskovou společnost Radka v Kadani. Prezident Petr Pavel k důvodu dnešní návštěvy doplňuje.
2: Se budeme spíš soustředit na to, co se v tomto regionu daří. Budeme se soustředit na lidi, kteří něco nového staví, budují, zachraňují, případně zlepšují život místních obyvatel.
0: Prezident Pavel během odpoledne zajede i do Božího daru, kde se setká se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Závěr dne bude patřit nádraží v Kovářské na Chomutovsku. Historické kino Sokol v Roudnici nad Labem čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než 112 milionů korun. Tělocvičná jednota Sokol chce v budově do roku 2028 zřídit kulturní a kreativní centrum s multifunkčním sálem, hudební zkušebnou a nahrávacím studiem, coworkingovým zázemím, technologickou dílnou a komunitní kavárnou. Informovala o tom mluvčí České obce sokolské Johana Homolová. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Evropská unie potřebuje podle předsedkyně Evropské komise mechanismus podobný Severoatlantické alianci, který by jí umožnil lépe reagovat na hybridní hrozby. Ursula von der Leyenová to řekla v Evropském parlamentu při každoročním projevu o stavu unie. Mechanismus by se měl zaměřit mimo jiné na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky.
3: Myslím si, že nastal čas, abychom měli vlastní evropský protokol pro případ bezpečnostní krize. Pokud by ho nějaký stát aktivoval, všechny členské státy by se sešly, aby koordinovali evropskou reakci a aby odradili od další eskalace a zmírnili dopady.
0: Ursula von der Leyenová s návrhem přišla poté, co útokům v posledních týdnech čelili například Německo, Polsko nebo pobaltské státy.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno s přeháňkami a teplotou do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplické ulici v Děčíně pozor na nehodu dvou osobních auta, bouralo se taky v Polní ulici ve Varnsdorfu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
4: Krásný den s Českým rozhlasem Sever vám přeje Eva Bucharová. My pro vás v téhle hodince vysíláme živě z Litoměřic ze Zahrady Čech. A protože je to už 50. ročník Zahrady Čech, tak se těšte v téhle hodince na zajímavé informace a na mnohé novinky, na které Zahrada Čech pro letošek připravila. Samozřejmě, že u našeho venkovního stolku na Zahradě Čech usednou zajímaví hosté z řad vystavovatelů a prodejců. Takže pokud jste zahrádkáři, nebo pokud rádi pěstujete rostlinky, květiny, zeleninu, třeba jenom na balkóně, tak pro vás budeme mít v téhle hodince spoustu zajímavých a doufám, že užitečných tipů. Tak vám přeju hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever.

0: Jiří Korn na Českém rozhlase Sever, ten se nám teď hodí. S Českým rozhlasem Sever pro vás vysíláme teď živě ze zahrady Čech, z Litoměřic, z 50. ročníku této akce. Máme tady hosty u venkovního studia, jako první paní Michaela Mokrá, ředitelka městského kulturního zařízení Litoměřice. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: A ten 50. ročník přinesl určité novinky a právě toho pana Korna.
1: Přesně tak, v neděli tady bylo plno, nejenom deště, ale i lidí kvůli panu Kornovi.
0: Plno pana Korna tady bylo. Tak a teď se pojďme podívat na ty nehudební novinky, co tady bylo letos a předtím nikdy ještě.
1: Tak nemůžu říct, že předtím nikdy ještě, protože ta historie je opravdu hluboká a některé věci jsme se právě snažili jako napasovat na to, co tady bývávalo. A bývávaly tady ukázkové expozice, které jsme letos se snažili transformovat do podoby minulosti zahrady Čech, přítomnosti zahrady Čech a vizí budoucnosti zahrady Čech. A je to vlastně v našem největším pavilonu, pavilonu H, na tisících metrech čtverečných. Jsme vytvořili opravdu jenom ukázkovou expozici, aby si lidi mohli vlastně projít a navšímat a navnímat, jak se ty expoziční věci mění postupem času.
0: A tam je právě to sklo.
1: Přesně tak, tam je sklo od pačinků, což jsou neuvěřitelní lidi, obrovský srdcaři a vlastně oni nám zapůjčili veškeré ty skleněné exponáty právě, abychom to mohli dovytunit, tu expozici.
0: Tam je kombinace vlastně toho ovoce, třeba zeleniny, třeba květin.
1: Přesně tak.
0: A vody a i s tím sklem.
1: Přesně tak. No. A paradoxně i moderní technologie.
0: Tak a ještě tady například jsme měli určité zajímavé přednášky a jiné roky to třeba nebylo.
1: Přesně tak, my jsme do letošního ročníku vložili odborné přednášky opravdu od profesionálu, ale pro laickou veřejnost, protože jsme chtěli návštěvníky poučit na určitá témata, která vlastně jsou jejich běžným životem, pokud jsou zahradníci nebo kutilové. A musím říct, že se to setkalo s obrovským úspěchem. My jsme za to jako velmi rádi, protože jsme vůbec nevěděli, co od toho očekávat. A já pevně věřím, že to bude součástí i dalších ročníků.
0: Tak bylo to třeba téma jako netradiční ovoce, plodová zelenina, jak se starat o zdravou půdu, to je velké téma.
1: Přesně tak. Hmm. Ono v dnešní době něco vypěstovat, když se nám mění klima a vlastně zahradníci jsou zvyklí na úplně něco jiného, tak těch pár rad si myslím, že je ku prospěchu.
0: Vy jste si užila spoustu náročných chvil při té organizaci, ale stejně jste měla čas třeba i na takové chvíle s mikrofonem.
1: Ano, měla, velmi ráda.
0: Takže podcasty jste tady vysílali.
1: Přesně tak, to je další novinkou letošního ročníku. My jsme chtěli ten program, který bývá na estrádě, vlastně nějakým způsobem obzvláštnit. A ono obzvláštnit to hudbou už vlastně není to obzvláštění, protože tu hudbu ty návštěvníci tam vlastně slýchávají neustále. Takže nás napadl systém podcastů, kdy jsme vlastně jakoby nahradili část programu a umožnili jsme tak vlastně návštěvníkům vyslechnout různé témata od vlastně regionálních potravin, přes to, jak se dělá výstaviště, jak se pěstuje ovoce, jak vůbec funguje fungování kraje, jak funguje filmová kancelář kraje. To je všechno tak jako zajímavé, když se o tom s někým jako bavíte a není to strojené vyprávění, že to je úplně neuvěřitelné za mě.
0: Tak zahrada Čech, ten 50. ročník pomalu končí, jaký máte pocity?
1: Já cítím hrdost.
0: Oh,
1: hrdost na to, že jsme krásné. To jako zvládli. A vlastně i dojetí, to se trošku bojím, aby to nebylo slyšet v mém hlase. Já jsem vlastně strašně ráda, že to je za námi. Byl to neuvěřitelně těžký čas. Protože udělat něco takového, aby to bylo důstojné, aby to bylo důstojné tomu významnému výročí, není nic jednoduchého. Ale já zaplať pámu mám kolem sebe lidi, kteří mě v tom nenechali, kteří mě podpořili a pomohli. Za to jim patří neskutečný dík. A tím pádem můžu jenom shrnout, zvládli jsme to.
0: Říká Michaela Mokrá a my ještě budeme nasávat tu atmosféru zahrady Čech Litoměřice v celé téhle hodince, protože se dozvíte i vy, kteří tady s námi nejste, zajímavé a užitečné informace.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, stále pokračuje živý přímý přenos z jubilejní 50. zahrady Čech, ale my v našem vysílání sledujeme i další důležitou událost. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou jsou dnes na návštěvě Ústeckého kraje. Dopoledne zavítal do strategické průmyslové zóny Triangle v Býtozevsi na Žatecku a návštěvu hlavy státu sleduje náš reportér Jan Beneš. Honzovské odpoledne.
1: Dneska odpoledne prezident Petr Pavel dorazil do průmyslové zóny Triangle kolem 9:30 dopoledne. Zhruba na 20 minut se sešel s vedením průmyslové zóny a průvodcem mu byl hejtman Richard Brabec z hnutí ANO. Navštívil také hasičskou základnu, která je součástí areálu průmyslové zóny, a rovněž také dálniční oddělení policie České republiky, které tam taky sídlí. No a protože průmyslová zóna má celou řadu zaměstnanců a ti mají malé děti, tak se Petr Pavel rozhodl, že navštíví i je v dětské skupině, která se jmenuje Tygří Letka. Tygří Letka se jmenuje podle legendární letky žateckého vojenského letiště. No a prezident Petr Pavel potěšil děti právě, které byly v té dětské skupině, jejíž rodiče právě pracovali na směně. Na závěr návštěvy průmyslové zóny pak Petr Pavel řekl, že tentokrát nepřijel na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje kvůli problémům, které oba dva kraje mají, ale spíše naopak, aby navštívil místa, která pomáhají budovat místní komunity a organizace, které pomáhají lidem ostatním kolem sebe.
0: Mm-hmm. Prezident Pavel navštívil i Kadaň po obědě. Jaký tam měl program?
1: V Kadani se naobědval a pak následně navštívil tamní neziskovou organizaci Radka, která dlouhodobě pečuje o zdravotně postižené, ale pomáhá třeba i seniorům nebo rodinám s dětmi. Tam pobyl zhruba 20 minut a pak na chvíli opustil Ústecký kraj, vydal se totiž do sousedního Karlovarského kraje, poblíž Božího daru na Rýžoviště, kde se sešel se zástupci destinační agentury, promluvil s nimi o tom, jaké plány destinační agentura Krušnohoří má, co už se povedlo a co teprve ještě čeká, nebo je nutné vybudovat v rámci Krušných hor pro turistický ruch. No a do Ústeckého kraje se prezident Petr Pavel ještě vrátí, a sice odpoledne do Krušných hor na Chomutovsko, kde navštíví bývalé nádraží v Kovářské, které soukromý investor proměnil v takové místo odpočinku, relaxace, a Petr Pavel si tam například prohlédne historickou budovu nádraží, ale také projekt Vagóny v horách.
0: A vše dál bude sledovat náš reportér Jan Beneš. Honzo, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my se teď už vracíme do Litoměřic, kde z živého vysílání přímo ze zahrady Čech pokračuje Eva Buchrová. Evo, hezké odpoledne.
2: Tak já přeju opět krásné odpoledne z Litoměřic ze zahrady Čech. Tak si dáme písničku a pak už si budeme povídat s naším hostem Michalem Grindlerem. Budeme si povídat o závlahách do zahrad, do sadů i o automatické závlaze trávníku například.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá živě z Litoměřic z 50. ročníku zahrady Čech. Máme tady zajímavé hosty u našeho venkovního studia, například Michala Grindlera. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z firmy závlahy Griber. A je to přímo firma litoměřická, vy jste náš domácí.
1: Ano, ano, je to tak.
0: A vy se zabýváte vlastně s vaší společností o závlahu, závlahu zahrad, závlahu sadů, což mi tak přijde, že je v dnešní době velké téma, myslím tím dobu velkých veder, velkého sucha, opakovaného sucha, tak si představuju, že ta vaše činnost vlastně bude možná v budoucnu dosti žádaná pro ty lidi, kteří chtějí, aby se jim něco urodilo, to znamená tu svoji úrodu nebo ten svůj pozemek zavlažit. A jaká konkrétně závlaha to je, co vy děláte konkrétně?
1: Tak my děláme vlastně kompletní vodohospodářství, ať už zahrad nebo nějakých sadů, něco, co je okrasné i užitkové, takže řekněme od nějakého usazení retenční nádrže, kam se zadržuje dešťová voda, což je v dnešní době velmi důležité, a přes zalejvání záhonů užitkových a zatravněné plochy a tak dál. Takže vlastně kompletní usazování čerpadel a tak dál.
0: A vy v té vaší činnosti máte třeba takovou nabídku jako závlaha za záhonů s ovládáním přes Wi-Fi. Takže já už nezalévám a ani nejsem doma.
1: To je asi úplně ta největší výhoda, že vy vlastně ušetříte jednak vodu, ale taky vlastně ten váš čas, protože dneska už nikdo nechce stát 3 hodiny na takové, řekněme, střední velikosti zahrady. Opravdu, když potřebujete hodně prolít trávník a tak dál, tak tam strávíte spoustu času. Hmm. Takže je dobré, že vy můžete být úplně na druhém konci světa.
0: A zaliju si zahradu.
1: A zalijete si zahradu, prostě vidíte to v aplikaci v telefonu, že to funguje, i kolik to dalo vody a tak dál.
0: No a vy to vlastně děláte tak, když někdo chce nějak tu závlahu vyřešit na svém pozemku, že vlastně vy na ten pozemek jedete a tam to řešíte. Jo? Jaké parametry vy zvažujete?
1: Přesně tak, my musíme přijet jako, jsou firmy, které to řeší i jako přes nějaký e-mail nebo tak, ale my, když je ta možnost, tak vždycky se snažíme jet přímo za zákazníkem. On nám tam vysvětlí, jakou má představu, co všechno by chtěl zavlažovat, jak je situovaný pozemek, kde je přístup k vodě a tak dál. A my vždycky navrhujeme jako řešení na míru. Takže to jsou asi tak nějak, potřebujeme vidět, kde je voda, nějaký rozměr, ale taky úplně jako plocha nám nic neřekne trávníku, je důležité, jak je to hodně zakřivené a tak dál.
0: No, já si to představím tak, že teda vy zjistíte, kde je zdroj vody, abychom se mohli někde napojit, že jo, ano, na tu vodu. A teď není tam jako nutné nějaké kopání do toho pozemku, protože to je strašidlo, jakože mi teď tady rozkopete sad, abych měla zavlažování.
1: Určitě kopání je nutné, protože všechno se pokládá do země, když je to možné. U toho sadu je to trošku zrovna jako takové specifické, tam se to někdy vede po povrchu, po těch drátech toho vedení, ale u té klasické zahrady my si to vždycky musíme rozměřit a pak, že tam je možnost, tak vždycky prostě kopem, protože se to musí ukládat do země, je to samozřejmě v zámrzné hloubce, nekope se do metru nebo do 80 cm, takže se to musí na zimu zazimovávat, ale vždycky to jako rozkopem, ono to vypadá děsivě v první chvíli, ale máme jenom vyloženě drážkovací, takovou rýhovací frézu, takže jdeme zhruba 10-centimetrový výkop a zase to tam není tak hrozné, jako nepředstavujte si to, že přijede bagr a začne tam dělat příšerné
0: věci.
1: No
0: to jsem si právě představovala. Tak, tohle to je uklidňující informace. Vy máte taky zahradu?
1: Taky mám zahradu.
0: Taky máte závlahu?
1: Zatím já u sebe
0: nebo
1: protože
0: nebo konev.
1: Kovářova kobyla chodí vždycky bosá,
0: jo, to je máte, samozřejmě.
1: Ale já jsem se k tomu dostal i přesto, že můj bratr se zabývá jakoby pěstováním ovoce a zeleniny a pořád tam řešil nějaké jako prostě distribuce.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá v téhle hodince živě z Litoměřic ze zahrady Čech a my tady máme samozřejmě venkovní studio a u něj zajímavé hosty. Tím dalším je pan Milan Morávek, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače rádia.
0: Který dorazil do Litoměřic z Českého ráje,
1: ano,
0: konkrétně.
1: Konkrétně z Libuně u Jičína.
0: Ano, já jsem mu vyčítala, že nepřijel sem k nám do studia na traktoru, a protože právě ty traktory, to je ta a vůbec zahradní technika, to je to, co vy jste nám přivezli a mě napadá, když si vezmeme ten moderní traktor, máte určitě moderní traktory.
1: Samozřejmě.
0: Ve srovnání s tím prvním traktorem,

0: historickým, co ten dnešní moderní traktor umí, co ten historický traktor neuměl?
1: Tak moderní traktory víceméně jsou už nabitý tou, jak se říká, prvky, moderními prvky, které vlastně usnadňují práci především uživatelům těch traktorů.
0: A to třeba co?
1: No, různé vybavení, třeba pro, jako co se týče kabiny, kde jsou ovládací prvky, kamery, zaměřování lepší, víceméně ty ovládací prvky těch traktorů, ta funkčnost, řízení, víceméně je toho spousty, ani to všechno nedokážu takhle vyjmenovat.
0: Vy říkáte kamery a mě první, co napadlo, jako toho člověka, co se toulá přírodou, jestli ten traktorista má třeba nějaký čip nebo nějakou kamerku, že zahlédne třeba zvíře před sebou, něco toho živého tvora.
1: No, ty kamery mají třeba 360 stupňové vidění, takže zahlédne kde něj to zvíře, ano.
0: Vážně, to tak to je úžasné. A jinak, pojďte říct si o té další zahrádce.
1: No, na výstavě v Litoměřicích vystavujeme komunální techniku, to znamená traktory, jak jsme ji zmínili, dále zde máme sekačky na trávu, ať jsou to sekačky na vysokou trávu, bubnové, nebo zde vystavujeme sekačky robotické, které vlastně fungují už víceméně pro zákazníky velice pohodlně, nemusí se o nic starat, sekačku naprogramují a funguje sama, už vlastně ovládají přímo z aplikace v telefon.
0: Já jsem viděla zrovna nedávno na fotbalovém hřišti, jak to tam jezdí samo po tom hřišti, ten pán, ten pracovník obce, co na tom traktůrku tam to hřiště jezdil, že jo, celé hodiny, tak ten někde je pryč, místo něho je tam ten robot.
1: Je to pravda, je to pravda.
0: Ten tam jezdí, seká a ten, kdy ten robot pozná, tady už je okraj, jo, tady už
1: ano, ano, ty sekačky se velmi jednoduše naprogramují vlastně na plochu, kde mají sekat a odpadá tam vlastně pak práce těch pracovníků, jak vy říkáte, na těch traktorech, které už jsou nahrazeny většinou těmi roboty, no, že je to levnější, ta údržba samozřejmě, nepotřebujete pracovníka a další věc je ta, že pracuje tak, jak mu zvolí, kde prostě, jak má jezdit, no zkrátka.
0: No a taková robotická sekačka, když už jsme tedy u ní, dá se využít normálně na zahradě?
1: Dá se využít normálně na zahradě. Je to víceméně od plochy nějakých 300 metrů až do 10 000 čtverečních metrů, což už jsou rozlehlé zahrady, takže to spektrum nabídka těch sekaček je opravdu veliká.
0: A já tu sekačku musím nějak naprogramovat na svoji zahradu. Tady narazíš, tady sem nechoď.
1: Ano, to se všechno dá navolit, je to vlastně pomocí aplikace, kterou máte v telefonu. Víceméně navolíte si sekačku, jak má jezdit a ona jezdí tak, jak ji řeknete. Je to velmi jednoduché.
0: Tak to jsou novinky z traktoru, to jsou novinky z robotické sekačky. Tak pojďme ještě říct něco takového nového ohledně zahradní techniky.
1: No tak zahradní technika se samozřejmě postupem času posouvá dál a dál. To znamená, zmiňované ovládací prvky v traktorech, robotické sekačky, sekačky na údržbu třeba těch anglických trávníků, kde už vlastně máte sekačky vybavené automatickým startováním, už nemusíte ani pomocí startovací šňůry, hodně se dopředu posouvá technika akumulátorová, to znamená sekačky na akubaterii, takže minimální nároky na údržbu, jednoduché ovládání pro ženy, takže pro starší lidi, takže jde to stále kupředu.
0: No teda, já když se ohlédnu za svojí zahradní technikou, co mám doma, tu sekačku na ruční pohon, takovou tu otáčecí.
1: Řetenovou, myslíte?
0: No, to jsem teda hodně pozadu. No nic, tak já samozřejmě se budu vzdělávat v tomto oboru jako zahrádkář a děkuji tedy panu Milanu Horávkovi, že nám taky přispěl do vysílání Českého rozhlasu Sever s technickými novinkami a mějte se hezky, ať se vám daří.
1: Naschledanou. Taky se mějte hezky, děkuji za rozhovor.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá v téhle hodince živě z Litoměřic ze zahrady Čech. Máme tady venku studio a ve studiu zajímavé hosty z řad vystavovatelů a prodejců a tím dalším je paní Michaela Palánová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Z firmy Guta Česká republika a vy se zabýváte čím? Co vy tady nabízíte a ukazujete?
1: My tady ukazujeme zákazníkům nejen polikarbonátové skleníky, ale samozřejmě i další naše výrobky, jako jsou polikarbonáty pro zastřešení, pergol a všeho možného, vchodové střížky, dále samozřejmě nabízíme i asfaltové šindele, asfaltové pásy, i když o to už není zas takový zájem jako dřív, vyvýšené záhony, kompostéry a spoustu dalších věcí, jakož naše portfolio je poměrně obsáhlé, tak z toho důvodu tady máme kompletní nabídku a zákazník vlastně může udělat poptávku na cokoliv.
0: Co to jsou polikarbonáty?
1: Polikarbonáty je speciální materiál. Máte několik druhů, vlnový, trapézový a komůrkový. Třeba u polikarbonátových skleníků využíváme samozřejmě komůrkový polikarbonát. Tam bych chtěla zákazníky a posluchače upozornit, že v případě, že si vybíráte polikarbonátový skleník, tak si dejte na to pozor, aby měl UV ochranu, to za prvé, a za druhé se koukejte, jakou vám dávají záruku. Měli jsme tady spoustu zákazníků, kteří mi tvrdili, po 3 letech nám to odejde. Říkám, dáváme 10 let, takže určitě po 3 letech vám to neodejde.
0: Odejde.
1: Přesně tak.
0: Vy jste tady zmínila vyvýšené záhony, což já sleduju v poslední době, že je velký trend.
1: Ano.
0: Vyvýšený záhon, vy ho už máte nějak smontovaný, nebo máte nějaké komponenty?
1: Dáváme ho v krabicích.
0: A člověk si to pak v krabicích.
1: Určitě, tak. Určitě.
0: A to je taky z toho polikarbonátu?
1: Ne, ty jsou samozřejmě buď jsou plechové, nebo jsou z VPC materiálu, což je dřevoplast. Ten v poslední době nabývá na poměrně velké oblibě, k tomu samozřejmě děláme i VPC plotovky, VPC terasovou dlažbu i prkna, takže z toho samozřejmě máme vyvýšené záhony a pak tam máme možná ještě nějaký pozink, ale to si úplně nejsem jistá.
0: A já vás teď vyzkouším, máte zahradu?
1: Mám.
0: Máte vyvýšený záhon?
1: Mám, plechový.
0: A jak to v tom jde, jak se to v tom pěstuje?
1: Já používám náš plechový vyvýšený záhon ještě s krytem, protože na jaře se to strašně hodí, takže nedoporučuju tam dávat teda rajčata, to úplně ne, ale velmi se to hodí právě pro ty jarní mrazíky, potom na léto samozřejmě kryt sundavám, zůstává to a teďko na podzim, když už zase bývá ráno docela zima, tak to zase přikrývám.
0: Takhle radí paní Michaela Palánová, jak se taky má pěstovat. My vám děkujeme za příspěvek do vysílání, ať se vám daří. Děkuji. A někdy příště nashledanou.
1: Určitě, nashledanou.

0: Tady je Český rozhlas Sever, my pro vás vysíláme v téhle hodince živě z Litoměřic ze zahrady Čech, kde nám konečně přišel dlouho očekávaný déšť a další host, Ondřej Kinš, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Který k nám přijel ze společností Pokorný dačice, čili z jižních Čech.
1: Ano.
0: Přivezli jste co?
1: Přivezli jsme samozávlahový systém pro pěstování na terasách, balkónech, pro lidi, co nemají možnost vlastně mít zahradu, takže zahradu mají na dosah ruky.
0: Milí posluchači, ono to zní tak odborně, závlahový systém, ale já vám to vysvětlím, já jsem se na to byla podívat. Je to vlastně jako řady květináčů nad sebou,
1: ano,
0: říkám to pořád dobře, jo?
1: Pořád dobře,
0: mírně kaskádovitě,
1: ano.
0: Mírně, ale tak mírně, že vlastně pět řad může být nad sebou a dá se třeba někde opřít, třeba na balkónu o zeď.
1: Nemusí se tenhle ten samostatný systém úplně opírat. Dá se přisadit ke zdi, vlastně má dole, výhoda v tom je, že má svoji vlastní nádrž, z který vlastně solární čerpadlo, není potřeba ani energie, nějaká solární čerpadlo čerpá vlastně tu závlahu k rostlinám nahoru, potom protýká vlastně řadou těch květináčů, takže je zabezpečený kompletně celá závlaha těch rostlin bez nutnosti do toho třeba přízní počasí, když jsou normální teploty, pět dní zasáhnout.
0: No a já jsem si představovala jeden z těch systémů, takový jako podlouhlý, vyšší, že by se dal třeba na balkóně takhle zavěsit na takovou tu postranní zeď u balkónu.
1: Ano, i to je tato možnost, máme lišty s aplikací na zeď, tam to teda není do kaskády tvořený, ale jsou
0: ano.
1: Nad sebou ty květináče a ano, tak i takhle může fungovat závlaha. Dá se to přešrubovat na zeď, dá se z toho udělat zelená zeď, což je dneska velice populární, nejenom ty obyčejný zdi, ale rozsvítí to trošku buď rostlinama, květinama, nebo i něčím, co se dá pojídat.
0: A teď poslouchejte zajímavá čísla. Přibližně 1 metr čtvereční, takové to zdi, nebo jak to mám říct?
1: Ano, to je ta...
0: Toho systému pěstitelského.
1: To je ten stojan, tam je 1 metr čtvereční a na to se vejde 36 rostlin.
0: 36 květináčů, jakoby.
1: Rostlin. Květináčů a ty můžeme obsadit, do každého květináče se dají 3 rostliny.
0: A vy to tady máte krásně ukázané, že vy vlastně máte ten metr čtvereční,
1: ano.
0: Těch 36,
1: ano.
0: A máte v tom jahody a bylinky a nevím, pažitku a všechno možné.
1: Ano, všechno možné.
0: No a když nebudu chtít teda ty rostliny v té hlíně tím čerpadlem nebo tím
1: závlahovým
0: systémem, tak můžu zalévat normálně jako s konvičkou.
1: Může se, ale ztrácí to jakoby tu samoobslužnost, když dneska člověk kvůli úspoře času a to, tak má možnost zaváhovat tím čerpadlem, ale dá se to i zalívat.
0: A navíc jsme ještě nezmínili ten solár.
1: Solár jsem zmiňoval.
0: Tak já jsem
1: na
0: asi,
1: začátku.
0: Já jsem asi zmokla už.
1: Můžeme zopakovat, je to solárně zalívaný, vlastně solár má baterie v sobě, je nabíjen a zalívá se podle časovače, dá se tam nastavit časování, jestli chceme zalívat jednou denně, jednou za dva dny a po jaký čas.
0: A takovýto systém vlastně můžeme postupně zvětšovat.
1: Ano, můžeme ho nastavovat, funguje to nástavbově, je to modulární, takže se dá neustále přistavovat.
0: Vy jste říkal, že je teď, blíží se ten podzim, ta zima, takže lidé spíš tak okukují. Ale takovýto systém, že si asi spíš budou pořizovat až na jaře.
1: Z jara určitě na nějaký nasazení, ať jahody, nějaká zahrádka, mít zahrádku doma.
0: A vy to máte vyzkoušené?
1: Ano, já to mám vyzkoušený.
0: A co jste
1: tam? Já už jsem to zkoušoval letos, měl jsem tam, nebo mám tam ještě současné jahody a bylo to velice efektivní.
0: Tak, vy tady slyšíte, milí posluchači, nejenom Ondřeje Kinšta, ale i proudy vody, protože v Litoměřicích se nám rozpršelo přímo slejvák. Tak já se s váma pomalu loučím, děkuji všem za pozornost, budeme teď hledat suché místo a vám, pane Kinšte, s vašimi pěstitelskými systémy, terasovitými, balkonovými, ať se daří.
1: Moc děkuju taky, mějte se hezky.
0: Hezký poslech Českého rozhlasu Sever i dál.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel je dnes na návštěvě severozápadních Čech. Litoměřičtí kriminalisté vyšetřují případ vydírání. Muž poslal vyděračům přes 300 tisíc. Policie dopadla muže, který v kostele na Českolipsku nasprejoval hákové kříže. Zítřek očekáváme skoro jasný až polojasný, postupně oblačno s přeháňkami a teplotou do 21 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Prezident Petr Pavel zamířil na dva dny na severozápad Čech. Společně s první dámou Evou Pavlovou dnes navštívil mimo jiné strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Návštěvu Ústeckého kraje zakončí prezident Petr Pavel s manželkou Evou v Kovářské na Chomutovsku. Litoměřičtí kriminalisté vyšetřují případ vydírání. Muž se nechal při videohovoru se ženou přesvědčit, aby se obnažil, pak mu vyděrači hrozili zveřejněním záznamu. Poslal jim přes 300 tisíc korun. Policisté dnes o případu informovali na webu. Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal.
0: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit. Oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží ze 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie. Uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
3: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
0: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho.
1: Počasí.
0: Počasí pro zítřek ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne bude oblačnosti o něco více přibývat a čekáme taky přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 21 stupňů, maxima na horách do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 u Lovosic čekejte komplikace ve směru na Německo na 46. a 5. kilometru se stala dopravní nehoda. Bouralo se taky v Mostě v Pražské ulici a problémy čekejte i na D7 u Panenského Týnce na 38. kilometru ve směru na Chomutov. A bouralo se dále na Ústecku u obce Malé Březno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už je tu středeční pohodové odpoledne, příjemný 16. zářijový den, posloucháte Český rozhlas Sever, no a nás za malou chvíli čeká řidičská abeceda, kde během měsíce září zmiňujeme ty největší chyby, které jako řidiči děláme a tentokrát se vydáme na kruhový objezd. Současná literatura, netradiční místa, známé tváře, to je noc literatury. Jubilejní 20. ročník se koná už dnes i na několika místech Ústeckého kraje. I to zmíníme a vydáme se do Ústecké Masarykovy nemocnice na oddělení sportovní medicíny a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Bude to třeba Karel Zich, později si poslechneme Petra Spáleného, ale teď už je připravená Hana Zagorová.
1: Pohodové odpoledne s

0: Karel Zich, Máš chuť majoránky, skoro 12 minut po 15. hodině. Naladili jste si Český rozhlas Sever, pokračuje pohodové odpoledne a my se vracíme k řidičské abecedě. Aby bylo za volantem bezpečno až do konce září, každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes uslyšíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra uslyšíte, jak se zachovat, když se na vás tlačí jiné auto.
1: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: všem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Hystrs.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

kamaráde, plno.

0: Josef Laufer, i u nás pokračuje teď pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Známé osobnosti dnes budou na netradičních místech číst díla současných autorů. Série veřejných čtení je už jubilejním 20. ročníkem Noci literatury. Koná se i na několika místech Ústeckého kraje. Teď nám je přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich, kterého zdravím. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaká jsou ta netradiční místa?
2: Už v 17:30 například vyjíždí vlak z hlavního nádraží v Ústí nad Labem. Kapacita je v něm omezená, takže tam je vyprodáno. Čtení ve vlaku si v něm připravila knihovna Ústeckého kraje a číst se bude kniha s titulem Ve vlaku rakouského autora Daniela Glatauera. Po druhé v historii akce se bude letos číst ve věznici. Po Světle nad Sázavou to budou tentokrát Drahonice. To není veřejně přístupná akce. Třeba v Kadani se posluchači budou přemísťovat. Začíná se v 6 hodin na úřadu práce švédským titulem Dáme vědět. Pokračuje se polským Koukolem v komunitní zahradě a nakonec se bude číst italská a maďarská literatura na koupališti.
0: Číst by měly známé osobnosti. Je tomu tak i u nás v kraji?
2: Ty velmi populární osobnosti budou asi nejvíc v Praze. Tam mají čtenáři rozdělené dokonce podle zemí, z kterých je ta prezentovaná literatura. Je to 23 evropských států. A někde tak budou číst samozřejmě osobnosti spíš toho oblastního významu. Třeba v komunitním centru Zastávka v Přestanově posluchači uslyší děčínskou lékařku a zachranářku Evu Smržovou, ústeckého senátora Martina Krska nebo představitele filmového Jana Palacha. A herce Viktora Zavadila. V Litoměřicích bude například herec Petr Uhlík a evropskou literaturu si posluchači můžou vyslechnout ještě třeba v Děčíně, Lounech, Chomutově nebo v Žatci.
0: Shrneš stručně, co je to vlastně Noc literatury za akci?
2: Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu. Celý projekt organizují Česká centra ve spolupráci s Asociací národních kulturních institutů zemí Evropské unie a zahraničními ambasádami v České republice. Letos se zapojuje rekordní počet měst a obcí, je to víc než stovka, a účastní se i mnoho evropských a mimoevropských měst.
0: Říká náš regionální stopař Robin Rerich. Robine, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Alice Springs, dej mi pusu, máme přesně 15:30, pokračuje středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Přetrhané křížové vazy, prasklý meniskus nebo třeba vyhozené rameno. Nejen s těmito problémy přicházejí pacienti do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Využívají tam totiž služeb oddělení sportovní medicíny, které si letos připomíná 10. výročí své existence. Pod krajskou zdravotní je to stále jediné pracoviště tohoto typu.
1: Proč jste vlastně tady?
2: Běhám dálkový běh.
1: Máte nějakou potíž při sportu?
2: Bolí mě kyčel a záda a chodím tady na rehabilitace.
3: Podobně začíná zátěžové vyšetření v ústecké nemocnici už 10 let. Hobbyběžkyně Kateřina se právě chystá podstoupit ergometrii, vyšetření srdce při srdeční zátěži.
2: Já chodím na preventivní prohlídky k obvodnímu lékaři a na základě toho, že běhám takhle dlouhý vzdálenosti, tak mi doporučil vyšetřit srdce a pan doktor kardio mi zase doporučil ho vyšetřit v zátěži.
3: Zvyšující se podíl amatérských sportovců zaznamenal v posledních letech i primář oddělení Jakub Malý.
4: Úroveň hobíků se obecně zvyšuje a není to navázáno na mužskou nebo ženskou populaci. Tady ty trendy jsou opravdu stejné, spíš naopak přibývá ženské populace. Fyzička těch hobíků je za mě čím dál tím větší a větší, protože lidé se daleko líp sledují a celkově se víc baví sportem.
3: S pohybem ale zároveň roste riziko zranění. V případě sportovců, ať už profesionálů nebo hobíků, jsou velmi častým řešením operace. Ty během uplynulé dekády udělali velký krok kupředu.
4: Ty implantáty se zprůchodnily, je jich víc dostupných, máme možnost používání těch nejmodernějších, techniky se zjednodušily, ale

0: Petr Spálený, jeho kolej Alberto v písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Brzy budou pokračovat Beach Boys, teď už 15 hodin a 40 minut. My se opět vrátíme do dopoledního pořadu Dáme řeč, kde si s vámi dnes Renáta Filipi povídala o práci na směny. Pracovali jste někdy na směny? Na tuto otázku odpovídal i posluchač Honza z Děčína.
1: Už nemám, už je to dobrý, už jsem v důchodu. Já se směju, protože když to počítám, tak kromě, já nevím, dejme tomu 8-10 let, když jsem dělal tam normálně od rána nebo od 6 do 2 nebo do 2:30, tak v podstatě od 15, od 18, to už mi to dovolili, jsem dělal na šichty. A dělal jsem normálně z začátku na 8, to znamená ranní, odpolední, noční, jak se to střídalo všelijak.
2: Ano.
1: A ke konci jsem dělal posledních 16 určitě let na 12-kových.
2: Denní, noční.
1: Jo, takže takhle. A já teda mám jednu výhodu, nebo nevýhodu. Já zkrátka, když si půjdu teď kolejnou, tak půjdu spát. Mně to opravdu nikdy nevadilo tady to. Měl jsem kolegy, kteří se mnou dělali a byli z toho špatní a dělali to, že jsme byli placeni relativně slušně a ta práce nebyla špatná, ale doopravdy někdo se s tím nevyrovná celý život a někomu je to celkem v podstatě bůšt.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi opět Zdeněk Lukesle bude povídat o soutěži Superstar, která se vrátila na televizní obrazovky. Na jaký ročník Superstar nezapomenete? Kdo byl podle vás v této soutěži tím největším talentem? A zkoušeli jste někdy zpívat třeba na veřejnosti? Volejte zítra po 9. hodině, linku znáte 475 212 212 nebo pište na náš Facebook, po případě e-mailem na adresu damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zpívání, ale teď už slíbení Beach Boys.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byl David Dale na Českém rozhlase Sever, čeká nás brzy také skupina Katapult a i zprávy Českého rozhlasu Sever v celou, ale ještě předtím se vydáme do Ústí nad Labem. Dnes krátce po 9. hodině se v areálu Ústecké spolchemie rozezněla sirena. Ohlašovala cvičný poplach kvůli simulované nebezpečné nehodě. Integrovaný záchranný systém si spolu s podnikovými a drážními hasiči vyzkoušel spolupráci v krizových situacích.
1: Prosím vás, rychle, tady plno lidí běží pryč někam.
2: Dispečer informuje o neštěstí a v zápětí se rozezní siréna, která ohlašuje poplach. Začíná taktické cvičení. Při simulované havárii cisterny zasáhly několik lidí chemikálie. Ležící figuranti musí vydržet studenou sprchu, pak sundat mokré oblečení a další očistu. Vodní clona mrak chloru nezastavila. 400 zaměstnanců tak musí projít odmořením u vrátnice. Jejich dekontaminaci simuluje 40 studentů.
3: Zatím mám teda potvrzený 3 zranění. Potřeba bych zjistit, jestli máme nahlášený ještě potom nějaký pohřešovaný po osobě další příjem.
4: Ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak potřebujeme vždycky nějakého navigátora na té bráně.
2: Podotýká v souvislosti s rozlohou areálu mluvčí zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.
4: Takže než někam najedeme, než někam vlítneme, tak je opravdu potřeba vysoce profesionální spolupráce, úzké spolupráce s hasičským záchranným sborem, s podnikovými hasiči spolchemie, kteří nám vlastně určí, kde je takzvaně bezpečná zóna.
2: Hasiči mají na místě 20 kusů techniky, upřesňuje krajský ředitel Jiří Vlček.
5: Kontejnerů, dekontaminační stanoviště a tak dále.
6: Ti hasiči ale teď o tom vědí, že jo, vědí, že jako přijde ten signál, že něco začne.
5: Prověřovací cvičení, o tom samozřejmě ty složky nikdy neví. Tohleto cvičení je taktické cvičení a o tom jsou samozřejmě všechny složky informovány a i se na to připravujeme a v podstatě má to za cíl prověřit ty naše postupy i techniku vyzkoušet.
2: Spolchemie se podle technického ředitele Jana Dlouhého připravovala na cvičení půl roku.
7: A samozřejmě dochází i k částečnému omezování toho provozu, zejména za náma vidíme třeba provoz Pryskyřic, kde teda k tomu spuštění té vodní clony se používá voda z chladícího systému toho provozu a tím pádem musí docházet tak jako v reálné situaci k odstavování toho provozu.
2: Policisté a strážníci během cvičení zastavují dopravu podél areálu. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Přestavbou Sokolského kina v Roudnici nad Labem vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Opravený historický most v Zákupech je už naplno průjezdný. 3 zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice jsou na svobodě. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne i oblačno, objeví se i přehánky a teploty naměříme do 21 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Z chátrajícího Sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Česká obec Sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Pokračuje autor stavební dokumentace, architekt Jiří Žid.
3: Dokončím prováděcí dokumentaci. To hlavní gro projektu je přeměna monofunkčního kina na více funkční sál pro denní využití pro kovoru pro kulturní a kreativní činnosti. Původní podoba budovy od Kamila Roškota a snažili jsme se na tu jeho práci navázat.
2: Celkové náklady na rekonstrukci funkcionalistické budovy jsou 112 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z Fondu Spravedlivá transformace. Řidiči už můžou bez omezení využívat opravený most v Zákupech na Českolipsku na příjezdu od Mimoně. Historický most byl kompletně uzavřený od konce března do začátku srpna. Pak byl průjezdný částečně a pokračovaly práce dokončovací. Oprava vyšla na 17,5 milionů korun. Kraj chtěl most původně zbourat, říká jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek.
4: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech. A projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska, včetně příčných trámů, kompletně vystužená, a vymyslel se prostě způsob, jak to udělat, aby se vlastně ten základ toho mostu zachoval.
2: Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jim má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. V Česku několik let působil jako novinář, měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Policisté propustili 3 lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, polojasno, postupně oblačno, objeví se taky přehánky a teploty naměříme do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Hromadná nehoda uzavřela silnici 27 Malého Března na Mostecku u křižovatky u benzínové stanice Robin Oil. V horním podluží na Děčínsku je taky silnice po nehodě uzavřena. Bouralo se taky v Terezínské ulici u Lovosic na silnici 1/15 nebo ve Folfarticích na Českolipsku nebo taky v Roudnici nad Labem v Žižkově ulici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a i dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
1: Humor Jáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se toho Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhájce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to čet, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. Nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka, si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to. Aha, vstaňte nebo zasnu. My jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soudce.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu. Tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane soudce, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak. Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to bylo, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem, v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jelito, ale tady koukáte, jak když mám na dloube, člověk by vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Učíte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: Tady snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: K tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No, já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: ta dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdeňka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové, pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza Slkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam hodně nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg, ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
2: Ochlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci. Ano, rozumíte? Hned. K věci.
10: Tak tedy. Chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám, dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tam tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Machagorili.
2: Humoriáda. Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty, bédi, šulisty.

bylo ze šulistu, kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám vy jste byl napětí, na břicho nucem byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu, nebo nejlepšímu českému malému daberovi.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo. Si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po

0: Ček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka sem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
3: No to teda je dramatický oblouk.
2: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou dámy a páni u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova z Kopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zacký.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co byste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další dobu. Konce.
4: Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Okay. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuj Pavle pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovací chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí ano. sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František
3: Nepil. Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neumě řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to
1: Františku
2: byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuju, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Technici kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Krásná Lípa dokončila přístavbu školní budovy, učit se v ní budou technické a vědecké předměty. Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem za půl hodiny začíná noc literatury. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Energetici dnes neplánovaně odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Je to kvůli poruše v nejaderné části technologie. Informoval o tom mluvčí elektrárny Marek Sviták. Technici už podle ní zasažený systém opravili a po kontrolách by mohli blok znovu zapojit do sítě zítra. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení. Přístavba budovy základní školy v Krásné Lípě na Děčínsku je hotová. Město teď musí počkat na její kolaudaci. Stavební práce vyšly na necelých 20 milionů korun a 3/4 částky dostalo město z fondu Spravedlivá transformace. V přístavbě se budou od začátku roku 2027 učit vědecké a technické obory. Teď je ještě potřeba budovy dovybavit, říká Petr Simandl z Krásnolipského odboru výstavby investic a životního prostředí.
5: Máme v chvilku v běhu výběrové řízení na vybavení. To by mělo být podle těch podmínek, co teda jsou, to bylo být do konce listopadu dodaný. To znamená nějaký stoly, lavice, laboratorní stoly, tam jsou učitelský stoly.
4: Na Ústeckém hlavním nádraží dnes začne noc literatury. Knihovna Ústeckého kraje je za půl hodiny pořádá přímo ve vlaku z Ústí nad Labem do Bíliny. Během jízdy se cestující stanou součástí scénického čtení podle románu Ve vlaku rakouského spisovatele Daniela Glatauera. Literární předlohu budou číst herci z Městského divadla Most. Podle vedoucí marketingu Jany Černé Válkové přidala společnost RegioJet kvůli akci jeden vagon navíc.
6: Je krásný, že nám vlastně výběr letošní noci literatury se takhle hezky sešel, takže opravdu budeme číst ve vlaku, z knihy ve vlaku, budeme téměř celou cestu ve vlaku a chvíli i na peróně.
4: Německá vláda schválila nový balík bezpečnostních opatření. Zemi mají lépe chránit před islamistickým terorismem. O návrhu ještě budou hlasovat poslanci spolkového sněmu. Kabinet kancléře Friedricha Merce tím reaguje na červencový teroristický útok v Berlíně při pochodu hrdosti. Sport. Hokejisté Litvínova vstoupí v 17:30 zápasem s Kometou Brno do nového ročníku Tipsport Extraligy, ve které se udrželi až díky vítězné baráži. V nové sezóně mají lepší výsledky zajistit mistři světa z Prahy. Trenér Robert Reichl se ale nechce spoléhat jen na dva přirozené lídry, i když o jejich kvalitách nepochybuje.
7: Kempf, přišel se na Ondra Kaše, pokud je zdravý, tak patří k nejlepším v extralize, ale my potřebujeme další lídry, další bojovníky a další hráče, který strhnou celý mužstvo. A jsem i rád za to, že se vrátil Janis Jaks, že bude zdravý Moravčík.
0: Počasí.
4: Zítra bude zpočátku jasno nebo polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a teplotou do 21, na horách do 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Silnice 27 u Malého Března na Mostecku je po hromadné dopravní nehodě aktuálně už průjezdná Kyvadlově. Ve Wolfarticích na Českolipsku bouralo osobní auto, nehoda je taky v Žižkově ulici v Roudnici nad Labem, dále na kruhovém objezdu v Terezínské ulici na silnici 15 u Lovosic a na víceúrovňové křižovatce u zooparku u Chomutova na silnici 13.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Posloucháte Český rozhlas Sever, máme chvíli po 17. hodině a to v našem vysílání znamená, že je pro vás připraveno opět spousta aktuálních informací ze severu Čech. Začíná Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Začal dnešní den v kraji a souhor informací ze severu Čech si pro nás připravila Jana Moravcová.
3: Na návštěvu západní části Ústeckého kraje dnes zavítal prezident Petr Pavel. Dopoledne si prohlédl průmyslovou zónu Triangle na Žatecku. Navštívil taky neziskovou společnost Radka v Kadani. Odpoledne se spolu s manželkou Evou přesunuli do Božího daru k setkání se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Svou návštěvu dnes zakončil v Kovářské na Chomutovsku. Detaily uslyšíte v následující hodině. V areálu Ústecké spolchemie poblíž městského centra dnes záchranné složky prověřily svou spolupráci. Námětem cvičení byl simulovaný únik chloru v areálu chemičky a jejím okolí. Pokračuje Prokop Voleník, mluvčí zdravotnických záchranářů.
4: Taktická cvičení, co se týká úniku nebezpečných látek, tak se pravidelně dělají. Je to vlastně na základě schválení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a pro nás je to velmi důležité.
3: Podrobnosti k taktickému cvičení uslyšíte v této hodině. Knihovny po Ústeckém kraji se dnes znovu zapojí do celorepublikové akce Noc literatury. Jubilejní 20. ročník nese podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Program se v jednotlivých městech liší. Více v této hodině. Přestavbou Sokolského kina v Roudnici nad Labem vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Česká obec Sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Pokračuje autor stavební dokumentace, architekt Jiří Žid.
5: To hlavní, kdo projektuje přeměna monofunkčního kina na vícefunkční sál pro denní využití, pro kovor, pro kulturní a kreativní činnosti.
3: Celkové náklady na rekonstrukci funkcionalistické budovy jsou 112 milionů korun a 3/4 částky pokryje dotace z fondu Spravedlivá transformace. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující ode dneška počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje. Hokejisté Litvínova nastoupí v úvodním kole Tipsport Extraligy od 17.30 proti Kometě Brno. Po 9 letech se v české nejvyšší soutěži opět představí největší posila Severočechů David Kempf. Toho čeká po návratu z NHL premiéra v litvínovském dresu.
2: Souhrn informací ze severu Čech připravila Jana Moravcová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Tolik tedy na Českém rozhlase Sever právě teď dospíval Michal Tučný. Snídaní v trávě máme 14 minut po 17. hodině, posloucháte Den v kraji. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zavítali do západní části Ústeckého kraje. Navštívili například strategickou průmyslovou zónu Triangle na Žatecku. Přijeli ale i do Kadaně na Chomutovsku a prezidentský pár navštívil i Krušné hory. Návštěvu hlavy státu sledoval náš reportér Jan Beneš, kterého teď zdravím. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Prezident Pavel sám bez manželky Evy dorazil dopoledne v 9:30 do průmyslové zóny Triangle, kde ho přivítal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z hnutí ANO. Společně pak jednali o průmyslové zóně. Následně si prezident prohlédl část zóny, ale také základnu hasičského záchranného sboru, která sídlí v areálu průmyslové zóny, stejně jako dálniční oddělení policie. No a protože je součástí areálu i dětská skupina Tygří letka, která slouží pro děti zaměstnanců firem, které v průmyslové zóně jsou, tak prezident Pavel zašel pozdravit i právě tyto děti.
0: Mm-hmm. Návštěvu Ústeckého kraje prezident Pavel zakončil v Kovářské, v Krušných horách na Chomutovsku. Co si tam prohlédl?
1: Prezident Petr Pavel i s manželkou Evou tentokrát společně přijeli do Kovářské na staré nádraží. Přijeli se podívat na to, jak se nádraží proměnilo z ruiny doslova ze 4 obvodových stěn v citlivě zrestaurovanou budovu. Peníze, které ta oprava stála, tak spolek, který byl založený právě k obnově toho nádraží, tak v podstatě nemá z dotací, jak řekl majitel budovy nádraží, tak nečerpali do té chvíle žádnou dotaci, ale všechny peníze na opravy šly ze soukromých kapes členů spolku. No a kromě té samotné opravené budovy, která teda ještě není zcela opravená, ale dejme tomu z jedné poloviny už ano, a která bude sloužit veřejnosti jako galerie, tak k tomu všemu ještě jsou takzvané vagóny na horách, což jsou staré železniční vagóny, které slouží jako ubytování. Ty si manželský pár prohlédl i zevnitř a na manželský pár prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové tam čekalo i pohoštění i místní lidé, kteří přišli prezidenta pozdravit.
0: Návštěvu prezidenta Petra Pavla u nás na severu Čech sleduje náš reportér Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Hystrs.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Šrouby a Matice skupiny Mandraže, 17 hodin skoro a 24 minut, posloucháte Dnešní den v kraji a jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A já hned na začátku přivítám na telefonní lince meteoroložku Janu Ehertovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Hezké bylo, teď už je takové deštivé, uplakané, tak jak to na severu Čech vypadá.
2: Tak u nás přechází aktuálně studená fronta, takže to bylo to, proč se nám zatáhlo a začalo nám pršet a v Ústeckém kraji se nám vyskytovaly i celkem četné bouřky. Úhrny se v Ústeckém kraji pohybují od toho 1 mm až dokonce do 9 mm. Nejvíc napršilo zatím na stanici Děčín, tam máme těch zmiňovaných 9 mm a teploty aktuálně jsou, i přesto, že máme zamračeno a po srážkách, tak kolem 20 stupňů Celsia.
0: Asi ještě s nějakými přehánkami musíme počítat.
2: Je to tak, oni už na západě se vyskytují další přehánky nebo déšť, dalo by se říci, už to bude bez bouřek a mělo by to ještě přes Ústecký kraj z těchto následujících desítkách minut, hodině, dvou přejít, takže ještě počítat s tím, že na řadě míst můžeme zmoknout a ty srážky nám budou potom ustávat a bude se i nakonec oblačnost protrhávat, ale to se všechno bude odehrávat během noci.
0: Jaké budou ranní teploty?
2: Ty ranní teploty nám budou klesat vzhledem tomu, že se nakonec ta oblačnost zřejmě více protrhá i k ránu, tak nám budou klesat na 12 až 9 stupňů Celsia.
0: No a samozřejmě si řekneme, jak to bude vypadat ve čtvrtek 17. září.
2: Ten čtvrtek, co se týče teplot, tak bude to o něco chladnější, než jsme měli dnes, protože ty teploty dneska před to studenou frontou nám stačily vystoupit až 24 stupňů Celsia. Zítra očekáváme, že ty teploty se nám budou pohybovat od 18 do 21, na severu tam pouze kolem 18 stupňů Celsia, ale dalo by se říci, že to počasí minimálně bude bez srážek, může se vyskytnout nějaká jenom ojedinělá přehánka s malou pravděpodobností a minimálně z počátku a zase opět k večeru budeme mít slunečno a během dne takovýto klasický polojasno až oblačno.
0: Já moc děkuji za předpověď, popřeji i vám hezký den a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Teď už 17:30, k tomu skoro 2 minuty, posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní Den v kraji. Dnes krátce po 9:00 se v areálu Ústecké spolchemie rozezněla siréna. Ohlašovala cvičný poplach kvůli simulované nebezpečné nehodě. Integrovaný záchranný systém si spolu s podnikovými a drážními hasiči vyzkoušel spolupráci v krizových situacích.
1: Prosím vás, rychle, tady plno lidí běží pryč někam.
2: Dispečer informuje o neštěstí a v zápětí se rozezní siréna, která ohlašuje poplach. Začíná taktické cvičení. Při simulované havárii cisterny zasáhly několik lidí chemikálie. Ležící figuranti musí vydržet studenou sprchu, pak sundat mokré oblečení a další očistu. Vodní clona mrak chloru nezastavila. 400 zaměstnanců tak musí projít odmořením u vrátnice. Jejich dekontaminaci simuluje 40 studentů.
3: Zatím mám teda potvrzený 3 zranění. Potřeba bych zjistit, jestli máme nahlášený ještě potom nějaký pořešovaný po osobě další příjem.
4: Ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak potřebujeme vždycky nějakého navigátora na té bráně.
2: Podotýká v souvislosti s rozlohou areálu mluvčí zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.
4: Takže než někam najedeme, než někam vlítneme, tak je opravdu potřeba vysoce profesionální spolupráce, úzké spolupráce s hasičským záchranným sborem, s podnikovými hasiči spolchemie, kteří nám vlastně určí, kde je takzvaně bezpečná zóna.
2: Hasiči mají na místě 20 kusů techniky, upřesňuje krajský ředitel Jiří Vlček.
5: Kontejnerů, dekontaminační stanoviště a tak dále.
6: Ti hasiči ale teď o tom vědí, že jo? Vědí, že jako přijde ten signál, že něco začne. Je to tak.
5: Prověřovací cvičení, o tom samozřejmě ty složky nikdy neví. Tohleto cvičení je taktické cvičení a o tom jsou samozřejmě všechny složky informovány a i se na to připravujeme a v podstatě má to za cíl prověřit ty naše postupy i techniku vyzkoušet.
2: Spolchemie se podle technického ředitele Jana Dlouhého připravovala na cvičení půl roku.
7: A samozřejmě dochází i k částečnému omezování toho provozu. Zejména za náma vidíme třeba provoz Pryskyřic, kde teda k tomu spuštění té

0: Helena Vondráčková, Václav Neckář znala pana pána z filmu Jak utopit doktora Mráčka na Českém rozhlase Sever v pořadu Den v kraji a my se teď přes hudbu film dostáváme k literatuře.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Známé osobnosti dnes čtou na netradičních místech díla současných autorů. Série veřejných čtení je už jubilejním 20. ročníkem Noci literatury. Koná se i na několika místech Ústeckého kraje, teď nám je přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Už v 17:30 například vyjíždí vlak z hlavního nádraží v Ústí nad Labem. Kapacita je v něm omezená, takže tam je vyprodáno. Čtení ve vlaku si v něm připravila knihovna Ústeckého kraje a číst se bude kniha s titulem Ve vlaku rakouského autora Daniela Glatauera. Po druhé v historii akce se bude letos číst ve věznici. Po Světle nad Sázavou to budou tentokrát Drahonice. To není veřejně přístupná akce. Třeba v Kadani se posluchači budou přemísťovat. Začíná se v 6 hodin na úřadu práce švédským titulem Dáme vědět. Pokračuje se polským Koukolem v komunitní zahradě a nakonec se bude číst italská a maďarská literatura na koupališti.
0: Číst by měly známé osobnosti. Je tomu tak i u nás v kraji?
2: Ty velmi populární osobnosti budou asi nejvíc v Praze. Tam mají čtenáři rozdělené dokonce podle zemí, z kterých je ta prezentovaná literatura. Je to 23 evropských států. A někde tak budou číst samozřejmě osobnosti spíš toho oblastního významu. Třeba v komunitním centru Zastávka v Přestanově posluchači uslyší děčínskou lékařku a zachranářku Evu Smržovou, ústeckého senátora Martina Krska nebo představitele filmového Jana Palacha. A herce Viktora Zavadila. V Litoměřicích bude například herec Petr Uhlík a evropskou literaturu si posluchači můžou vyslechnout ještě třeba v Děčíně, Lounech, Chomutově nebo v Žatci.
0: Shrneš stručně, co je to vlastně Noc literatury za akci?
2: Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu. Celý projekt organizují Česká centra ve spolupráci s Asociací národních kulturních institutů zemí Evropské unie a zahraničními ambasádami v České republice. Letos se zapojuje rekordní počet měst a obcí, je to víc než stovka, a účastní se i mnoho evropských a mimoevropských měst.
0: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je stále Český rozhlas Sever, to byla rakouská skupina Opus, pokračuje dnešní Den v kraji a za pár vteřin na hodinách 17:47. Konzervatoři Teplice je letos 55 let a výročí oslaví v opravené budově v Českobratrské ulici. Nová je střecha, fasáda, všechny vnitřní instalace nebo ústřední topení. Po rok a půl trvající přestavbě se zvýšil komfort pro učitele i žáky a taky se zlepšila zvuková pohoda, která je pro hudebníky důležitá. Je bílý
1: dům. Píseň z muzikálu Starci na chmelu, který konzervatoř nastudovala, interpret a student zpěvu Jan Svoboda oceňuje akustiku v opravené učebně.
2: Hodně lepší než předtím. Předtím jsme se fakt slyšeli skoro každý slovo je z vedlejší třídy.
1: Přikyvuje taky učitelka zpěvu Eva Boháčková.
3: Je to naprosto velká změna, kromě vizuálu, tak i akusticky, protože teď jsou tady nový akustický stěny. Předtím jsme se slyšeli s kolegyněma ze třídy i z chodby a teď je to tady úžasně odizolované.
1: Studenti i kantoři museli přečkat období, kdy se do školy nastěhovali řemeslníci. Půl roku opravovali střechy a fasády, rok pracovali uvnitř. Konzervatoř podle své ředitelky Kateřiny Boudníkové upravila rozvrhy a hledala náhradní učebny.
4: Kantoři byli velmi flexibilní. V budově Diplomát jsme udělali hromadné třídy, prostě jsme si pomohli, v sálech jsme udělali třídy a Základní umělecká škola Teplice nám moc pomohla.
1: Podle ředitelky se kompletní oprava chystala několik let.
4: Tohle byla stará budova z roku 73, takže tady nestačili jističe a všechno to začalo tím, že jsme dostali pokyn od požárníků, musíte to vyměnit, jinak to zavřeme.
1: Konzervatoř si stabilně drží 220 studentů, v popředí zájmu je třeba populární zpěv.
4: Ale jinak ty klasické obory máme třeba teď hodně houslistů.
1: Investice kraje přesáhla 60 milionů korun, upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
5: Tady se dělalo opravdu řada věcí, některé ty viditelné, fasáda, střecha, ale taky třeba nový řešení akustický, což konzervatoře je prostě zásadní.
1: Před dvěma lety platil kraj 140 milionů za rozsáhlou opravu historické budovy Diplomat, kterou konzervatoř taky využívá. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott, jeho slavná Vltava. Za 8 minut je tady 18. hodina. Vy už se určitě těšíte na písničky na přání s Mírou Tartárkem. Ještě předtím zprávy a Jana Moravcová. Já se loučím a budu se už zítra dopoledne těšit opět se všemi naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Cheercats. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci zdravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Zámecké barokní sochy z Ploskovice možná dočkají záchrany. Čeští volejbalisté uzavřou dnes večer skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zítra čekáme skoro jasno, polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou. Pěkný podvečer. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
0: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Vedení zámku v Ploskovicích na Litoměřicku vyhlásilo sbírku na opravu tří poškozených historicky cenných barokních soch. Restaurování se ujmou studenti závěrečného ročníku ateliéru restaurování výtvarných děl sokařských z Akademie výtvarných umění v Praze. Na jejich záchranu teď může přispět kdokoliv, říká kastelán Ondřej Píš.
3: Jsme si řekli, teď vlastně mohou mezi návštěvníky, mezi lidmi existovat lidé, kteří by třeba rádi něco podpořili, ale jenom neví co. A budeme samozřejmě moc rádi za každého, kdo přispěje malinkou částkou, ale i samozřejmě za ty lidi, kteří třeba přispějí nějakou větší částku.
0: Lékaři hledají pětiletému Jindrovi z Karlovarska s akutní leukémií vhodného dárce kostní dřeně. Speciální nábor proto tento týden pořádá pražský IKEM. Zapojit se můžou zdraví lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají léky s výjimkou antikoncepce. Do pátku můžou přijít do IKEMu bez objednání. Speciální nábor dnes pořádá taky Český národní registr dárců k dřeně v krajské knihovně v Karlových Varech.
1: Počasí.
0: Počasí pro zítřek čekáme zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne bude oblačnosti o něco více přibývat. Objeví se taky přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů a maxima na horách mezi 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/13 v Děčíně na sjezdu z Nového mostu na Kamenickou ulici havarovala dvě osobní auta. Kromě policistů tam zasahují také záchranáři. Na silnici 27 u Malého Března na Mostecku u křižovatky u benzínové čerpací stanice Robin Oil aktuálně očekávejte po dnešních komplikacích kyvadlový provoz. Projedete jedním jízdním pruhem. Na místě je celkem 9 havarovaných vozidel a také složky záchranářů. To byly zprávy 18 hodin, jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěknou středu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem. Zítra má...

Dalibor Janda s písničkou, která nestárne. Pojď, dáme řeč. Pěkný podvečer vám od mikrofonu a z Českého rozhlasu Sever přeje Mirek Tartárek. Jsou tady písničky na přání a hned tady mám pro vás také kontakty do studia. Tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu to je 475 212 212 a nebo si také můžete o písničku napsat. A to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 první slovo. Zahrajte mezer na jeden znak a potom text vašeho přání. A také tady mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty, nás už čeká ta první písnička na přání, k ní tady mám jeden e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím paní Zuzce, pracovnici Stapu Vilémov, písničku nějakou od skupiny Nazaret, třeba ze seriálu Scarlett, že jí to posílá Jiřík, děkuji za zahrání. Tak tady je skupina Nazaret a písnička Love Hurts.

0: Skupina Nazaret a písnička Love Hurts. A písničky na přání samozřejmě jsou takové, že tady nesmí chybět vaše telefonáty. A já už tady mám nachystaný ten první a ten je z jižního města v Praze. Pan Karel nám volá. Já vás vítám ve vysílání. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám, pane Míro, a všem posluchačům.
0: I za ně děkuju.
1: Posílám písničku, kterou zpívá zpěvačka Enya,
0: Made It Be. Made It Be,
1: tuto pěknou písničku bych poslal všem posluchačům a speciálně Evičce Kuzderkový, Jarmi z Nusví a Honzovi z Vlkavy.
0: Dobře. A také vám budu hrát a vaší paní, že ji také zdravím, jestli mohu. A
1: já bych ještě dodal, že tohle přání mám ještě s manželkou. Ne?
0: Dobře, tak si tu písničkou užijte. Tady je zpěvačka Enya, Made It Be. A zase někdy, ať vyjde telefonování, budu se na vás těšit. Naslyšenou.

0: Tolik v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever zpěvačka Eňa a písnička Made It Be. No ale já tady mám nachystaný hned další telefonát po prvním posluchači. Na telefonní lince už je nachystaná také první posluchačka a tou je paní Božena ze Žadce. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Merečku, vám i všem věrným posluchačům.
0: Já vám děkuju, i za Merečka.
1: Které jsme vybrali, pak uvedete sám. Já jenom jich řeknu, komu ji posílám, všem přátelům. Je to Andělka, Boženka, Jarmilka, Honzi s maminkou, Pavlís Kostelce, František z Kralup a pro všechny věrné posluchače.
0: A také pro vás.
1: A všem krásný večer. A hezké léto ještě.
0: Ještě chviličku, tedy oficiálně Hele. Samozřejmě. Tak Hele. Písnička je nachystaná, za chviličku ji pustím a já ještě prozradím, že to bude Engelbert Humperdinck a Spanish Eyes, neboli Španělské oči. Tak písničku si také užijte a mějte se krásně, naslyšenou.
1: No vy tak, já je taky i pro vás, Nerečku.
0: Moc děkuju, děkuju. Děkuju.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Určitě pro dobrou náladu Engelbert Humperdinck a písnička Spanish Eyes. Pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátů, kdyby náhodou někdo nevěděl. Znovu připomínám, to číslo do studia, to je 475 212 212. Další, kdo je na telefonu, je Honza z Maršova. Zdravím, vítám, hezký podvečer přeji.
1: Taky přeji, dobrý večer a potřeboval bych písničku, na které jsme domluvili, manželce k svátku, takže přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví.
0: A já se přidávám.
1: I za celou rodinu.
0: Tak. Dobře. No a já myslím, že to bude asi paní velmi oblíbená písnička. Ať
1: ano, je.
0: Originál,
1: nejradši.
0: Nebo od Daniela Hulky, od toho si to teď pustíme. Je tady písnička Ráj. Tak všechno vám hezký poslech a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Daniel Hulka, písnička Ráj, Conquest of Paradise, ale písničky Davřádí pokračují. Já tady mám teď další dnešní telefonát, tedy po 18. hodině telefonát, který je z Prahy. Tentokrát jsou to Nusle, předtím to bylo Jižní Město. Já vás vítám, paní Jarmilo, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Merečku.
0: Tak vy jste si ten večer chtěla zpříjemnit takovou jednou hudební dvojicí a moc hezkou písničkou. Tak co to bude pěkného?
1: Bude zpívat Kenny Rogers a Sheena Easton a písnička se jmenuje We Got the Night.
0: Tak jsem to nachystal dobře.
1: Je to
0: dobře.
1: Takový krásný duet.
0: Máte pravdu, občas ho pouštíme, i když málo kdy. Tak komu zahrajeme dalšímu tu písničku?
1: Tak písničku pošleme, slyšela jsem Boženku ze Žatce, tak Božence, potom bych ji poslala panu Karlovi a jeho paní milence na Jižní Město, pak bych ji poslala milence odkud je to? Z Českého ráje.
0: Ano.
1: Ano, z Českého ráje. A potom bych to poslala Dominice a její mamince do krásného Března, do Ústí nad Labem. A potom bych to ještě poslala teda do Bíliny, Anice Básnice a tomu.
0: Harryho. No, já už si to pamatuju.
1: Já jsem dneska tak volej záda,
0: jo,
1: míru,
0: tak,
1: že až já
0: je to lepší,
1: nemůžu myslet.
0: Věřím, že pomůže ta písnička, tak už je nachystaná, tak ať se hezky poslouchá a ať záda nebolí a zase někdy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Určitě pro hezkou náladu Kenny Rogers, China is the We've Got Tonight. Stále jsou tady písničky na přání, zhruba ještě půl hodinu tady také budou. A já tady mám také nachystané nějaké vaše písemné vzkazy. A pojďme si přečíst třeba tento e-mail. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové. A bylo by to k narozeninám pro moji kamarádku Hanku Večeřovou. Milá Haničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Heasters.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: Jirka Korn a Ještě tě mám plnou náruče, tak jsme si také v průběhu písniček na přání zahráli další z těch, které opravdu nestárnou, a navíc to byla písnička s hudebním výletem do roku 1989. Nás čeká teď další taková jedna méně hraná písnička, ale od známého zpěváka a také známého herce. Také tady mám teď na telefonu známého posluchače, pana Františka z Kralup nad Vltavou. Já vás vítám, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám i všem posluchačům.
0: Tak já už jsem naznačil, tak jakého zpěváka, jakého herce, jakou písničku pustíme?
1: Valda Matuška, František Filipovský, Funes, Daber.
0: Ano.
1: A všem hezký zbytek dne a stále zdraví a mějte se moc hezky, díky.
0: Vy také, a jsem rád, že jsem vám tu písničku našel, jmenuje se Kapička štěstí, ať se hezky poslouchá, a naslyšenou.
1: Božence do Žadce, díky.
0: Jo, také.
1: Ano, děkuju.

Valdemar Matuška, František Filipovský a Kapička štěstí. Pro zajímavost v originále a tahle písnička pochází ze slavného světového muzikálu My Fair Lady. No ale pojďme se teď v písničkách Davčádí také věnovat dalšímu z vašich písemných vzkazů. Srdečně vás zdravím, tady čtu, a také všechny posluchače, kteří poslouchají tento oblíbený pořad. Nastal čas snít a přání mít. Přeji všem, aby mohli ve zdraví, štěstí a lásce žít. Pane Mirku, prosím vás, zahrajte písničku Jaká to nádhera se Štefanem Margitou. Zdravím Renatku, Evu v České Kamenici a děkuji jim za podporu. Mnohokrát děkuji za odehrání písničky. Martina z České Kamenice.

tedy na přání Štefan Margita a jaká to nádhera. Pomalu se nám blíží 19 hodin, ale ještě jednu písničku na přání určitě zvládnu a zvládneme a mám tady k ní také další přání k narozeninám, tedy písemné. Dobrý den, dnes naše máma Emilie Miklošovičová slaví 79 let. Přejeme jí hodně zdraví, pohody, zdravý rozum a pohodový život bez nemocí. A jestli můžete, zahrajte jí interpretku Petru Janů. Děkuji Miklošovičovci z Martina, tak zdravíme na Slovensko, zdravíme po internetu také. A snad se bude líbit písnička od Petry Janů, která se jmenuje Správnej autobus.

0: Petra Janů dospívala, správný autobus dorazil do své cílové stanice a písničky na přání končí, ale další tady budou opět zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Mějte krásný večer, zítra se těším opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Podle prezidenta Pavla by o penězích ušetřených za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku měl rozhodnout stát, ne těžební firma Seven. Divadlo FX Šaldy tuto sezonu uvede 12 premiér. Historické kino Sokol v Roudnici nad Labem čeká rozsáhlá oprava. Zítřek bude zpočátku skoro jasný nebo polojasný, později přibude oblačnosti a teplotu naměříme do 21 stupňů. Pěkný večer, zprávy a Jana Moravcová. O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavla rozhodovat stát. Kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy. 50 milionů korun má dostat třeba Most. Primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl.
2: Já to nějak nekomentuju, já jsem obdržel informaci od skupiny Seven, že má chuť dát dar ve výši 50 milionů. Obecně můžeme říct samozřejmě, že jako ty obce očekávaly, že ta částka bude rozhodně vyšší.
0: Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci v nové sezóně uvidí 12 premiér, první z nich bude Cirkus Humberto tuto neděli. V pořadí 143. sezóna divadla nese motto V pokušení. Lidé uvidí například činohru Obchodník s deštěm nebo Soukromý režim. Balet představí Fausta a Louskáčka. Co letos chystá opera, říká její šéf Karol Levický.
3: Operou a premiérou bude skladba Emila Viklického. On složil operu Máchu v deník. To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hinka Máchy. Je to vlastně opera s jazzrockovými prvky, syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
0: Historické kino Sokol v Roudnici nad Labem čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než 112 milionů korun. Tělocvičná jednota Sokol chce v budově do roku 2028 zřídit kulturní a kreativní centrum s multifunkčním sálem, hudební zkušenou nebo nahrávacím studiem. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno, přehánky, teploty do 21, na horách zítra do 15 stupňů a pované slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 27 u Malého Března na Mostecku křižovatky u benzínové čerpací stanice Robin Oil čekejte nadále kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem po dnešní hromadné nehodě 9 vozidel. To byly zprávy 19 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas, když někdo odejde, tak řekneme upřímnou soustrast. A někdy to i napíšeme do e-mailu a přejeme tu upřímnou soustrast. To je asi špatně.
2: Ano, když to vezmeme od začátku, tak ji nepřejeme tomu, kdo zemřel, ale těm pozůstalým.
1: A tam ji přejeme?
2: A tam ji nepřejeme.
1: Ano. Tam ji vyjadřujeme asi.
2: Přesně, vyjadřujeme, projevujeme, pokud chceme použít sloveso, tak kondolujeme. To kondolovat z latiny právě znamená projevit soustrast neboli soucítit. A v tom slově soustrast vlastně najdeme vysvětlení toho, proč ji nepřejeme. Protože jsou jako spolu a strast nějaké utrpení, bolest. Neboli my vyjadřujeme, že budeme cítit, soucítit bolest s tím, kdo ji nese. A kdybychom jemu přáli soustrast, tak mu přejeme, aby on cítil s někým jiným.
1: A ta strast samotná, kde se to slovo vzalo, co znamená, když to rozklíčujeme?
2: Je to od všeslovanského slovesa strádat, no a takže strast je strádání, bolest, utrpení, soužení, svízel,
1: trampota,
2: přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vratišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vratišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál, na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamenají svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Za celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, který mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru
0: svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný. Ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to? Jo, takže to bylo takový fajn. Takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejskat, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To bylo.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas, no tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky, a jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a se nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste toužil někoho vyzkoušet, jak
1: když,
0: to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Kam já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi po všechně vybrali tu první část, to vím, že proto byla taková trošku laskavější. Ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak, já vám to řeknu.
0: A že působíte trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyni Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže byste byla milá teď.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho
1: to
0: znova?
1: Někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by stoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun. Říkám se rok 77, 78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8. Řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce

0: že já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá, jo. V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
1: Jsme trochu zvážněli, tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říká tak smutně. Tak
1: no. Neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zaspomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na Vrchní Prchní.
1: Na
0: všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika těch letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: A?
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda?
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komančů nebylo k scénání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl. Bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandí mi.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, zkonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Najdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
12: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitele.
10: Jak se dělá takové kolo na míru?
11: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. 4. parametrom je flexibilita vášho těla. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budu spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici?
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby, skôr by se chceli vrátit na silnici nebo do města. Jinak ta městská cyklistika vám v průběhu dňa, jak se dopravujete do práce alebo po městě, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí, máte úplně jiný pohled na město. No a cestná cyklistika je zase o tom, že daleko méně se nadrete, idete rychlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne aj dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
10: Oni si to teď také dokazují tím, že si pořídí elektrokolo a ujedou ještě více kilometrů.
11: Třeba podotknout, že zákazník, který si kupuje elektrokolo, je úplně jiný než ten, který si kupuje kolo. Protože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny, kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s klbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi, tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
10: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
11: Sedlouka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pre veľmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí být náležitě dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak jste povedali, ale je to, nebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a já vám dám do ruky dvě vzorky a můžete si vyzkoušet, jak vyzerá kovová trubka.
10: No tohle je docela těžké.
11: A jak vyzerá karbonová.
10: No tohle skoro necítím.
11: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také kolo značky Favorit, jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. Eska. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Triple. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned 2 a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Triple a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklů, nadvězovali jsme na tradici starších favoritů, které povedzme vidíme. A i tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnu historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pro obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorit Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole 3x za roky 2017, 18 a 19 vyhrala majsterku republiky, dokonce vyhrala 2x švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kluci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. Zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál 2. ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj 2. start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát, takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už 1. etapou, ve které jsem se umístil na 2. místě, no a potom ve 3. etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzlí, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
1: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 000 kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu, a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na ně měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil? A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk-drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě, ve městě Melbourne, a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil. Nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší pocta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, ono to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla dvěhodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovým stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slavie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější

0: výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou, je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle favoritu by se ještě krásně dalo jet.
0: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u vzhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, odevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč, Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí, hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude musit, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl. Hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování. Aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí. I ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky. Jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než před Rusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho, to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy, slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadla

rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel: co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel: bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel: ty jsi šťasten. Manžel: klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje: jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje: to jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.

Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokinářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokinářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokinářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokináře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokinářích mám z vídeňského Fragner Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Fragner a Geisler značí švec a obuvník. A jen Fragner zní noblesněji. Takovéhle prázdné píchy a namyšlenosti nemá pražský hokinář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokinářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokinář. Snad proto, že pražský hokinář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokináři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokinářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokinářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny,
štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny. Den,

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka, letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál, kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka, bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost. Mm-hmm. Takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože se nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
0: Já taky ne právě, já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, no. Tam je milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: To je důležitý, jasně, důležitý spící. Jo, a takové věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to, pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti.
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis. Jsou,
1: jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti, jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi Po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet, jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba pštros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš, na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že se drhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber. Jo, bylo to docela srandovní, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozhodně to www a zavínat, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler, že? A ještě mi povězte, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl, ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě
0: mít kontrolu, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, a slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo vinárna.
1: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma sídnicama, nebo to. Já už si to taky čas, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jste se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde na blízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermann. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne. Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Já se omlouvám, nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Ha, to je z... jo. Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne, naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky, pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je... jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má Středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi tím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola, hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám číšníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom v mládí mě provází hlášky z Zimmermanova života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavím je v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, nevím, vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Zimmermanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu úzenku pomyslnou. A opravdu to tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek. Já se omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. A vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejen, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečna a existečna a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A měli jsme tu kamarádku, tu Zuzku a ona jako jedna z mála děvčat byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince poprsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, Anděl, ty seš, no prostě pochválili mě za tady ten bonomot, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prstenem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Zimmermann vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, který to všechny bavilí a bavilo a víme, odkud ta hláška je a to kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mne na nos, teda už jsem se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné. Mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Cimrman, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Cimrman. Genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 anebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A paní Květa ano. Je tou další, která čeká ano. na telefonu. Dobrý večer ano. přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Zimmermany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Zimmermanama, jak vznikly. No teď mi to vypadlo z hlavy, jak furt volám. No já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Zimmermanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše ano. posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře Zimmermanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky.

0: No to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Já jsem byl úžasně jsem štělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Vysovačka.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Miloň Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: Ano, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. No. Nač ten spěch.
1: Ale... Jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné léta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Zimmermann, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Zimmermann. Takhle já rozumím kultuře, ale Zimmermanny znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi se bych chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. Mm-hmm. A tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra. A v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on asi o mě myslel, že jsem praštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože, jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovské?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo. Škoda. A je to škoda.
0: Je to škoda.
1: Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. Hmm. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 138, ano.
1: Ano, tak vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné. Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme dopředku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano.
0: Takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla 4. fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže no a nejradši mám dobytí severního pólu, Dunasever
0: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do
1: ano,
0: lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Kde, ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projdou, projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, kdy jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom posledně, ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to fyzika, byla to...
0: Něco takového to, myslím, bylo, ano.
1: No, a byla teď... tam tak klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cimrmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cimrmana. No, byl tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. zářijový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: No, poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhý Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte.
1: Pan
0: asi.
1: Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle, takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela, no ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann. Dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat, číslo pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna v nás v Rokycanech, v Sokolovně, už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo jak bylo narváno, na to divadlo. Hráli tu hru, jak se tu na sebe jdu na jich, jo.
0: Dobytí severního pólu Čechem.
1: Dobytí severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co mám mám. A rád jezdím po místech, které navštívil. Jedno z původních míst je rozhledná nedaleko Kořenova Vyřenka, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem tam... mám menší postavu, takže jsem to ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, jsem to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel poprvé, tak možná jsem to zaregistroval, možná ne, nevím, tohle to viděl jsem jenom jednou naživu.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni?
1: Já
0: těch
1: 6 nemůžu. Možná jich moc není, ale prostě lidi to milují.
0: Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale jsem taky znal, co jako jenom ten humor, jo, Smoljaka a Svěráka. Je tak úžasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jakoby tu tenkrát na to anketu nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící prostě fenomény Česká. To je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Ano, používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam tu hru, jak tam věší z těch oblíbených CPC.
0: teď se vám teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam ještí pípače z těch kukáru pípače a ještí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáku. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá jo. Hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano. je to prostě humor, na všichni humory, tedy to.
0: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Myslím, že žádný hodně znalec, ale vnímá to.
0: Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc, hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se daří.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti. Jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhle to, Cimrman tohleto. Já říkám, krucinál, co tohle to je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman, Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Jo, takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Uh-huh. A teďko já říkám, no co to je krucinál, když nic k tomu dalšího neříkali.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný, ale, samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teď ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak jako neřekli, to bral vždycky, jako jo, no ale to jsme byli až na severní pól a ještě další, to jsem jako potom už jako taky viděla a hromadě jsem toho slyšela v tom rádiu, jo, ale jenom jsem nevěděla, od koho to je, no. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouběji, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Ale jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže, protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci.
0: Hmm.
1: No, takže takhle, no.
0: To chápu.
1: No,
0: paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď si to nevybavím, jo, teď si prostě to nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový, jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit, jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno
1: ne,
0: pohádkově?
1: Ne, pohádka to nebyla.
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli, jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. to nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo, mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako.
0: No a to stojí za to. To stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. Hmm. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takový ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Cimrman, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše: Cimrmany jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Cimrmanem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda.
0: Aha.
1: Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma Noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: No, musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě už vím. To už vím, tam se chytám. Hurá. Soňo, už u vás hostovali herci, členové souboru divadla Járy Zimmermanna. Jo?
1: A byla jste... Samozřejmě, jistě, že já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Zimmermanna Zábřeh a jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Zimmermanni vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Zimmermanna. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škarov lidi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Zimmermanna. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o ve stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Zimmermann vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Zimmermann žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak. Se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Zimmermanna ze Zábřeha

0: a ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano, ano, ano. Je to úžasný, úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Zimmermann a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jisté vědí znalci, tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. My jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teďko je indisponován. Ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla, jednou na východ a jednou jako to na sever.
0: Na sever, na jih, takže do bytí severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční s tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Jary Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali, Domů,
0: do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaník.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teďko prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo, tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no? Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: My jsme tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak moc děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermani velice často vystupovali.
0: Ano.
1: Velice blízko.
0: Uh-huh.
1: A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděžce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se.
0: Pustili vás, takhle.
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermany ze všech jako divadlech, který jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermany, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se mě strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky,
0: někdy naslyšenou.
1: Jo, jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce, o fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká, zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, jo, jo, jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je. Co pak to je, kmotříčku? motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Peruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
5: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
7: Přišlo mi tatínka líto. Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá,
5: ale dá pán Bůh, přijde léto, a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
4: Pčí!
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč musíme?
5: má.
8: No, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžová.
5: A pěkně jasné.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada. Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál a říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme si ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale
9: vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou...
5: Nesedí za vraty.
4: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
6: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
6: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrůstalo.

0: Běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
1: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak jí cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať set sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
0: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
1: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl.

0: ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská, hej, hej, hej, hej, a to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále, barko, barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí, a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
1: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
0: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? No, no, no, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.